Beck, Pete Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

si, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomínám, jsem jak vagon, když ho odpojí.

řekl bych, snad tu schází, já snad tu schází, nejspíš mi tu schází.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes se zase rozloučíme s jedním pochoutkovým rokem, ale otevřeme dveře do toho dalšího. Čeká nás totiž vzpomínka na nejlepší recept roku 2022. Sladký recept, protože tehdy to byl pochoutkový rok na sladko. Své cukrářské umění předvede dnes vůbec poprvé před veřejností kuchař Ivan Vorochodský. Tak mu držme palce, až bude péct kunštátský zámecký perník od Marie Šafářové. Kromě toho si dnes povíme zajímavosti o muškátovém oříšku, chutích, které miluje režisér Zdeněk Troška, a poradíme, co s posledním soustem na talíři. Jo, a nebude chybět ani soutěž o naši knižní kuchařku Sladké Česko. Tak hezký poslech stále probíhajících oslav našeho pořadu přeje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
1: A nezapomeneme ani na něco dobrého k pití s Karlem Gottem.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Nazdar, že jsem prsk, čověče.
0: Pochodkový rok. Ten slibovaný recept od Marie Šafářové z Poličky.
1: Já jsem úplně konsternován. Jsem takový zámecký, ale podomek teď v téhle chvíli. Nejsem ani kuchařů pomocník nebo cukrářů, protože já nepeču. Já prostě...
0: To je výzva.
1: No a pro mě to je, já jsem to už když jsi říkal, ty jsi prostě rozhodl, že mě vyzkoušíš a já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda a... Peču, když je nějaká soutěž, dělal jsem, máme takovou tady sousedskou partu kamarádů a děláme jednou za půl roku, děláme takovou kuchařskou soutěž, vždycky je téma nějaký daný, a třeba držpati bylo, to byla držková španělá k tiramisu, jo, a teď naposled byla brarabu, a to byla bramborová polívka, ragu zvěřinový a buchtičky. A to jsem Patrikovi, to se přiznám posluchači, Patrikovi jsem velmi poníženě volal a psal a chtěl jsem jeho recept na jeho úžasný buchtičky ze Šodo, který jsem chutnal od něj. To byly takový malinkatý buchtičky, který byly plněný tvarohem a bylo to úžasný. Patrik mi dal recept, já jsem ty buchtičky udělal, povedl se mi ty buchtičky. Buchtičky byly exkluzivní. No a prohrál jsem to normálně, protože ty kreténi, že jo, když to řeknu, konzervativní, řekli, že buchtičky že ono nejsou plněný a normálně mi dali na poslední místo, jakože. Přitom to všem chutnalo, že?
0: Tak jim zkáž, že jsou sami teda hloupí, protože Šodo je z vína a tohle je vanilkový krém. Takže vlastně to sami taky dělají špatně.
1: Taky to dělají špatně, no, přesně.
0: Takže by si měl vyhrát. My dnes budeme dělat recept tedy podle Marie Šafářové, kunštátský zámecký perník. Ivan, kdy naposledy byl v cukrárně?
1: No člověče, cukrárn, jako dřív nikdy skoro, já jsem vůbec do cukrárny nechodil a nepotřeboval jsem sladký. Teď mám takový, že tu a tam mě popadne třeba úplně obsedantní chuť třeba na větrník, jako jo, ale to je třeba jedno za půl roku, tak jako, tak musím jít a koupit si dobrý větrník, jo. Ale abych si šel sednout do cukrárny na zákusek a na kávičku, to člověče...
0: Jakýž větrník, to je taky takový stejně jako chlebíček, tak dost jako nepolapitelné jídlo.
1: No, chlebíček je plopitelný, když je chlebíček dobře udělaný, ale větrník jíst normálně do toho musíš zabořit tu vidličku a všechny ty vrstvy musíš najednou dát do pusy, jakože.
0: To tak jako celý
1: rozmačká. No, se to rozmačká, no to nevadí, tak se to esteticky upravíš, ale no tak, ale prostě větrník je větrník, jakože. Radši větrník než hamburgera.
0: Jeden stačí.
1: No jo, to stačí, mě stačí se dát si, já miluji tady, chodíme ke kamarádovi, Míša vnuk, tady takový hradecký kuchař výborný, a ten má mini větrníčky vždycky, jo? A to je na dvě vidličky, prostě úplně, to jsou takový malý větrníčky a to tam vdechneš prostě po té kávě a je to přesně tak akorát, co já potřebuji, jako jo? Že dáš si chuť to větrníčko, to máš chuť a stačí, nezmrtvíš se tím.
0: Ani nekoušeš, jenom vdechneš.
1: Tak.
0: Tak třeba tak podobně dopadne dnešní recept. Těšte se na to už za malou chvíli. Začínáme s Ivanem Vorchockým.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Po písni se tedy vrháme na ten slibovaný recept od Marie Šafářové z Poličky. Dělala zámecký kunštátský perník, historický recept, je to takový jako plněný perník sušeným ovocem a povidly. Bude to dělat Ivan Vodochodský, valí oči.
2: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jako že nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu. Takže já jsem na tebe zvědavý, protože celá to těsto jsem zkoušel už včera. Paní Marie, pokud nás posloucháte, prosím vás, pomoc. Řekněte mi, proč se mě to sypalo, ono to nedrželo pohromadě. No uvidíme, dáme si druhý pokus a třeba se nám to povede dneska. Nezmínil jsem vůbec ničehož, možná jsem dal trošku víc rumu potom do toho, ale uvidíme, no ale budu se snažit zachovat to, co nám paní Marie prostě předepsala.
1: Držte nám palce. Suroviny, které jsou potřeba, vyjmenujeme?
2: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a půl lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 rybičků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
1: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
2: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
0: Pochoutkový rok.
1: Tak sypeme do robota. Co o tu mouku?
2: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Šubotám. No, promícháme. Tak, teď dáme koření. Jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou. Tak. To je spíš taková lžíce. A zase promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
1: Máme rendlík, v něm máslo, to rozpustíme.
2: 42,5 gramu másla. Rovnou tam přidáme mléko k tomu, 2 lžíce mléka, 2 lžíce medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
1: Pak to teda necháme schladnout.
2: Máme to prochladnout.
1: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
2: Tak vajíčko, aby jsem neriskoval, že se mi vajíčko srazí po přidání k té, doufám, za chvilku prochladlý směsi másla, mléka, medu. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím nic neskazím. Dám lžíci.
1: Do té směsi másla, medu.
2: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladlý už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
1: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
2: No,
1: a pak to bude chtít na tom vále s celit rukama.
2: No a to právě čeká. A tebe už na to.
1: Dobře, ano, dej to sem. Dej to sem, vyklop.
2: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
1: Půjde. Já myslím, že to půjde. My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat a půjde to.
2: To by mě Brtiška nebo Maršálek vyrazil jak z kina, vole. To je úplně něco jiného, než bylo to včerejší.
1: Stačí, aby přijel rozehnal, ale to jde, no. Jsem vnes tu lásku k tomu těstu.
2: Čověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
1: No, perfektní.
2: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
1: Až to hezčí než paní Šafářová.
2: Fakt.
1: A mělo by to být tak přes noc v lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
2: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera a uvidíme poznej rozdíl, jo?
1: Teď už jsme si to odpočinuté, den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu. A musí být tenká, protože kouzlo v tomhle desertu je v tom, že tenhle perník má tenoučké vrstvy těsta a mezi tím je docela dost náplně.
2: Fakt.
1: Teď tomu musíme jenom dát ten obdélníkový tvar.
2: Patriku.
1: Chceš, mám valet?
2: Že tuhle věc, kterou já nenávidím, budeš dělat ty. Vážení posluchači, jsme právě svědky historické chvilky, kdy Patrik rozehnal ukazuje, že opravdu něco umí i rukama. Celá leta se živí za mikrofonem, ale on umí přiložit ruku k dílu a jde mu to. Má krásné, jemné, vláštné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdélník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdélník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Klidně to přesáhně, protože okraje co? Ukrojíme.
1: Můžu, jo? Dobře.
2: Můžeš. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a tam musíme to nanést ty.
1: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. 400 gramů povidel. Kelímek celý. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
2: Vlašáky.
1: Můžete přidat cokoliv, třeba i rozinky, možná i brusinky, cokoliv by se tam hodilo.
2: Patriku, ty jsi ztratil drahocenný čas mezi tím, co tady mistrkáš mikrofon.
1: Já jsem mohl válet, víš?
2: Si válet.
1: Ne se válet, ale si válet. Stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličku, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
2: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
1: Co to máš za mini šmrdolátko?
2: To je metlinka.
1: Jednovaječná, jo?
2: Člověče, já do toho vajíčka.
1: Já dám ještě alkohol.
2: Já tam dám ještě kapku rumu. Žička rumu. On se toho hezky vtucne. Vpije.
1: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
1: Pečte teď. První cukrářský kurz Ivana Vodochodského skončil úspěšně, je nakrájený na talíři, vypadá to hezky, krásně se ti povedly vrstvy, chválím.
2: No a Patriku, čekal jsem, že mi trošku víc pomůžeš samozřejmě ze svojí praxí a zkušeností. I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, a on to sebe nasákne, tu marmeládu, ty fíky, ty švestky, tak to bude geniální. On mi tady sněd celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Takže okrojek, výborný, ne? To až se namočí pěkně, až se to pěkně jako prohnete chutě, tak to bude. Není to suchý, není to dusivý, což je dobrý.
1: Není. Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný. Ne, opravdu jako, a ty jsi to narval hodně tím sušeným ovocem, takže v tom povidlí se to utopilo.
2: Přesně, jo, je tam toho hodně.
1: Děkujeme paní Šafářové pro dnešek i Ivanu Vodochodskému.
2: Kolikně si, neboj se, pojď, já se rozloučím na tebe. Ano, paní Šafářová, vám pěkně děkuju, že jste mi na sklonku života ukázala, jak se má péci. Dám to ještě ochutnat manželce a uvidíme, když to uspěje, tak hold, každou neděli si přistanu a budu péci perník zámecký, tak.
1: Recept máš už teď na webu pochoutkovýrok.cz i s fotografiemi slušivými a pozor, je tam i ten původní recept pro srovnání dva vedle sebe i na fotografiích a tenhle recept bude bojovat i o ten titul recept desetiletí ve sladkém, tak ty jsi jeho ambasadorem v tomto roce, přeju úspěchy tobě tím pádem.
2: Jakožto ambasador s tím souhlasím a prosím vás, hlasujte pro tento recept. Dobrou chuť.
1: Na konci roku na to dojde, až vyčerpáme všechny výherní recepty z posledních 9 let, jejich dohromady 36. Dnes to bylo tedy první místo roku 2022 a příště se vydáme už do roku 2023 za tím vítězem u posluchačů a připravovat houbové krokety bude Naďa Konvalinková.
2: Je, to bych si dal houbové krokety, já to mám rád, všechno, co je s houbama, miluju, že jo. Tak Naďo, doufám, že to neskazíš. Naďa, ne, ona je výborná kuchařka, výborná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělaly. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastní.
1: Roste na Moltských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
2: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
2: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
3: Nejvíc my používáme, aby uděláme bechamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdeme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
4: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
5: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
0: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pro posluchače Pochoutek teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zdrojenicu v puse, nějaký rajče nebo něco takového. Říká, je, promiň, já tě ruším u snídáně. Já říká, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomeň, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny půděr, jsem šla do postele.
2: To já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo, samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, tady bylo všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že trucha, vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dělá do dneska. Přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to sousedka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak ho udělali ochutnej, dobrý, tak se dá recept, už se to dělá, zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, teda to je úžasný něco, a ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Aha. Na těch plátech, jak ano, opravdu na těch plátech, jak se to dělají babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na té pánvice.
1: No, jasně, a bramborový placky na těch tále dělá moje babička.
2: Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak bylo lepší.
1: A pak se to podsujou buď švestkovým a podle, nebo jenom sádlem se
2: to podsujou. Já v životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejrá nebo škralou, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Ale jinak, jako já, opravdu, to je taková hra, dostojí. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo zhubnout. Jak? Pak tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mi řekla, že docela rychlá dieta je. První den jeden pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prý schodila 5 kilo, ale úžasně během těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu.
2: A šestý den máš šikmý oči, jo.
3: Pět pytlíků
2: na rýže.
1: Já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná představa.
2: To je jak brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rýži strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rýže, přátel, tak jako opravdu, já jsem do těch srandu, ale tohle to znamená. Mě paní Macerte sama pala, říká, nevím.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tady se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať ti brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak se.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přehnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili a esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ní nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně. A potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostřín k vidličce a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319. A taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blažková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého? Nově. Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte, máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skorunice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme.

0: ale ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi halasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaný jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn. To znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se, konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Úprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká, s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusy, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tady ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka, dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále. Protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout to jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero, bude ta jízda, jak prší? Hoši, to musí být. A opravdu v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my ročník vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky, šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem to bylo u nás.

0: Kluci, je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku. Pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku. A ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králů.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotné jsou zkoušky, už se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zavrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení. A to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině, je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si užije a dívá se, kochá se.
0: Jak k tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trošku škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdu, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty jsi byl slavy?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já si přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františku, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí regrůti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčnovského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu míň jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou,

0: která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
1: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kilo.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční. A pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám líbeném jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám, až tady po natáčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a byl to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem kupodivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce a já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit, ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou. A chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme a navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jedno týdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jedno měsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu, ty spíži. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama se sebou, takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát a nebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuju za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
3: Taky moc děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Horská služba v Pardubickém kraji zlepšuje své vybavení. Po zemětřesení na severu Venezuely pomáhal s hledáním lidí pod troskami i hasič z Pardubického kraje. Tenistka Linda Nosková vyhrála poprvé v kariéře grandslamový titul. A dnes bude v kraji polojasno až oblačno s teplotami do 29 stupňů Celsia. Pěkné nedělní ráno u zpráv přeje Vilém Branda. Horští záchranáři ze stanice v Čenkovicích na Orlicko-Ústecku budou výjíždět k zásahům s novou čtyřkolkou, přívěsným vozíkem a v zimě i se speciálními saněmi. Vybavení pořídí z letošní krajské dotace ve výši 1 milionu korun. Hejtmanství podporuje horské záchranáře pravidelně od roku 2015.
2: Například vloni kraj uvolnil 1 milion korun pro horskou službu v Dolní Moravě. Peníze pomohly s nákupem víceúčelového služebního vozidla s příslušenstvím. Oproti loňské letní sezóně zasahují letos horští záchranáři z Čenkovic a Dolní Moravy v terénu častěji. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Mezi českými záchranáři, kteří pomáhali po zemětřesení ve Venezuele, byl taky hasič a psovod z Pardubického kraje David Hinek. Na misi odletěl se svým záchranářským psem Britem. Společně v přímořském městě La Guaira prohledávali trosky zřícených domů, kde pátrali po přeživších. Zásah komplikoval náročný terén i tropické počasí, říká David Hinek.
3: Vysoká vlhkost, teploty kolem 32 až 35 stupňů, takže to i pro psy bylo hodně namáhavé. Dokázali pracovat na 100% zhruba nějakých 10-15 minut v průměru, některý pejsek trošku díl, trošičku trpěli na tlapky, nějaký lehčí popálení tlapek tam vzniklo, ale nebylo to zase nic závažného.
0: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska znovu povede Monika Němečková. Do čela organizace ji na dalších 5 let zvolili delegáti sjezdu v Ostravě. Při obhajobě měla jediného protikandidáta. Ve volbě ji podpořilo 78% delegátů. Podle Němečkové je prioritou udržení a rozšíření členské základny, bezpečnost dobrovolných jednotek i zlepšení komunikace. Památky a muzea ve Francii kvůli vlně veder zavírají dřív. Patří mezi ně například pařížská Eiffelova věž, která je o víkendu výjimečně otevřená jen do 16 hodin, informuje o tom agentura AFP. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami platí na čtvrtině francouzského území a týká se 22 milionů lidí. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala prémiový grandslamový titul v kariéře. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Denní maxima 25 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě a severu kraje kolem 22 a na horách bude kolem 20. Teď ráno pované místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní vítr, který bude večer znovu slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio je na druhém stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nejsou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pět hodin, 4 minuty přesně, posloucháte Český rozhlas Pardubice a právě v tuto chvíli startuje nedělní Dobré ráno. To dnešní má datum 12. července. A rovnou koukám do kalendáře, Bořek a Bořislav dneska slaví svátek. Tak všechno nejlepší, pánové, náležitě to oslavte a my vám k tomu zahrajeme. Můžete si vybrat z nabídky písniček, které náš hudební dramaturg připravil pro další společně strávené minuty. Je tady třeba Paul Simon a Art Garfunkel, Holky, Michal Tučný nebo Meky Žbirka. Už čtvrt roku žijí v Krkonoších dva medvědi. Nejsou ale ve volné přírodě, ale v medvědáriu v Janských lázních na Černé hoře. Co všechno péče o dvě šelmy v přírodním výběhu obnáší, tak to už za chvíli přiblížíme v reportáži. Krásnou neděli.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 5 hodin 11 minut z hůru do našich nejvyšších hor. Dva medvědi hnědí si už podle svých ošetřovatelů zvykli v Krkonoších na život v přírodním výběhu v Janských Lázních. Před čtvrt rokem tam byli přivezeni ze zoologické zahrady ze slovenských Košic a do Krkonoš se tak tyto šelmy vrátili po 300 letech. Medvědí sourozenci přibývají na váze a návštěvníkům například předvádí, jak umí šplhat po stromech. Kateřina Kohoutová zjistila, že péče o ně ale není pro ošetřovatele snadná.
1: Poznávají nový pach, trvá jim to nějakou dobu, než si zvyknou.
2: Jsem teď v těsné blízkosti obou medvědů, dělí nás samozřejmě mříž a už mě očuchávají.
1: Neboj, máme návštěvu.
2: A ty, který?
1: A tady je Alečka, samička je taková drobnější a samec je trochu mohutnější.
2: Vysvětluje ošetřovatelka Natálie, jak se tady zvykli za těch pár měsíců.
1: Jsou tady spokojený už oba dva. Alečka se nám trošku rozjela, leze nám na stromy docela vysoko, až do korun stromu, což je nějakých 30 metrů. Samec je takový klidnější, furt je pohodář, ale má furt hlad, takže se teďkon furt loudí.
2: Natálie chystá pro oba hladové krky potravu, denní příděl, tak co tady vidíme?
1: Tohle máme jenom svačinku, psí granule, lněný granule, mrkvičku a celer. Hlavní jídlo pak dostávají, tam mají batáty, kukuřici, hlávkový salát, jablíčka a pak jako dostávají k tomu ještě hovězí žebro.
2: Já zkusím medvědy nakrmit, mám tady řapíkatý celer, oba už tady čekají.
1: To si jde.
2: Už pěkně chroupají. Výběh mají obrovský, toho vyžití tady mají hodně.
1: Hlavně tady mají všechno, co potřebují. Tady koupaliště, mají tady krmeliště, mají tady stromy, na který můžou lézt, což nikde jinde medvědi nemají. No on se takhle jako malinko přitiskne, jako hlavou k mřížím, abych mohla ho podrbat, no. Alička ještě takhle na to kouká, jako co po ní chce, ale tak se to všechno naučí. Pak ještě tady děláme, kdo je veliký? Tak, ty veliký, ano.
2: Tak, teď se oba medvědi postavili, jsou vyšší než já.
1: Tak jsou vlastně oba na zadních, takže to se ukážou, jak vlastně jsou veliký. Pojď, Ali. Alinka, pojď hopí. Kdo jsi veliká? Jak jsi veliká? Tak. Míška, buď hodný na ní, jo? Buď hodný. Ali, hopí.
2: Do budoucna by k této dvojici medvědů mohl přibýt další jedinec. Z Janských Lázní Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Jedno.

0: vzpomínky zůstanou, tak o tom zpívají holky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. V nedělním dobrém ránu je 5 hodin, 16 minut k tomu a my se teď podíváme na chvilku zpátky do minulosti, alespoň co se teplot týká, tedy těch maximálních a minimálních hodnot v pražském Klementinu, kde už měří teplotu dlouhá desetiletí a staletí. Naměřili nejvyšší teplotu v roce 2010, tehdy teploměry ukázaly 36,2 stupně Celsia. Nejchladněji pak bylo v roce 1907 pouhých 9 stupňů. Počasí. No a dneska se budeme blížit spíš k té horní hranici. Podle meteorologů mají být maxima mezi 25 a 28 stupni. Na severovýchodě a severu kraje kolem 22 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Jinak opět polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, na horách se výjimečně vyskytnou přeháníky. Vítr po ránu slabý, jinak mírný severní až severozápadní, bude mít rychlost do 7 metrů za sekundu a večer bude opět slábnout.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ještě jednou krásné nedělní ráno všem, kteří se probouzíte ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Je 5:21 a o další minuty v našem vysílání se teď postará moderátorka Marie Tomsová. Tentokrát nás čeká vzpomínka na psychologa Petra Šmolku.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Vzpomínky nám zůstávají bez ohledu na to, že si o některých říkáme, ty mají ještě čas, vždyť to příjemné pořád prožíváme a nám, milá bytost, je stále někde poblíž. Je mi moc líto, že to od minulé neděle už bohužel nemůžu říct o našem kamarádovi a rodinném příteli, známému a oblíbenému psychologovi Petru Šmolkovi. Petrovi bez nadsázky vděčím za mnohé. Od dubnového večera roku 1975, kdy mě poprvé přivedl na basketový zápas, kde po palubovce zuřivě pobíhal v modrém dresu s číslem 13 můj budoucí muž, přes desítky let společných zimních i letních, prázdninových i sportovních soustředění, výletů, zájezdů, společných oslav, kulatých i nekulatých narozenin, po jeho vždy dobrou náladu, provázenou vědoucím, nepatrným úsměvem, který žadateli o jeho názor a radu říkal, vždyť já vím. Byl to Petr, který mě a mého muže na začátku našeho více než půlstoletého soužití poučil o tom, že předpokladem párového úspěchu je respekt k léty prověřené poučce, podle níž muži vyznávají pravidlo osta nesta se za uu, zatímco ženy od přírody hledají šťastný vztah v popo, dupo, vipo, vice. Nerozumíte? Vysvětlím, je to jednoduché. Jsou to muži, kteří vyžadují osta, obdiv stálý, nesta, žádné starosti, seza, sex, kdy se jim zachce a permanentní uu, tedy uvařeno, uklizeno. A ženy? Pro nás je přeci nejdůležitější popo, posedět a popovídat, dupo, duševní porozumění, vipo, vycítit naši potřebu a v praxi téměř nesplnitelné vice. Vyjadřování lásky po celý život. Dnes poprvé lituju, že mé povídání má svůj pevně daný čas. Ráda bych vám o Petrových moudrých a přitom vtipných postřezích, úvahách a radách vyprávěla hodiny. Ale musím se omezit na střípek z jeho předmluvy k mé před 3 roky vydané knížce Jiná už nebudu a neb neděle Marie Tomsové. Petr v ní o mé bývalé profesi píše. Trochu s napětím jsem sledoval, jak se Česká televize vyrovná s porevoluční likvidací hlasatelek. Jen na okraj, za tu likvidaci nemůžou úsporná opatření, ale žárlivé manželky. Možná, že byste se divili, jak často se v manželské poradně objevovalo téma manželova zalíbení v té či oné hlasatelce. I o Marušku byl pochopitelně zájem a tak mi nebohé ženštiny popisovaly, jak se jejich manželé kvůli ní v podvečer holí, oblékají do svátečního a pivo nepijí jako obvykle z flašky, ale ze sklenice. Můj milý Petře, dívám se k tobě nahoru a z celého srdce ti děkuju za všechno, co jsi pro mě, moji rodinu a víc než 10 000 spokojených klientů za svůj život udělal. Věrna tvé schopnosti vyjádřit vše podstatné ve stručné, výstižné zkratce se s tebou loučím naším, tebou inspirovaným rodinným receptem, jak se úspěšně řekou života probrodit ke zlaté svatbě. Nechce to moc, jen louhu rire moto. Louži humoru, rybník respektu a moře tolerance. Tvoje i vaše, Marie Tomsová.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Obnova koupaliště ve Skutči začne později, než město plánovalo. Projektanti navrhují novou strojovnu. Ve starém zařízení totiž nádrže na čištění vody protékaly. Celkové náklady se další stavbou zvýší, zřejmě na celkových 70 milionů korun. Projekt by podle starosty měl být hotový v létě, informuje o tom ČTK. Ani víc než měsíc potom, co policie vyhlásila pátrání, se zatím nenašel 95-letý senior z pardubických Polabin. Hledání začalo 8. června, rodina jej naposledy viděla koncem května. Hledaný Vladimír Zich by měl být vitální, netrpí žádnou nakažlivou nemocí, ale užívá léky. Policie vyzvala veřejnost, aby informace o jeho pohybu za poslední dny oznámila na linku 158. Za nepřipoutaného psa v autě můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. Policisti proto připomínají, aby si lidé dávali na správné zabezpečení pozor. Psa je možné zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale taky třeba mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru nebo klecí. Spojené státy zahájily sérii útoků na Írán, uvedly to síly amerického centrálního velitelství. Podle něj tím reagují na úder islámských revolučních gard na loď plující Hormuzským průlivem pod kyperskou vlajkou. Krátce ze sportu, tenistka Linda Nosková získala premiérový grandslamový titul v kariéře. V prvním historicky českém finále Wimbledonu porazila Krajanku Karolínu Buchovou 2-1 na sety. A ještě počasí, bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty se dnes dostanou na 25 až 28 stupňů, na severovýchodě a severu kraje bude kolem 22. Vítr ráno místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní, rozptylové podmínky jsou dobré a bio na druhém stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nejsou, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik zprávy a Vilém Branda, s vámi Český rozhlas Pardubice a také nedělní Dobré ráno, které pokračuje i teď 2 minuty po 17:30. Mrazy, sucho a potom vedra. Části ovocnářů letošní extrémy počasí výrazně snížily úrodu. Dá se proti takovému počasí efektivně bránit a má smysl se inspirovat v pěstování třeba na jihu Evropy? Téma, které rozebereme už za chvíli. Zase

0: šťastná.
1: S nebývalou ochotou. To byla Marta Kubišová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Českého ovoce bude letos o polovinu méně než obvykle. Ukazují to odhady ministerstva zemědělství. Škody letos napáchalo kromě jarních mrazů taky sucho a nedávná vlna veder. Odborníci varují, že se změnou klimatu může k podobným scénářům docházet i v následujících letech. Nižší úrodu očekávají taky v moravském Žižkově na Břeclavsku. Natáčel Šimon Franz.
2: Paní Eva si přišla pro meruňky do ovocnářství v moravském Žižkově. Ve vlastním sadu se jí totiž letos neurodilo skoro nic.
3: Máme 30 stromů a měli jsme 4 meruňky, takže chodím sem, mají je totiž nejlepší.
2: Většinu úrody paní Evě zničily jarní mrazy. Ovocnář Leoš Buzrla, od kterého si teď meruňky koupila, část sadu před mrazy uchránil zatápěním z propanbutanových lahví. Jdeme se tam teď podívat.
4: Abych jsem to uchránil, tuhle odrůdu, a hlavně odolnější, tak se to jakž tak zachránilo do plné plodnosti. No.
5: Je to vidět i na těch stromech, že jsou laicky řečeno docela obsypané těmi meruňkami, ale ne všechny ty odrůdy měly takové štěstí.
4: No ty vypadly na 50%, ty vypadaly horší. Jako.
2: Jarní mrazy vystřídalo sucho, škodu napáchala i nedávná vedra.
4: Když jsou ty velké horka, ty meruňky zase nenarůstají, spíš se vaří a nedorůstají do té velikosti, která by byla potřeba.
2: Vracíme se zpátky do prodejny u sadu. Kromě meruněk tu Leoš Buzrla prodává i další plodiny ze své produkce.
4: Švestky, ty jsou v pohodě, jabka průměrově to bude těch 50%, dá se říct, některá odrůda je nakonec taková stabilní a některá bude teda slabší.
2: Možnosti, jak ovoce před extrémním počasím chránit, jsou omezené. V horku je to dostatečná závlaha, to je ale v období sucha problém, vysvětluje bioklimatolog Miroslav Trnka.
6: Ty ovocné dřeviny, pokud mají dostatek vody, tak jsou schopné ustát vyšší teploty než v případě sucha. Ale současně se potýkáme i s tím, že v oblastech, kde bychom potřebovali zavlažovat, tak nám chybí dostatečné zdroje vody nebo možnost jejich akumulace.
2: Zavést systém závlah na stovky hektarů sadů, podobně jako je tomu na jihu Evropy, je nákladné. Podle Trnky ale do budoucna nejspíš nevyhnutelné.
6: Do nedávna jsme měli výhodu v tom, že jsme měli více srážek zadarmo, nemuseli jsme zavlažovat, to se ze změnou klimatu bohužel mění a mění to je ekonomiku pěstování těch plodin.
2: To podle Trnky sice neznamená, že by se v Česku ovoce jako meruňky nebo broskve už nedalo pěstovat, pěstitelé ale budou muset s novými podmínkami počítat.
6: Bude to prostě vyžadovat daleko větší míru adaptability, rychlého se učení, právě třeba ze Španělska, z Řecka, jako přebírání modelů, které fungují, ale současně je potřeba říct, že to je výrazně jiný klimatický region, takže my můžeme to vždycky převzít jenom do jisté míry.
2: Na rozdíl od jihu Evropy se tuzemští zemědělci budou i v příštích letech dál potýkat s jarními mrazy, které u nás kvůli dřívějšímu nástupu jara představují větší riziko právě pro ovocné květy. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: pardubické Enteria aréně pokračuje alby mistrovství České republiky v hospodském kvízu, což je devátý ročník této akce, na které účastníci měří své znalosti. No a uvidíme, jak to celé letos dopadne. Samozřejmě můžete sledovat i vy. Za chvilku je vysílání Českého rozhlasu Pardubice Anaka. Dáme si i poutníky a teď rychlý pohled na oblohu.
1: Počasí.
0: Dneska má být polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severovýchodě a severu kraje naměříme okolo 22 stupňů a na horách v 1000 metrech 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr teď po ránu místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní, vane rychlostí do 7 metrů za sekundu, k večeru bude znovu slábnout.
1: Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Lovím na stránkách Anika, kdy bude koncertovat v našem kraji a tedy bohužel to štěstí mít úplně nebudeme. Výrava, letní parket na konci srpna, to je asi nejbližší termín a nejbližší místo. Jinak každopádně na příští rok chystá veliký koncert v Praze v O2 Universum. Tam vystoupí s Českým národním symfonickým orchestrem, takže to bude veliká záležitost. Lístky už jsou v předprodeji. No a dnes, v neděli 12. uplyne 90 let od narození herečky Niny Divíškové. Díky rozhlasovému archivu si ji teď alespoň na chvilku můžeme připomenout. Než se dozvíte, proč jako brněnská rodačka nakonec zakotvila v Praze, ještě se vám představí jako schopná recitátorka. I tuto roli totiž kdysi sehrála v zábavném pořadu Vladimíra Bernáška, ve kterém si vybavila básničku z dětství.
1: Když byl pašík malé sele, neměl v světě nepřítele. Ze dvora mu snesli všecko, chovali ho jako děcko. A čím větší byl a větší, dělali s ním více řečí. Když byl těžký na 2 centy, dělali mu komplimenty. A když stloustl ještě více, dělali z něj jitrnice.
2: Takže si to pamatujete dodnes.
1: No to si pamatuju dodnes.
2: Když je to v podstatě smutná básnička.
1: No, ano. Já vám řeknu o svých přijímačkách na jamu brněnskou. Pepich Sommer tehdy byl ve druhým a to dělali takový ty službičky. A dodneška si to pamatuje, jak přišla taková holka, samá ruka, samá noha, vstrémovaná strašně, uklonila jsem se a říkala jsem, Viktor Dick ze mě mluví. Tvrňá matka, byla jsem tobě, těžce chléb jísti dala, nehýčkala jsem robě, muže jsem zraňovala. Čili to musela být taková sranda, že mě vzali. Takže jsem dostala telegram, že jsem přijatá, jenže za dalších 6 týdnů přišel znovu telegram, že neotvírají v Brně první ročník a že postupují naše přihlášky těch přijatých do Prahy. Jenže to už byl nějaký květen, takže měli už zaplněný ročník, takže nevzali nikoho z toho Brna, tak jsem se vrátila do Brna, rok jsem studovala dějiny umění na filozofii a potom už teda napsali rovnou, že zase neotvírají první ročník a že aby jsme dělali zkoušky do Prahy. Takže jsem potom z přinucení a velmi nerada šla studovat do Prahy. Ale to byly přesně ty 4 roky. Potom zase otevřeli tu jamu. Oni tenkrát říkali, že stačí VŠMU v Bratislavě a v Praze škola. No a pak už tam ten Bartoška a Balcerová a všichni už tam potom studovali v Brně.
2: No jo, ale no. Kdybyste nešla do Prahy, tam jste našla své životní štěstí.
1: Říkáte tomu štěstí?
2: Určitě.
1: Ale jo.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Polička testuje nádrž, která zachytává hrubé nečistoty z deště. Vodohospodáři v následujících letech vypustí Vraňansko-Hořínský kanál na Vltavě, chystají jeho prohloubení. Tenistka Linda Nosková vybojovala v 21 letech na Wimbledonu grandslamový titul. A dnešek bude polojasný až oblačný s teplotami do 28 stupňů Celsia. Pěkné ráno u zpráv od Viléma Brandy. V Poličce začala zkušebně fungovat nová nádrž na dešťovou vodu. Při silnějších deštích zachytí část nečistot z kanalizace, které by jinak skončily v Bílém potoce. Stavba vyšla na bezmála 48 milionů korun a část nákladů pokryla dotace Ministerstva zemědělství.
2: Nádrž je mezi parkovištěm a Bílým potokem a je napojená na kanalizaci. Při deštích zachytí hrubé nečistoty a část znečištěné vody, kterou pak odvede na čistírnu odpadních vod. Právě při přívalových deštích se totiž Bílý potok v minulosti kvůli splachům z polí zbarvoval do hněda. Přetížená kanalizace navíc v minulosti způsobila záplavy. Z Poličky Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: V Pardubicích dnes pokračuje posledním dnem mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Jde o největší kvízovou akci v Česku, které se letos účastnilo okolo 1100 soutěžících ve 150 týmech. Odhadnout vítěze ale ani po dvou soutěžních dnech není jednoduché. Družstva na prvních příčkách mají totiž velmi podobné skóre, říká dramaturgyně Radana Lukovičová.
3: Ono je to vždycky boj do poslední otázky a kolikrát se nám už stalo, že to bylo natolik vyrovnané, že musela rozhodovat nějaká pomocná kritéria.
0: Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy korun prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Ty by měly začít příští rok na podzim a skončit v roce 2029. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského místem budou moci proplouvat lodě s těžším nákladem. Střelec v Torontu zabil 2 lidi, nejméně 6 dalších na pouličním festivalu v nejlidnatějším kanadském městě zranil, informovala o tom místní policie. Vyzvala veřejnost, aby se oblasti střelby vyhnula. Útočníka se stále nepodařilo dopadnout. Podle agentury AFP je na místě množství policistů, kteří pokračují ve vyšetřování. Dvoudenního festivalu latinskoamerických tanců běžně účastní se 100 000 návštěvníků. Sport. 21-letá tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V historicky prvním českém finále na Wimbledonu porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchballů. Pokračuje Nosková.
4: Ká je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit. Ale jsem strašně ráda, že jsem dokázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít. Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě a severu kraje bude kolem 22 a na horách kolem 20. Pované teď ráno místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní vítr a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio na druhém stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Teď ráno je na východočeských silnicích klid a žádné nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno přejeme všem, kteří se probouzíte ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Je neděle 12. července a my už chystáme opět další hudební nášup. Před námi Xindl X, Nazaret, Jana Kratochvílová, také Michal David zaspívá. A nebude to jenom o muzice. Už po 10. pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou sklářské trienále, které ukazuje to nejlepší, co za poslední 3 roky sklářské firmy vyprodukovaly. Výstava klade důraz jak na design výrobků, tak i na jejich užitnou hodnotu a to, jak dobře se na trhu prodávají. Společně se do Jabloneckého muzea už za malou chvíli vypravíme. No a Bořek a Bořislav dneska slaví svátek, tak všechno nejlepší.
1: Dobré ráno.

0: Jana Kratochvílová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a my teď opustíme náš kraj a vydáme se na Jablonecko. To nejlepší, co se v posledních 3 letech objevilo na českém trhu v oblasti výroby užitkového skla a bižuterie, teď můžete vidět ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Svoji produkci tam vystavuje 50 firem z Česka, Německa, Polska, Slovenska nebo Španělska. Jedná se o největší nekomerční přehlídku současného skla a bižuterie v celém Česku. Jana Pavlíčková si výstavu prohlédla a zjistila víc zajímavostí.
1: Celý projekt se zcela úmyslně odlišuje od design bloků a design výků tím, že my se soustředíme nejenom na design, ale věnujeme se i té reálné produkci.
2: Vyzdvihuje hlavní přínos výstavy její kurátor Petr Nový. Sami sklářské firmy tak pro expozici vybrali něco ze své produkce, co se na trhu dobře prodává a mezi zákazníky má úspěch.
1: Aby vy jste mohli v rámci jedné vitríny vidět, čemu se tak dneska říká ve sklářském oboru trend a čemu se říká design. Můžete vidět, jak některé firmy jsou si podobné, některé jdou proti proudu. Vidíte, jestli obecně se preferuje barva nebo čiré sklo, jak je to s technikami. A je to taková opravdu výkladní skříň toho, co na zákazníka útočí.
3: No a co tak tvrdí teď mezi zákazníky? Čím se nechávají ovlivnit?
1: Jedním z největších trendů současnosti nápojovém skle jsou velmi často jednoduché tvary, které jsou zdobené třeba optiškou a ten rozdělující znak je nějaký detail, kterého si máte všimnout. Samozřejmě je poptávka po tenkostěném skle. Dneska už strojní výroba dokáže být velmi kvalitní, že pouhým okem obyčejného zákazníka nemusí být rozeznatelná čirá sklenička, která je ručně vyrobená od té vyrobené strojně, a proto musí ruční skláři vymýšlet nové a nové nápady, jak tomu zákazníkovi na první dobrou dát vědět, že to nemohl vyrobit stroj.
3: A stále platí, že zdejší region hraje prim v sklářství nebo
1: Stále můžeme říct, že patříme mezi důležité hráče i ve světovém kontextu. V bižuterii nám ještě nedávno patřilo 2. místo na světě a v té sklářské konkurenci, ale budeme počítat tedy sklo jako všechny možné výrobky, se pohybujeme kolem 10. To také odpovídá tomu, proč řada zahraničních značek, o nichž to posluchači ani nemohou tušit, vůbec nevyrábí sklo ve svých mateřských zemích, ale nechávají je produkovat v České republice.
2: O jaké zahraniční firmy jde, to můžete ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zjistit do 20. září. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Sokomický autodrom hostí o tomto víkendu jednu z nejvýznamnějších motoristických akcí roku. Do kraje zamířili nejlepší světoví jezdci Supermota. No a to znamená, že autodrom se na tyto dva dny proměnil doslova v centru motosportu. Rodinné zábavy, techniky i setkání fanoušků z celé republiky i zahraničí. Nechybí kvalitní občerstvení, atrakce pro děti, včetně skákacích hradů a zázemí pro celodenní výlet, na který tedy v tuto chvíli opět zveme Vysoké Mýto ještě dnes.
1: Počasí.
0: Počasí by mělo opět přát, má být polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty 25 až 28, na severovýchodě kraje kolem 22 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech budeme měřit 18 až 21 stupňů Celsia v maximech. Vítr vane slabý, místy slabý, tedy jinak mírný severní až severozápadní, rychlosti do 7 metrů za sekundu. K večeru bude slábnout.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, že v neděli se nedělá, to neplatí pro našeho spotřebitelského odborníka Josefa Černého, který se každý den zabývá vašimi dotazy, které posíláte na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. No a dnes opět budeme odpovídat na dotaz, který se opakuje velmi často. Ptáte se, jaké doklady potřebujete k reklamaci.
1: Paní Markéta potřebuje reklamovat boty, ale nemůže najít paragon a proto by jí zajímalo, jestli je možná reklamace bez paragonu. Paní posluchačko, žádný zákon vám neukládá, jaké doklady musíte k reklamaci předložit. Musíte prodejci pouze prokázat, že jste boty koupila právě u něj, kdy a případně za kolik. Pokud jste platila kartou, stačí výpis z účtu.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: dálničních nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art, Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení na výstavbu spalovny pro energetické využití odpadu. Má být v katastru obce Čeperka. Většina podaných odvolání byla zamítnuta. Podrobnosti přidáme ve zprávách v 7. Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické v Třemošnici na Chrudimsku začne v září vyučovat obor operátor bezpilotních systémů. Studenty připraví na práci s moderními technologiemi využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 23 žáků. Agentuře ČTK to řekla ředitelka školy Helena Vančurová. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí na 3,5 tisíce uchazečů. Celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně i u mořského pobřeží v zahraničí. Írán oznámil, že až do odvolání uzavřel Hormuzský průliv. Podle agentur AFP a AP to udělal poté, co vypálil varovné výstřely na loď plující nepovolenou trasou. Centrální velitelství Spojených států toto plavidlo identifikovalo jako kontejnerovou loď plující pod kyperskou vlajkou. V reakci na úder Teheránu zahájily americké síly sérii útoků na Írán. Krátce ze sportu, tenistka Linda Nosková vyhrála poprvé v kariéře grandslamový turnaj. V historicky prvním českém finále na Wimbledonu zvítězila nad Karolínou Muchovou 2-1 na sety. A ještě počasí, bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 25 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Pované teď ráno místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní vítr a bio je na druhém stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nejsou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Za námi jsou zprávy s Vilémem Brandou a pokračuje nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Dneska nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám nejlepší recept z roku 2022 a tentokrát ho bude připravovat Ivan Vodochodský, který z něj má trochu strach. Podrobnosti prozradíme už za chvíli. No a do té doby Věra Špinarová s Václavem Neckářem nebo právě teď Luana Machálková s Petrem Kolářem.
2: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Za druhé světové války se hrály Pardubice důležitou roli ve spojitosti s protinacistickým odbojem. Stezka, na kterou vás teď zveme, vás provede poslední cestou Alfreda Bartoše, tedy velitele výsadku Silver A, který mimo jiné spolupracoval se skupinou Anthropoid při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. No a stezka nese název Pardubicemi po stopách Silver A, poslední cesta Alfreda Bartoše. Sraz s průvodcem je před budovou radnice na Penštýnském náměstí v Pardubicích právě dnes v 10 hodin. Počasí. Tak to byl další tip, jak můžete strávit volný čas, pokud nějaký dnes máte. No a my se jdeme ještě rychle podívat na počasí, které nás bude provázet nedělí. Má být polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty v maximech dosáhnou 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje naměříme jen okolo 22 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech to bude 18 až 21 stupňů. Vítr teď po ránu místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní. Západní vane rychlostí do 7 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Elektrárna Opatovice získala stavební povolení na novou spalovnu odpadu. Většinu úrody ve svinčanských ovocných sadech zničily jarní mrazy. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. A v kraji dnes čekáme polojasno až oblačno a teploty až 28 stupňů Celsia. Je neděle 12. července a u zpráv vás vítá Vilém Branda. Elektrárna Opatovice chce v roce 2030 zprovoznit mezi Pardubicemi a Hradcem Králové spalovnu komunálního odpadu.

0: Zařízení za několik miliard korun umístí ve svém areálu blízko stávající vrátnice. Pravomocné stavební povolení už má, okolní obce s námitkami neuspěly. Spalovna má likvidovat až 150 tisíc tun odpadků ročně. Mluvčí elektrárny Hana Počtová dodává, že společnost nyní hledá zhotovitele.
1: Výběrové řízení na generálního dodavatele probíhá a v současné době probíhají obchodní a technická jednání. Vítězný dodavatel proto zatím nebyl ještě oficiálně vyhlášen. Investiční náklady projektu se podle aktuálních předpokladů pohybují kolem 7 miliard korun.
0: Sadařům ve Svinčanech na Pardubicku většinu úrody ovoce zničily jarní mrazy. Pěstitelé odhadují, že letošní výnos klesne zhruba na pětinu běžné sklizně.
2: Podnik hospodaří na 120 hektarech, většinu produkce představují jablka. Opakované mrazy v dubnu způsobily velké škody, poničily nejen jabloně, ale i třešně, višně, meruňky nebo švestky. Sadaři očekávají, že propad bude ještě razantnější než v roce 2024, kdy je postihla stoletá neúroda. Z Pardubicka Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Dva závodníci zemřeli včera odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes, pořadatelé ho ale zrušili. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, uvedla to jihomoravská policie. Hodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií. Příštích několik týdnů je bude osazovat rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Celkem jich budou 2000. Původní pavilon zničilo před 5 lety tornádo. Expozice se pro návštěvníky otevře nejspíš v srpnu. Přesný termín zoo zatím neurčila. Ryby si musí na nové prostředí zvyknout, říká zooložka Lenka Pacíková.
3: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí. Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom v dospělosti. Ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu.
4: Počasí.
0: Obloha bude dnes na východě Čech polojasná až oblačná, přechodně až zatažená a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě bude kolem 22 a na horách kolem 20. Vítr ráno místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio je na druhém stupni zátěže.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S dopravním omezením počítejte na hlavním průtahu Českou Třebovou v ulici Moravská. Na výjezdu z města směrem na Svitavy se jezdí kyvadlově a dopravu řídí semafor. Důvodem jsou stavební práce, které skončí až na konci srpna.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Společenská hra Český film, otázky a odpovědi od Alby, tak to je cena, kterou nabízíme i v dnešní Bleskovce. Říkám to proto, že za pár minut si společně s námi můžete zasoutěžit. Už teď držíme palce. Moravská Třebová, tam se také vypravíme, dokončují tam opravu střechy na kostele na Křížovém vrchu, který je ve vlastnictví města. Co všechno už stihla radnice obnovit, jsme zjišťovali přímo na místě a reportáž nabídneme za pár minut. Muzika je také připravená, těšte se na Pavla Bobka, Helenu Vondráčkovou s Jiřím Kornem. Také Šer nám zaspívá. Jinak stále nedělní dobré ráno s datem 12. července, 4 minuty po 7. a Božkové dnes se mají svátek. Všechno nejlepší.
4: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Jakoby nic. Helena Vondráčková, Jiří Korn, 7 hodin 10 minut a s vámi nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Vyrážíme, jak jsem sliboval, do Moravské Třebové, která je už 2 roky vlastníkem kostela na Křížovém vrchu a kulturní památku postupně opravuje. Teď pokrývači dokončují obnovu střešní krytiny. Jak bude rekonstrukce dál pokračovat, vysvětlil reportérce Věře Pavlasové přímo na místě místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
1: Jak jste si mohla všimnout z venkovní části, tak se podařilo opravit střechu kostela, která je tvořená dřevěným šindelem. Ta oprava probíhala ve 3 etapách.
2: Stihli jste také ošetřit dřevěný mobiliář, tamhle ty obrázky jsou jasně vidět.
1: V celém interiéru proběhlo chemické ošetření veškerého dřevěného mobiliáře, tak abychom zlikvidovali dřevokazný hmyz a zachovali ty nejcennější kostelní lavice.
2: Ty lavice budete ještě upravovat?
1: Ve spolupráci s odborníky máme připravené restaurátorské záměry, tak abychom nejenom lavice, ale i dřevěné oltáře a veškerou výzdobu v kostele mohli v budoucích letech postupně s využitím dotací restaurovat.
2: Kolik jste už dali peněz do opravy tady toho kostela?
1: Když se posčítají veškeré investice za poslední 2 roky, tak celková částka se pohybovala okolo 3 milionů korun, ale je tam započítán i stavebně historický průzkum.
2: To je určitě jen zlomek částky, kterou budete muset do tohoto kostela ještě investovat. Máte představu, kolik ještě?
1: Objem financí, které ještě budeme do kostela investovat, se bude odvíjet od toho, jak rozsáhlé etapy se připraví, ale minimálně 5 milionů korun sem investovat určitě postupně v jednotlivých letech budeme i v budoucnu.
2: Kostel je kulturní památkou, ale město ho využívá i pro kulturní akce, říká tisková mluvčí Lucie Krčmářová.
3: Koncerty například za dnušní mše, nebo můžete kostel navštívit na koncert třeba na Vánoce.
2: Teď tady máte i nějakou výstavu.
3: Na panelech vlastně máte popsaný průběh restaurování a výzkumu kostelních lavic, který pro nás dělala Univerzita restaurování v Pardubicích. A tamhle se můžete na té tabuli podívat i na historii kostela.
2: Stojíme u bočního oltáře, kde kdysi byl vzácný obraz, zatím tady není.
3: Ten obraz byl zrestaurován a návštěvníci si ho mohou nově prohlédnout na prohlídkovém okruhu na zámku.
2: Kostel na Křížovém vrchu, který je ve vlastnictví města, byl postavený v 16. století. V Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Ještě dnes si můžete na hradě Svojanov užít dny dobové kuchyně, což je oblíbená akce, která zve k ochutnávce dobových pochutinek i k nahlédnutí do kulinářských zvyklostí minulých staletí, takže si budete moci historii doslova vychutnat všemi smysly dnes až do 18 hodin.
1: Počasí.
0: Neděle má být polojasná až oblačná, přechodně nás čeká až zataženo a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. Teploty v maximech mezi 25 a 28 stupni. Na severovýchodě kraje naměříme okolo 22 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech 18 až 21 stupňů. Vítr vane místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout.
1: Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Naše hriechy, Adam Ďurica a vítězka čtvrté řady pěvecké soutěže československá superstar Emma Drobná ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A my si v 7.21 jdeme zasoutěžit. Bleskovka. I dnes hrajeme o společenskou hru, jmenuje se Český film, otázky a odpovědi. Nabízí 2400 kvízových otázek v šesti kategoriích: filmy, herci, filmové hlášky, děti a mládež, TV, tvorba a různé. Myslím si, že kdo rád hraje, kdo má rád filmy a nejenom ty filmové, jakoby kinofilmy, ale i televizní, tak ten si určitě přijde na své. O co hrajeme, tedy už víte, od společnosti Albi je to hra, to ještě musím doplnit. No a tady je dnešní otázka. Dneska budeme poznávat film podle hlášky a pozor, je to opět bez možností a chci přesný název filmu. Opravdu přesný název filmu, ze kterého je tahle hláška.
1: Sestra tě teď odvede do pokoje, víš?
2: Vy jste moje sestra, to je váš tatínek taky netopír, že?
0: Telefon 726 46 48 48 a jdeme se podívat, kdo zkusí svoje štěstí. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana.
0: Jano, zdravíme vás. No a jak se jmenuje film, ze kterého byla ukázka?
3: Saxána.
0: Bohužel. Tak se musím rozloučit. Mějte se, naslyšenou. Tak paní Aně to nevyšlo, já jsem říkal, že chci přesný název filmu a Saxána to tady není. Uvidíme, jestli se teď povede. Dobrý den.
3: Dobrý den. Film se natáčel v Pardubicích a je to Dívka na koštěti.
0: Je to Dívka na koštěti. Tak cena je vaše, gratulace veliká, užijte ve zdraví a poprosím, vydržte na telefonu, domluvíme předání.
3: Ano, moc děkuji.
0: Není za co, hezkou neděli.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obnova koupaliště ve Skutči začne později, než město plánovalo. Projektanti navrhují novou strojovnu. Ve starém zařízení totiž nádrže na čištění vody protékaly. Celkové náklady se další stavbou zvýší, zřejmě na celkových 70 milionů korun. Projekt by podle starosty města měl být hotový v létě, informuje o tom ČTK. Ani víc než měsíc potom, co policie vyhlásila pátrání, se zatím nenašel 95-letý senior z pardubických Polabin. Hledání začalo 8. června, rodina ho naposledy viděla koncem května. Hledaný Vladimír Zich by měl být vitální, netrpí žádnou nakažlivou nemocí, ale užívá léky. Policie vyzvala veřejnost, aby informace o jeho pohybu za poslední dny oznámila na linku 158. Za nepřipoutaného psa v autě můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. Policisti proto připomínají, aby si lidé dávali na správné zabezpečení pozor. Psa je možné zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale taky třeba mříží nebo klecí. Spojené státy zahájily sérii útoků na Írán, uvedly to síly amerického centrálního velitelství. Podle něj tím reagují na úder islámských revolučních gard na loď plující Hormuzským průlivem pod kyperskou vlajkou. Krátce ze sportu, tenistka Linda Nosková získala premiérový grandslamový titul v kariéře. V prvním historicky českém finále Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. A ještě přidám počasí, obloha bude dnes na východě Čech polojasná až oblačná, přechodně až zatažená. Na horách výjimečně čekáme přehánky. K večeru bude potom oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. A foukat k tomu bude ráno místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vilém Branda připravil zprávy, náš hudební dramaturg přichystal zase muziku, Karel Gott zaspívá, i Olga Blechová s Valdemarem Matuškou se na vás chystají. A vydáme se do Krkonoš, odkud postupně mizí vzácná rostlina sasanka narcisokvitá. Správa Národního parku se jí teď proto na dvou místech snaží zachránit před okusováním lesní zvěří. Co je pro záchranu ohroženého druhu potřeba udělat, tak to už za chvilku vysvětlí reportáž. I dál přejeme krásnou neděli s Českým rozhlasem Pardubice.

0: U titulaví je Olga Blechová, Valdemar Matuška, stále ladíte vysílání Českého rozhlasu Pardubice, také nedělní dobré ráno. Pracovníci Krkonošského národního parku začali na dvorečkách a v okolí Rýchorské boudy chránit vzácnou rostlinu sasanku narcisokvětou. Tato až 40 cm vysoká květina postupně mizí z horských luk proto, že jí okusem ničí hospodářská anebo lesní zvířata. Kateřina Kohoutová se dozvěděla, že záchranáři proto teď okolo sasanek rozmísťují plůtky a malé klece.
1: Na dvoračkách máme výskyt právě téhle ohrožené rostliny.
2: Vysvětluje Lucie Procházková. My jsme tady na velké louce a už odsud vidíme pár kvítků a to je právě ta sasanka.
1: Jsou to bílé květy, které tvoří vlastně složený okolí, který připomíná květ narcisu trošku, proto se jmenuje narcisokvěta.
2: Máme s sebou potřebné vybavení.
3: Malé klícky, které budou chránit ty sasanky, jsou asi tak půl metru velké v průměru, tak do metru.
2: Vysvětluje Klára Tlachačová. 1, 2, 3 sasanky. Ty oplotíme všechny najednou.
3: Ano, v tomhle případě, protože jsou blízko sebe, tak je oplotíme najednou a zvolíme takovou menší oplocenku.
1: Přidržím, natahuj.
3: Jo.
1: Tak, teď ji potřebujeme vlastně svázat, aby držela, děláme kulatý tvar, protože je pro nás nejjednodušší, takže ji potřebujeme k sobě svázat.
3: Drátek a přikurtujeme to třeba hřebíkem, anebo roxorem, aby pevně držela
1: v zemi.
2: Pořádně připevnit, aby to bylo odolné vůči větru, dešti.
1: A hlavně kvůli těm hospodářským zvířatům, případně jelenům, kdyby do toho přišli a strčili to třeba čumákem, tak aby nám ta oplocenka zůstala na místě a nepřevalila se třeba, neumožnila jim ten okus.
2: Díky té oplocence je rostlina chráněná a potom se vlastně dál může množit.
3: Většinou se podaří, že i vykvete, pak vysemení a vlastně ty semínka pak nám pomůžou k tomu dalšímu šíření tohoto druhu.
2: Jak moc je to ohrožená květina?
1: Je ze zákona chráněná paragrafem 2, takže je to silně ohrožený druh.
2: Pracovnice se na všechna místa, kam klece a oplocenky nainstalují, musí vracet, protože je potřeba je zkontrolovat, jestli nejsou poškozené nebo poničené. Z Krkonoš, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: byly London Beat, za chvilku Lucie Vondráčková, také se podíváme víc na ten dnešní den, nebo lépe řečeno na dnešní datum 12. července a připomeneme události spojené s tímto datem. To všechno nás čeká, když i dál zůstanete s Českým rozhlasem Pardubice. Počasí. Jak bude dnes a také v příštím týdnu, zjistíme s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Imrichem Drapákem. Dobré ráno.
1: Pěkně ráno.
0: Mraky se nám tady roztáhly po obloze v Pardubicích. Zaprší z nich dneska?
1: No, dneska bude více oblačnosti. Jsme pod vlivem oblasti nízkého tlaku vzduchu, která se severovýchodně nachází od našeho území. Ta nám bude přinášet více oblačnosti. Mohla by se vyskytnout nějaká přehánka slabá, ale budou spíše převážně na horách. Ty teploty budou vysoké 25 až 28, jenom opět na tom severovýchodě kraje, tam může být teploty jenom kolem 22 a vítr mírný, severní až severozápadní, bude zasilovat na 3 až 7 metrů za sekundu a na večer potom bude slábnout. Prosté podmínky ale budou dobré a biostupe číslo 2 střední zátěž.
0: Takže ten dnešní den nebude až tak zlý, jak to možná teď na první pohled tady u nás pod těmi mraky vypadá. Pojďme kouknout na příští týden. 13. pondělí bude to šťastný den.
1: Bude to šťastný den, oblačnost nám během noci bude ubývat, 16 až 12 minimální teploty a zítra bychom se už mohli dotknout i tropické třicítky, zatím vypadá na 27 až 30 stupňů a převažovat bude spíše polojasno. A vítr slabý, postupně většinou mírný, severní až severovýchodní, 2 až 6 metrů sekundu večer zeslábne. V úterý by nám už mohla přibýt nějaká oblačnost a mohly by se objevit i nějaké první přehánky nebo i nějaká bouřka. A teploty pořád by se dostaly přes těch 30 stupňů a v tom týdnu potom spíše nějaký polojasno, oblačno, nějaká přehánka by se mohla výjimečně vyskytnout, ale zatím žádné trvalé srážky tam nejsou a teplotně pořádně jde kolem těch 30 stupňů Celsia.
0: Takže léto a počasí takové všechno možné. Dobře. Tak, tolik meteorolog Jiminik Drapák, moc děkujeme za informace o počasí a do Hradce přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Mám také hezký den, naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Neděle 12. července. Svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě začal soud se 14 obviněnými v kauze Babice. Jen o 10 dní později, kdy v této vesnici na Třebíčsku byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři. Letecká havárie československého dopravního letadla se odehrála v roce 1961 u marocké Casablanky. To je 65 let. Kvůli špatnému počasí letoun IL-18 musel místo v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Naše dopravní tepna. Přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
2: Dálnici tedy máme. Pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu. Ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
1: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980. Docela všední obyčejný. Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. A já přeju hezkou neděli.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice chtějí lépe pečovat o stromy. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon, ve finále porazila Karolínu Muchovou. A dnešek bude na východě Čech polojasný až oblačný s teplotami do 28 stupňů Celsia. Je neděle 12. července, pěkné ráno u zpráv přeje Vilém Branda. Pardubická radnice připravuje dokument, který má sjednotit výsadbu stromů, úpravy veřejných prostranství i využívání dešťové vody. Zaměří se třeba na péči o zeleň i její ochranu při stavebních pracích. Dokument má být hotový na podzim.
2: Podle analýzy, kterou si město nechalo zpracovat, stromům chybí dostatek vody i prostoru pro kořeny. Odborníci doporučili vysazovat pestřejší druhy dřevin, které lépe odolají větru i suchu. Město chce zároveň lépe využívat dešťovou vodu, aby zbytečně neodtékala do kanalizace a pomáhala ochlazovat okolí i zavlažovat zeleň. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
0: Moravská Třebová má protihlukový val. U silnice první třídy číslo 35 vznikl ze zeminy, kterou tam nákladní auta navezla při výstavbě inženýrských sítí v nové obytné lokalitě Švestkový sad. Město počítá s tím, že val ještě rozšíří. Informuje o tom radnice. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasem.

0: souhlasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady na počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požárů. Slovenská herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová převzala cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary. Na pódiu velkého sálu hotelu Thermal si připomněla všechny své role.
1: Ten zoznam tých, obrovský zoznam filmov, ja si niektoré ani nepamätám, to som natočila behom 26 rokov. A potom ma požiadal Václav Havel, aby som sa vlastne vrátila do nejakého iného sveta. A ja som veľmi šťastná, že som mohla začať presadzovať v roku 1990 úplne novú zahraničnú politiku Československej republiky. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve třech sadách. Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře. Před třemi lety neuspěla na Roland Garros, teď na Wimbledonu. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA, ale Muchová nevzdává.
2: Tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem měla ty týdny teďka, hlavně na té trávě z Berlína do Bad Homburgu, až sem to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open. Počasí.
0: Obloha bude dnes na východě Čech polojasná až oblačná, přechodně až zatažená a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. K večeru potom bude oblačnosti postupně ubývat. Teploty vystoupají na 25 až na 28 stupňů Celsia, na severovýchodě bude kolem 22 a na horách kolem 20 stupňů. Pované teď ráno místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio je na druhém stupni zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v kraji hlášené nejsou. Až do 27. srpna musí řidiči počítat s uzavírkou hlavní silnice v zámrzku na Orlickou Ústecku. Důvodem uzavírky jsou stavební práce.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jedna z největších rekonstrukcí v centru Pardubic výrazně zkomplikuje dopravu. Obnova náměstí Republiky zasáhne jeden z nejvytíženějších dopravních uzlů, kterým denně projede kolem 1100 spojů městské hromadné dopravy. Jak se na omezení připravuje dopravní podnik, tak to se dozvíte v reportáži, kterou v nedělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice nabídneme už za chvíli. Nabídneme i muziku, Eva Farná zaspívá, Hana Zagorová, těšit se můžete i na Petra Muka. Je neděle 12. července, 4 minuty po 8. přejeme krásné ráno. A Božkům a Bořislavům posíláme gratulaci k dnešnímu svátku.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Málo kdo ví, málo kdo zná. Hana Zagorová ve vysílání pro zpříjemnění dobrého rána, které trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Oprava náměstí Republiky právě v Pardubicích výrazně zasáhne dopravu. Rekonstrukce, která je v plánu mezi lety 2027 a 2029, sice ještě nezačala. Přípravy už jsou ale v plném proudu. Týkají se i dopravního podniku. Přes jedno z nejvytíženějších míst totiž denně projede asi 1100 trolejbusových a autobusových spojů. Reportérka Šárka Rusnáková zjišťovala podrobnosti.
1: Zmizí fakticky podchod, který je nevyužívaný, vymění se i povrchy na komunikaci, bude tady kompletní výměna inženýrských sítí, přeložky vodovodů, kanalizací, vložkování. Je to opravdu velká komplexní rekonstrukce.
2: Primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO mluví o rozsáhlé rekonstrukci náměstí Republiky, která by mohla začít už příští rok. Přinese ale výrazná omezení dopravy. Na to se už s předstihem připravuje také pardubický dopravní podnik, potvrzuje ředitel Tomáš Pelikán.
3: Probíhají kontrolní dny, pracovní setkání. Řešíme etapizace té rekonstrukce samotné, protože je to otázka spousty provozovatelů sítí, takže vzniká nějaký harmonogram 4 etap, tak jak se to na městě republiky bude připravovat.
2: Ve dvou z plánovaných 4 etap rekonstrukce pak zmizí z náměstí trolejové vedení.
3: Takže my řešíme nějaké výluky na linkách, některé spoje a některé linky budeme moct převést na bateriové trolejbusy a některé budeme muset úplně změnit s tím, že třeba bude nucený přestup na třídě míru, na nějaké linky, které pojedou pak směr Dubina. A tohle to si všechno musíme provozně ještě vyřešit.
2: Naplánovat objízdné trasy pro městskou hromadnou dopravu nebude jednoduché. Náměstí Republiky je totiž po Masarykově náměstí druhým nejvytíženějším místem pro provoz autobusů a trolejbusů v Pardubicích. Trolejbusy nebudou moci projíždět ani původně plánovanou náhradní trasou přes třídu míru. Je tam poškozená dlažba.
3: Co se týká třídy míru jako náhradní trasy při rekonstrukci náměstí Republiky, tak bohužel úsek od lékárny po Grant nelze použít, protože stav té dlažby je relativně složitý a my bychom ho našimi spoji, kterých tam jezdilo stovky, ještě více zkomplikovali, takže to jako alternativní trasa použít nelze a musíme vyřešit jiným způsobem, jak ty náhradní trasy nastavit.
2: Rekonstrukce náměstí Republiky ale městské hromadné dopravě prospěje, a to i proto, že tam pak budou mít autobusy a trolejbusy z obou směrů vyhrazený pruh. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Stromová galerie, kterou mají v Chocni, slouží začínajícím a amatérským umělcům, aby mohli prezentovat svá díla. Takže pokud tam vyrazíte, uvidíte výsledky práce malířů, fotografů a dalších výtvarníků z oboru umělecké činnosti. Stromová galerie v Zámeckém parku otvírá ve 12 hodin, no a od 13.30 by měla zahrát i kapela Raci. Takže zveme do Zámeckého parku v Chocni.
1: Počasí.
0: Jdeme se podívat také na to, jaké počasí nás bude provádět dnešním dnem, jakou nám bude dělat radost anebo neradost, ale mám celkem dobré zprávy. Má být polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, jen na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, k večeru pak bude oblačnost ještě navíc ubývat. Teploty 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech naměříme 18 až 21 stupňů. Vítr vane místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní, má rychlost do 7 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. No a za pár okamžiků se podíváme do mraveniště. Jeho fungování nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo přiblíží Martin Písařík.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení na výstavbu spalovny pro energetické využití odpadu. Má být v katastru obce Čeperka. Většina podaných odvolání byla zamítnuta. Aktuální harmonogram počítá s dokončením projektu a převzetím spalovny v letech 2029 až 2030. Informuje o tom ČTK. Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické v Třemošnici na Chrudimsku začne v září vyučovat obor operátor bezpilotních systémů. Studenty připraví na práci s moderními technologiemi, využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 23 žáků, uvádí to vedení školy. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí na 3,5 tisíce uchazečů, celkem už jich je přes 70 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně i u mořského pobřeží v zahraničí. Írán oznámil, že až do odvolání uzavřel Hormuzský průliv. Podle agentur AFP a AP to udělal poté, co vypálil varovné výstřely na loď plující nepovolenou trasou. Centrální velitelství Spojených států toto plavidlo identifikovalo jako kontejnerovou loď plující pod kyperskou vlajkou. V reakci na úder Teheránu zahájily americké síly sérii útoků na Írán. Krátce ze sportu, tenistka Linda Nosková vyhrála poprvé v kariéře grandslamový turnaj. V historicky prvním českém finále Wimbledonu zvítězila nad Karolínou Muchovou 2-1 na sety. A ještě počasí, v Pardubickém kraji bude dnes polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, na horách výjimečně přehánky. K večeru bude oblačnosti potom postupně ubývat. Nejvyšší teploty dnes 25 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Pované místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio je na druhém stupni zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nejsou, tak pokud jste za volantem, tak vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: To byly zprávy a také Vilém Branda, s vámi Český rozhlas Pardubice a pokračuje nedělní Dobré ráno. Před námi je Lucie Rangers a za chvilku nás po týdnu čeká neděle Marie Tomsová. Tomsové dnes zaspomíná na rodinného přítele.

0: Skupina Rangers, dříve takhle Plavci, patří mezi legendy české hudební scény, jejich písně znají generace posluchačů, no a pokud dobře počítám, tak už hrají více než 60 let. Tohle byla písnička Láska je věc kouzelná a o další minuty v našem vysílání se teď postará moderátorka Marie Tomsová. Tentokrát nás čeká vzpomínka na psychologa Petra Šmolku.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Vzpomínky nám zůstávají bez ohledu na to, že si o některých říkáme, ty mají ještě čas, vždyť to příjemné pořád prožíváme a nám, milá bytost, je stále někde poblíž. Je mi moc líto, že to od minulé neděle už bohužel nemůžu říct o našem kamarádovi a rodinném příteli, známému a oblíbenému psychologovi Petru Šmolkovi. Petrovi bez nadsázky vděčím za mnohé. Od dubnového večera roku 1975, kdy mě poprvé přivedl na basketový zápas, kde po palubovce zuřivě pobíhal v modrém dresu s číslem 13 můj budoucí muž, přes desítky let společných zimních i letních, prázdninových i sportovních soustředění, výletů, zájezdů, společných oslav, kulatých i nekulatých narozenin, po jeho vždy dobrou náladu, provázenou vědoucím, nepatrným úsměvem, který žadateli o jeho názor a radu říkal, vždyť já vím. Byl to Petr, který mě a mého muže na začátku našeho více než půlstoletého soužití poučil o tom, že předpokladem párového úspěchu je respekt k léty prověřené poučce, podle níž muži vyznávají pravidlo osta nesta se za uu, zatímco ženy od přírody hledají šťastný vztah v popo, dupo, vipo, vice. Nerozumíte? Vysvětlím, je to jednoduché. Jsou to muži, kteří vyžadují osta, obdiv stálý, nesta, žádné starosti, seza, sex, kdy se jim zachce a permanentní uu, tedy uvařeno, uklizeno. A ženy? Pro nás je přeci nejdůležitější popo, posedět a popovídat, dupo, duševní porozumění, vipo, vycítit naši potřebu a v praxi téměř nesplnitelné vice. Vyjadřování lásky po celý život. Dnes poprvé lituju, že mé povídání má svůj pevně daný čas. Ráda bych vám o Petrových moudrých a přitom vtipných postřezích, úvahách a radách vyprávěla hodiny. Ale musím se omezit na střípek z jeho předmluvy k mé před 3 roky vydané knížce Jiná už nebudu a neb neděle Marie Tomsové. Petr v ní o mé bývalé profesi píše. Trochu s napětím jsem sledoval, jak se Česká televize vyrovná s porevoluční likvidací hlasatelek. Jen na okraj, za tu likvidaci nemůžou úsporná opatření, ale žárlivé manželky. Možná, že byste se divili, jak často se v manželské poradně objevovalo téma manželova zalíbení v té či oné hlasatelce. I o Marušku byl pochopitelně zájem a tak mi nebohé ženštiny popisovaly, jak se jejich manželé kvůli ní v podvečer holí, oblékají do svátečního a pivo nepijí jako obvykle z flašky, ale ze sklenice. Můj milý Petře, dívám se k tobě nahoru a z celého srdce ti děkuju za všechno, co si pro mě, moji rodinu a víc než 10 000 spokojených klientů za svůj život udělal. Věrna tvé schopnosti vyjádřit vše podstatné ve stručné výstižné zkratce se s tebou loučím naším, tebou inspirovaným rodinným receptem, jak se úspěšně řekou života probrodit ke zlaté svatbě. Nechce to moc, jen louhu rire moto. Louži humoru, rybník respektu a moře tolerance. Tvoje i vaše, Marie Tomsová.

0: Ještě jeden poslední tip máme pro vás všechny, kteří třeba prahnete po kultuře. Festival Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci pokračuje druhou červencovou nedělí koncertem houslisty Josefa Špačka, který působil jako koncertní mistr České filharmonie, a violončelisty Tomáše Jamníka. Oba patří k absolutní špičce v rámci mladé generace českých interpretů a vystoupí s prestižními českými i světovými orchestry. Tedy ne vystoupí, ale vystupují. Vystoupí v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci dnes v 17 hodin. Počasí. Neděle má být polojasná až oblačná, přechodně nás čeká až zataženo a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, k večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje naměříme okolo 22 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech budou teploty mezi 18 a 21 stupni. Vítrvané místy slabí, jinak mírný, severní až severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu a k večeru zeslábne.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Blíží se 9:00, bude to už za 9 minut a spolu s ní také zálety Aleny Zárybnické. Jejich hostem, jak jste slyšeli před chvílí, bude dramaturg Radomír Šofr. Ale není to to jediné, co nabídne dnešní nedělní dopoledne strávené s Českým rozhlasem Pardubice. Po 10:00 se můžete těšit na další díl narozeninového pochoutkového roku. Zavzpomínáme na recept, který se díky porotě ocitl na prvním místě v roce 2022. Půjde o kunštátský zámecký perník. No a kromě toho se dnes dozvíte, jak poznáte padělaný muškátový oříšek, nebo jestli musíme na talíři nechat poslední sousto, případně jaké chutě mívá režisér Zdeněk Troška. Pochoutkový rok tedy mezi 10:00 a 11:00. No a východočeské výlety vás tentokrát svezou vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji, která je mezi Skutčí, Poličkou a Svitavami, takže na to se můžete těšit hodinu před polednem.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hlinsko mění systém placeného parkování. Národní hřebčín pořádá ve Slatiňanech dámský den. Hasiči ve Zlíně stále zasahují u požáru budovy. A dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, teploty až 28 stupňů Celsia. Pěkné dopoledne u zpráv od Viléma Brandy. V Hlinsku se změní pravidla pro placená parkoviště. Nově je budou smět řidiči využívat půl hodiny zdarma. Radnice tak chce usnadnit dostupnost centra, třeba kvůli návštěvě úřadů nebo obchodů.
2: Nová pravidla budou platit od září. Řidiči si za čelní sklo umístí hodiny s časem příjezdu nebo údaj vyznačí na obyčejný lístek. Půl hodiny zdarma budou smět parkovat před radnicí, u rezervace betlém, u nádraží nebo u prodejny na Tylově náměstí. Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Ve Slatiňanském hřebčíně dnes návštěvníci uvidí závody v dámských sedlech. Dámský den tam začíná v 10 hodin a jestkyně předvedou celkem 7 disciplín.
2: Kromě drezur mezi ně patří třeba i jízdy elegance a zručnosti. Šampaňská výzva, při které závodnice překonávají překážky se sklenkou v ruce, nebo padedé, tedy synchronizované vystoupení dvojic. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Na Gočárově okruhu v Hradci Králové začne zítra oprava asi kilometrového úseku silnice mezi kruhovým objezdem Brněnská a křižovatkou Tesla. Práce jsou rozdělené do 3 etap a podle harmonogramu skončí 5. října. V každém směru zůstane po dobu oprav průjezdní vždy jeden jízdní pruh. Řidiči by proto měli počítat se zdržením. Hasiči ve Zlíně čtvrtý den zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. V podvečer snížili stupeň požárního poplachu z 2. na 1. Hasiči dál ochlazují trosky 11-patrové budovy. Skončil mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binocheová.

0: Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě.
1: Řekla Benošiová před asi tisícovkou hostů. Cenu prezidenta se z Karlových Varů odváží herec Jeffrey Wright a herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Ta dokázala na pódiu ocenit sama sebe.
2: Aj keď mi komunisti nedovolí v 1971. urobiť môj milovaný doktorát z mojej milovanej sociológie, tak som teraz PhD, ale nemusíte ma volať doktorka, dobre?
1: Vítězným snímkem letošního ročníku se stal film Padlé ovoce režiséra Aunga Pjoua o touhách žen v Myanmaru, které čelí pracovnímu vyčerpání a ekonomické nejistotě. Diváci zase ocenili dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. Z Karlových Varů Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Na východě Čech bude dnes polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. K večeru bude potom oblačnosti postupně ubývat. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě bude kolem 22, na horách kolem 20. Foukat k tomu bude mírný severní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio je na druhém stupni zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Až do posledního července musí řidiči počítat s úplnou uzavírkou hlavní silnice v Tuněchodech na Chrudimsku. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Jsou to zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Jak se tvoří obsah vysílání České televize? Jak vznikala parodická reality show Odhalení, která sledovala život goril nížiných v pražské zoo? Budu se ptát, mým hostem je Radomír Šofr, manažer vývoje pořadů, režisér a scénárista. Natočil celovečerní dokument o dyslexii a dalších poruchách učení. Napsal a režíroval 13-dílný seriál Rande s fyzikou. Budeme mluvit o tom, jak složité je komunikovat s tvůrci, vyvažovat témata, i o tom, jak moc se proměnila televize od doby, kdy sám v televizi začínal. Připomeneme si úsměvy s velkým U, které připravoval jako scénárista. Jsem ráda, že nás posloucháte.
3: Zálety Aleny Zárybnické.
6: Nosím černý brýle.

0: Radomír Šofr se narodil v Novém Jičíně, vystudoval dramaturgii a scénáristiku na pražské FAMU. Spolupracoval s většinou českých televizních stanic, působil například jako šéfredaktor vlastní tvorby na Primě, kde vedl publicistiku, dokument, zábavnou i hranou tvorbu. A nejenom s televizemi, ale i s Českým rozhlasem. Je autorem několika původních televizních formátů. Tak jsem moc ráda, že se teď potkáváme na půdě Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Cítíte se tu jako doma?
1: Musím říct, že se tu cítím jako doma, protože já jsem rozhlasu věnoval 10 let svého života, kdy jsem vlastně vytvářel videotvorbu Českého rozhlasu, což je takový paradox. Takže já jsem byl vlastně kameramanem Českého rozhlasu, střihačem Českého rozhlasu. Vlastně jsem publikoval videa na webové stránky Českého rozhlasu.
0: Co na tom vlastně nahlédnutí pod pokličku rozhlasové tvorby rozhlasových studií pro vás bylo tím nejlákavějším?
1: Tak já jsem měl štěstí, že nás jako ten videotým vlastně vždycky zvali na ty nejzajímavější akce, protože to video se nepořizovalo z běžných pořadů v té době, kdy jsem v tom rozhlase pracoval, ale vždycky, když byla nějaká velká akce, velký koncert, takže já nevím, 40 koncertů Sočru, Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Rudolfínu jsem absolvoval, ale nebo když byly nějaké věci, když třeba vyhořel na Pustevnách ta Jurkevičova chata, tak jsme dělali velký 11-hodinový benefiční koncert v Rožnově pod Radhoštěm. Takže to byly takové ty krásné akce, nebo jsme dělali předvolební besedy, takže jsem se dostal třeba velmi k duelu, k závěrečnému prezidentskému duelu tehdy mezi panem Schwarzenbergem a panem Zemanem. Takže vlastně jsem se s tou kamerou Českého rozhlasu dostal možná blíž k zajímavým věcem, než s kamerou České televize.
0: Troufám si připomenout moment a opravte mě, jestli se pletu. My jsme se poprvé osobně viděli při Rosničce roku?
1: Je to tak.
0: Tušíte, kdy to bylo? Já vůbec.
1: Já si myslím, že to byl takový rok 2003 nebo 2004. Ale pamatuju si, že jsme si na vás tehdy připravili úkol a že jste se potápěla v Hříměždicích dolomu.
0: No jasně, to si pamatuju úplně přesně, protože ten úkol měl být něčím složitým, co vlastně nikdo z nás nebral jako komfortní situaci. Bylo to vybučení z komfortní zóny, ale myslím si, že mnozí na tom byli hůř. Jestli si pamatuju, Táňa Míková lezla na lezecké stěně. Máme ještě nějaký příklad, který vidíte v paměti?
1: No asi nejhorší teda byl úkol pro Petru Volákovou, dneska Petru Eliáš Volákovou, protože ta řekla... No ne, had.
0: Tak had.
1: Ona řekla, že by nikdy si nedala na sebe hada. Takže jsme se dohodli, že toho hada, a ona na rozdíl od vás ostatních, kteří jste to měli v přetáčce, tak ona to měla přímo na tom jevišti, kde se jaksi bral ten přímý přenos. A ještě to bylo tak jako pro ní nešťastný, že tam akorát byl break reklamní. Takže ona si jednou toho hada musela nechat jako dát na ten krk před tím reklamním breakem, pak se řeklo, teď je reklama, takže jí to sundali na těch 6 minut, co šly ty různé reklamy na to psí jídlo a tak dál. A potom jí toho hada zazdali na ten krk, aby se pokračovalo v přímém přenosu.
0: Máme spoustu společných vzpomínek. Radomír Šofr je mým hostem v Záletech.

0: Dobrý den.
1: Ahoj. Celých 69 dní a 4 hodiny našich 16 kamer sledovalo gorilí rodinu v pražské zoologické zahradě. To je 99 600 minut.
0: Ano, přesně tak dlouho trvala naše tak trochu jiná reality show Odhalení, kterou pro vás připravil Český rozhlas Leonardo.
2: Radomír Šofr je se mnou v záletech a spolu se mnou teď poslouchal znělku. Přiznávám se, že při ní, při znělce Odhalení, běhal mráz po zádech, co vám?
3: No také, je to velký kus mého života a moc rád na to vzpomínám. To byla taková doba, že se v jeden rok objevily dvě reality show vlastně na konkurenčních komerčních stanicích. Jedno bylo Vyvolení na Primě, druhý byl Velký bratr na Nově a začaly spolu strašně zápasit ty komerční televize. A já jsem akorát končil na Primě, protože jsme si tam nějak neporozuměli. Já jsem to měl úplně v prvopočátku tu velkou reality show taky ve své náplni, ale chtěl jsem to trošku vést právě do takového jako psychologického experimentu, což na komerční televizi opravdu nejde, takže mě řekli, že si přestáváme rozumět a dostal jsem výpověď a asi 14 dní jsem chodil po Praze, říkal jsem si, co teď budu dělat a zavolal mě tehdy pan Bobek, který byl ředitelem stanice Leonardo a říkal mi, co dělám, že jestli bych nechtěl do takové parodie na reality show o těch gorilách jako ve vile. Teď mi to odvyprávěl. Já jsem říkal, no výborný, tak já jsem teď pověsil akorát tu pravou reality show, tak to se přesně hodí, že teda teď půjdu do té parodie.
2: Bylo to jisté svlečení nějaké role? Cítil jste se s těmi gorilami jaksi víc v pohodě než s lidmi? A teď omlouvám se za to, co si vytvářím v hlavě, jaký most.
3: Ne, no tak to bylo najednou obrovské osvobození, protože ono to začínalo jako parodie, takže my jsme samozřejmě tehdy jak se ta Nova s Primou jako přetahovali, tak na Nově řekli, že jejich vítěz dostane 10 milionů. Na Primě řekli, že jejich vítěz dostane 11 milionů, takže my jsme hned kontrovali, že náš vítěz dostane 12 milionů. Což, a hráli jsme si opravdu i s těmi slovíčky a začali jsme to vršit jako ty parodické prvky, takže zafungovalo to velmi dobře. Takhle časem, my jsme z té parodie pak vlastně pochopili, že to je příležitost odstoupit a je to příležitost vlastně začít dělat nějaký enrichment, jak se říká, nějaké obohacující vlastně pokusy, abychom se o tom živočišném druhu, o těch lidoupech něco dozvěděli. Takže velmi brzo už jsme opustili takovou jenom tu hru, tu hravost té parodie, když jsme ji tam stále drželi, ale už jsme se pouštěli do těch pokusů, takže já jsem po večerech kreslil různá bludišťata, která potom vyráběl někdo z dřevotřísky, nějaký truhláři a tam byl for, že se musel prstem vytáhnout pomeranč a projet celým tím bludištěm a která gorila to jako první stihne, tak se dostane k tomu pomeranči, takže dvě gorily to rozmlátily hned, ale ta menší, ta si s tím pak hrála skutečně delší dobu, takže takhle týden co týden musel být experiment s lidoopy.
2: A kolik melounů nakonec přišlo gorilám?
3: Skutečně 12, to jsme dodrželi.
2: To jste dodrželi, slovo platí. Proč se to schéma, ten pořád ten cyklus celý lidem tak líbil. Proč ho s napětím sledovali?
3: Protože se vyvíjel. Protože se vyvíjel. Od vlastně legrace parodické to přešlo ke skutečné edukaci v oblasti etologie, chování zvířat, savců, nám velmi podobných a končilo to vlastně podporou života goril nížiných přímo v Kamerunu a vlastně tehdy ještě byl běžný v Africe bushmeat, takže vlastně jsme toho využili k tomu, že se napsali pohádky, které pro kamerunské děti, aby pochopili, že ty gorily nejsou jídlo, ale že jsou to vlastně, že to živočišný druh je velmi blízký, takže ono to mělo tolik vrstev a asi ten nejsilnější moment pro mě byl, že tehdy zabřezla Kamba, což byla ta vlastně nejstarší samice a ten porod se pak vlastně nepovedl to dítě cestou na svět nebo mládě cestou na svět, tedy zemřelo a byla ohrožená životem i ta Kamba a já si pamatuju, že tehdy se sjeli přenosové vozy všech možných televizí, včetně právě Primy a Novy a České televize a vlastně tam rozvěsili ty antény a celý ty přebírali od nás ty obrázky od Českého rozhlasu a vlastně se nás ptali, jako co je nového, že my jsme vlastně stvořili legendu těch té rodinné skupiny goril nížiných takovou, že to vlastně potom šlo i do těch hlavních vysílacích zpráv těch nejdůležitějších televizních stanic v Čechách. Tak.

Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alety Aleny Zárybnické.
1: Zvu vás na rande, teda, abyste to špatně nepochopili, nezvu vás na rande jako se mnou, ale s fascinující a krásnou vědou, která se jmenuje fyzika. Já vás budu schůzkama jenom provázet, vlastně dělat takovýho, jak se říká, křena.
2: Ono, dělat křena ve fyzice, to není úplně jednoduchý úkol. Mým hostem v Záletech je Radomír Šofr. Možná v té souvislosti, proč oba máme rádi fyziku?
3: No já myslím proto, že oba jsme se jí chvíli věnovali, vy vlastně celý život, já jenom chvilku. Taky jsem to zkoušel studovat, ale pak jsem zběhl na tu filmařinu.
2: Je to téma, které není snadno televizně uchopitelné. Pro vás tím pádem lákavé?
3: Určitě, ale fyzika je uchopitelná velmi dobře, matematika se špatně uchopí. Ale mě vlastně napad takový nápad základní pro to rande s fyzikou, že použiju mladý lidi jako různé figuranty prostě do těch různých situací a ono se to ukázalo jako velmi nosné, takže já jsem vlastně udělal casting v jedné gymnaziální třídě a tam jsem si vybral spoustu takových těch typů a to už stačilo vždycky posadit na kolotoč a ukazovat domnělou odstředivou sílou, která vlastně jenom setrvačnou silou a teď to všechno vysvětlovat. A ono se to z toho stala taková velmi hravá záležitost.
2: Vznikla i kniha, která nese stejný název, kolektiv autorů Vy, tedy můj dnešní host v Záletech Radomír Šofr, Martin Vlach a Zdeněk Drost. Jak moc důležité je spolehnout se na další členy týmu?
3: Velmi. My jsme si tohleto vytkli, nebo já jsem si to vytknul, že celý ten projekt Rande s fyzikou od té televize k té knize musí být fyzikálně naprosto správný a exaktní. To znamená, že za vším, co tam kdy zaznělo, se musí jaksi postavit i fyzikální veřejnost a říct, ono to tak skutečně je. Proto já jsem našel dva velmi zapálené pedagogy, jeden se později stal i proděkanem, konkrétně Martin Vlach, a oni to se mnou tvořili a to byly dlouhé hodiny po kavárnách. Asi třeba nejzajímavější věc, kterou já zpětně beru, bylo, když jsme si řekli, jak ukázat stav bez tíže. Protože my jsme si udělali takovou jako anketu, průzkum a lidi si myslí, že stav bez tíže, ten se může jenom někde ve vesmíru a že souvisí s tím, že tam jako není gravitace. Což je samozřejmě obrovský mýtus, protože stav bez tíže se běžně nachází na Zemi a s gravitací má co dočinění, ale ne tak prvoplánově, protože lidi říkali, že třeba na oběžné dráze už není gravitace, takže je tam beztížní stav, ono to tak samozřejmě není. Ale jak to teď ukázat vlastně v televizním pořadu? No a Martin Vlach právě říkal, tak já skočím ze stolu a jak budu padat z toho stolu, tak v tu chvíli jsem jako v beztížném stavu, což má pravdu, a ty to v tom filmu ukážeš a já jsem říkal, ale to nikdo nepochopí, protože všichni uvidí, že ty skáčeš ze stolu, to je zkušenost, kterou všichni mají, vidějí, že v tu chvíli letíš dolů. Takže jsme to furt takhle krůček po krůčku jako vylepšovali, no a to natáčení skončilo, a nebudu říkat ty peripetie, natáčení skončilo v Tyršově domě, kde je velmi dlouhá tělocvičná, kde jsme na tu jednu stranu dali černý samet, protože na černém sametu nevidíte to pozadí toho pohybu. Před černý samet jsme dali trampolínu s gymnastkou, která si vzala do ruky kladivo a kameraman si musel dát velký odstup, proto ta velká tělocvična, aby stihnul ušvenkovat přesně s tou skokankou nebo s tou holkou na té trampolíně a vlastně, když s ní takhle tu kameru zvedal a padal, jak ona skáče, tak ve všech těch momentech, kromě toho odrazu od té trampolíny, byla vlastně ve stavu bez tíže. A to se ukázalo, že když pustila to kladivo, tak lítalo vlastně s ní vedle ní a byl to přesně ten pohled, který známe z oběžné dráhy, kde si kosmonaut kladivo dá vedle sebe a před tím sametem nebylo vidět, že letí nahoru nebo že padá, čili najednou to bylo, že ta skokanka se vznáší a kladivo se vznáší vedle ní. Takže takhle jsme ukázali v televizi vlastně beztížní stav, jako ta sekvence tam trvá asi 7 vteřin a stála hodně přes 50 000 natočení.
2: Spoustu času bez pochyby. Víte, na vás je vidět, že si s prací hrajete. Je to základní princip toho, že vás to baví?
3: Určitě. Určitě. Já jsem vlastně člověk, který má strašně rád takový odstup nebo lehký humor a hledám ho právě ve věcech, které jsou třeba vážný, jako nějaká věda nebo vědecká disciplína, ale já tam ten humor potřebuju.

0: Vítám vás, milí diváci.
1: Radomír Šofr je mým hostem v Záletech. Dnes každý blok rozhovoru začínáme ukázkou. Mě to moc bavilo totiž listovat vaší televizní tvorbou a zvlášť u úsměvu jsem se často usmívala. S Radomírem Šofrem dnes moc ráda mluvím v Záletech. I ve vás vyloudí tahle znělka pořád ještě úsměv na tváři.
2: Vyloudí a hlavně vyloudí krásnou vzpomínku na spolupráci s Jaromírem Hanzlíkem. Kdysi hvězda první velikosti, dnes člověk, který už v médiích tolik nevystupuje, ale ty úsměvy, to byl projekt, na kterým jsme se nějak sešli a který byl šťastný a oba nás velmi bavil.
1: A to mě zajímá, jak jste se na něm sešli.
2: Pravda je, že já jsem přišel později k tomu projektu, takže já jsem nestál u jeho zrodu, ale dostal jsem se v nějaké fázi, kdy bylo potřeba obměnit scénaristický tým a tehdy mě někdo tak nějak jako doporučil, my jsme se s Jaromírem neznali, ale měl jsem to štěstí, že se mě podařilo vlastně napsat ty texty tak, jak to Jaromírovi šlo dobře do úst a jak si mezi náma časem vzniklo poměrně velké pouto právě tady tím, že Jaromír je totiž obrovský puntičkář a pedant a on potřebuje mít napsaný scénář opravdu přesně.
1: No a kde se pak bere ta lehkost toho projevu, když je to přesně napsané? Protože je to na míru.
2: No protože Jaromír je herec. A herec s velkým H. To znamená, že on má exaktně napsaný text, který potom zahraje, jakože mu ho právě přináší jako z nebe se mu takhle jako sype, že mu to přináší slina na jazyk, ale právě tam to muselo být všechno napsané. Takhle Jaromír prostě pracuje. Já jsem se od Jaromíra naučil spoustu věcí.
1: Například?
2: No, jednak, že musí být všechno přesně napsané a jednak, že když bychom potom točili ještě i nějaké další věci dokumentární, že třeba natáčecí den končí tak, že se jde nejdřív připravovat další den. To znamená, štáb vždycky šel už si někam sednout po 12-hodinové směně do hospůdky na nějaký to pivo, kameramani, všichni zvukaři, co byli okolo. Když to já s Jaromírem jsem musel třeba do sauny a tam jsme hodinu si říkali, jako co, jak to budeme zítra točit a tohle. A Jaromír vždycky říkal, no jenom abych v tom třeba nevypadal. To je blbý, tohle bych já nikdy neřekl, to musím nějaký jinak. A tak se furt jako ošíval, tak jsme seděli nazí v té sauně a takhle jsme připravovali to natáčení. A teprve po té hodině a půl, po těch třech koupelích, Jaromír řekl, tak mě už je jasný, co zítra točíme, tak půjdem do té hospody za tím štápem.
1: Kde jste vlastně točili?
2: To jsme tehdy točili ve Františkových lázních, takový pokus o cyklus o lázních, ale zůstalo jenom u jednoho dílu.
1: Mluvil jste o tom, kdo byl autorem scénářů úsměvů. Pavel Tausik, Gustav Opustil, Věra Šašková, Jaroslav Dudek, Ondřej Suchý, Jitka Škapíková, čtuli správně, snad jsem se nezmýlila. No a účinkující tedy Jaromír Hanzlík, a teď spousta dalších. Máte spočítáno, kolik dílů úsměvů. Úsměv vyvolalo u televizních diváků?
2: Přiznám se, že nevím, ale natáčelo se plných sezon asi 11 a ono to šlo jako týdeník, takže to je 11x40. No, určitě 500 dílů, pak byly ještě nějaké speciály k 60. výročí České televize, takže takových 500 dílů určitě.
1: A ostatně ve vysílání České televize najdeme úsměvy stále.
2: Je to tak, je to věc, která nestárne.
1: No a teď mi právě řekněte to kouzlo té televizní tvorby. Jak udělat věc, která na obrazovkách nezestárne?
2: A když máme společnou tu fyziku, tak já doufám, že to nepopíšu moc složitě, když tak to přeložte divákům. Představte si vlastně jednoduchý diagram jako dvě osy, svislou a vodorovnou. A na vodorovnou osu si dáte takovou škálu od nápadných témat až po taková jako nenápadná témata.
1: Dobře.
2: Na tu svislou osu si dáte podstatná témata a nepodstatná témata.
1: Oh, ježiš, co z toho vyjde za křivku?
2: No, vyjdou v zásadě 4 kvadranty.
1: Dobře.
2: A ty si můžete krásně zkombinovat. Takže teď se můžete dostat k tomu, že máte témata nepodstatná a taková neviditelná. Tak to je neumění. Nepodstatné i neviditelné téma, to je k ničemu. To můžete poděkovat, vrátit. Pak máte témata, která jsou nápadná, ale nepodstatná. Mm. A to jste v bulváru. Bulvár je velmi nápadný, křiklavý, ale nepodstatný. Pak máte témata řekněme, podstatná, ale nenápadná. A tady už se dostáváme k něčemu, co se zpravidla odpovědně, že to má jako ten veřejnoprávní důvod, je to podstatné, ale trochu nenápadné, tak se s tím musí pracovat. No a pak máte témata, ty když trefíte, tak jste vyhrála ve sportce, a to jsou ty nápadné a podstatné. A když to řeknu jako příklad, tak teď třeba v poslední době jsem dělal takový, produkoval takový film nebo dokument Ve službě horám. A to téma je vlastně podstatné, protože je o horské službě, záchranářích, o lidech, kteří vlastně pomáhají v nějakých jako složitých situacích, ale zároveň je to jako mediálně nápadné. Je tam prostě krásná příroda hor, je tam dobrodružství, je tam něco, co jako přitahuje. Takže to je to šťastný téma, který je zároveň nápadný a zároveň podstatný.
1: Režisérem je Martin Vrbický, mladý tvůrce.
2: Je to tak, my máme akorát v těchto dnech předpremiéru toho dokumentu a diváci budou mít příležitost ho vidět vlastně v úterý 21. října.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Komunikace s tvůrci mě velmi zajímá v dnešních záletech. Mým hostem je Radomír Šofr. Jak složité je tvůrce vyslyšet, zároveň za ním stát a být mu oponentem?
2: To je velmi složité, protože teď jste vlastně těmi slovy vystihla náplň práce dramaturga.
1: Au.
2: Dramaturgie, to je vlastně těžká disciplína. Protože dramaturg musí potlačit své ego. Dramaturg je někdo, kdo musí hrát na toho tvůrce, kdo je mu podporou, kdo mu musí, každý tvůrce do svého díla zamilovaný, má pocit, že všechno vymyslel úplně ideálně. A dramaturg je ten, kdo mu musí strašně diplomaticky vysvětlit, že třeba některá věc tam nefunguje, že se to musí třeba udělat nějak jinak. A nesmí použít to slovo musí, protože jakmile tvůrci řeknete, že se něco musí, tak to už je prostě první karambol. Takže je to vlastně disciplína, která se studuje a vlastně dramaturgů, nebo dobrých dramaturgů je velmi málo.
1: A když se řekne zóna zájmu, co je ve vaší zóně zájmu?
2: Zóna zájmu je vlastně takový nový koncept. Dřív bylo spoustu magazínů v České televizi, různých folklorik a našich venkovů a tak dále, které byly úzce věnované jedné oblasti a tehdy jsme si říkali, že by bylo dobré vlastně to rozšířit, abychom mohli jít jako s těmi dokumenty do všech diváckých skupin, takže udělat pouze jeden cyklus, který bude přinášet vlastně všechna důležitá témata.
1: Navazuje například i na Ratolesti?
2: V této chvíli ano.
1: Můžeme prozradit, co bude v zóně zájmu po Ratolestech?
2: Po Ratolestech bude chvilku zase volná tvorba, protože ono jenom to přizpůsobovat těm seriálům, to bychom se dostali zase do takového tématického sploštění, takže chvíli se budou zase frekventovat ta nejrůznější témata, která vlastně ovlivňují naši současnost.
1: Radomír Šofr, producent, režisér a scénárista. Posloucháte Zálety.

0: Radomír Šofr, manažer vývoje pořadu v České televizi, režisér a scénárista. Dnes posloucháte Zálety právě s ním. Když jsem listovala programem vysílání České televize, narazila jsem i na prezidentku.
1: Ano. To je dokument, distribuční dokument, který vznikal vlastně v česko-slovenské koprodukci.
0: Je ten portrét Zuzany Čaputové hodně intimní?
1: Je. Protože ono to je vždycky o tom, že každý z těch prezidentů nakonec má nějakého jednoho, dva filmaře, které si pustí k tomu tělu. To bylo i v případě třeba Václava Havla. A to je základním předpokladem, aby vzniknul film, který má nějakou hodnotu, který nebude jenom politickým plakátem. Aby tam byla taková důvěra, že ten prezident nebo prezidentka nechá toho autora točit i ve chvíli, kdy třeba nemá náladu, kdy je rozladěný z něčeho, kdy se mu třeba nepovede zareagovat správným způsobem. A to je vlastně o tom, a tady se dostáváme zpětně vlastně k té profesi toho dokumentaristy, že dokumentarista musí umět jít tomu tématu, musí si umět rozpracovat ty respondenty, o kterých chce točit, ty lidi, které chce portrétovat, a musí se k ním dostat. To je vlastně mnohdy velmi dlouhá práce a zařídit si tento předpoklad je vlastně většina toho úspěchu.
0: Na závěr vždycky poslední otázku Záletu klade umělá inteligence, tak teď otázka tedy pro Radomíra Šofra, producenta, režiséra, scénáristu. Kdybyste měl možnost natočit dokumentární pořad o něčem, co nikdy nebylo zachyceno a přitom by to ovlivnilo naši společnost, co by to bylo a proč?
1: Tak já, abych si získal čas, tak bych odpověděl, jak odpovídá umělá inteligence. To je skvělá otázka. No, asi bych se vrátil k nějakému vědeckému tématu. Já teď, kdybych mohl dostat všechno dohromady do jednoho cyklu historii, kterou mám velmi rád, udržitelnost a ekologii, které se poslední dobou hodně věnují i v České televizi, tu fyziku a řekněme, že ty gorily představovaly tu udržitelnost a tady ty biologické věci, tak kdybych všechna tato témata a možná trošku s vesmírem a s počasím, tak kdybych všechna tato témata dostal do jednoho příběhu, který by fungoval a nebylo by to jako dort, kočičky a pejska, tak to by bylo asi to životní dílo, které bych chtěl.
0: Radomír Šofr, producent, režisér, scénárista, velký televizní profík, byl mým dnešním hostem v Záletech. Děkuji za to.
1: Já také děkuji a uteklo to jak voda.
0: Jako vždycky v Záletech, krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubice chtějí sjednotit péči o zeleň i dešťovou vodu. Domácí mazlíčci musí být při cestování autem připoutaní, připomínají policisté. Spojené státy v noci zasáhly na 140 íránských cílů. A neděle bude na východě Čech polojasná až zatažená s teplotami do 28 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Pardubická radnice připravuje dokument, který má sjednotit výsadbu stromů, úpravy veřejných prostranství i využívání dešťové vody. Zaměří se třeba na péči o zeleň i její ochranu při stavebních pracích. Dokument má být hotový na podzim.
2: Podle analýzy, kterou si město nechalo zpracovat, stromům chybí dostatek vody i prostoru pro kořeny. Odborníci doporučili vysazovat pestřejší druhy dřevin, které lépe odolají větru i suchu. Město chce zároveň lépe využívat dešťovou vodu, aby zbytečně neodtékala do kanalizace a pomáhala ochlazovat okolí i zavlažovat zeleň. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
1: Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji má čistou vodu a podle hygieniků se v nich lidé mohou bez obav koupat. Mírně zhoršenou kvalitu vody má koupaliště Horní Bradlo na Chrudimsku a Rybník Hluboký na Pardubicku. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy se s nimi jezdí nejčastěji. Za nepřipoutaného mazlíčka můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. V zahraničí to může být i výrazně víc. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
3: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
4: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
3: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
5: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
3: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Americká armáda při nočních útocích na Írán cílila například na raketové a dronové základny, muniční sklady nebo komunikační sítě. Oblastní velitelství americké armády CENTCOM to uvedlo na síti X. Při třetí vlně útoků v tomto týdnu Spojené státy zasáhly asi 140 cílů. Teherán tvrdí, že až do odvolání znovu uzavřel Hormuzský průliv. CENTCOM nicméně píše, že plavba klíčovou úžinou dál pokračuje. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Získala tak premiérový grandslamový titul v kariéře.
0: Počasí.
1: Obloha bude dnes na východě Čech polojasná až oblačná, přechodně až zatažená a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. K večeru bude potom oblačnosti ubývat. Teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů Celsia. Na severovýchodě kraje bude kolem 22 stupňů a na horách kolem 20. Povane mírný severní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio je na druhém stupni zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v kraji hlášené nemáme, se zdržením, ale kvůli

0: stavebním pracím počítejte na silnici první třídy číslo 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Kolona se teď tvoří na výjezdu z Litomyšle, zdržení asi 10 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
1: Posloucháte reprízu pořadu Východočeské výlety.
0: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začínají východočeské výlety. Tentokrát nás čeká cesta vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji, kterou je dráha mezi Skutčí, Poličkou a Svitavami. Společně se zastavíme v Čachnově, připomeneme si tragickou železniční nehodu nedaleko Krouny z roku 1995, podíváme se na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a na závěr se projdeme v Borové. Na společnou cestu se těší Vilém Branda.

0: pohybu v kolejišti, dbejte své osobní bezpečnosti.
1: Ještě jednou vás zdravím při poslechu východočeských výletů. S mým prvním hostem jsem si dal sraz na železniční zastávce Čachnov, která je tak trochu schovaná v lese. Upřímně, dostat se sem vlakem z Pardubic nebylo úplně tak jednoduché, protože vlaky sem jezdí jen párkrát denně. Zastávka Čachnov leží na trati mezi Krounou a Poličkou a dá se odsud dojet až do Svitav. A právě o historii železniční tratě mezi Skutčí, Poličkou a Svitavami si teď budu povídat s Josefem Vendolským. Vy jste předseda spolku Poličská lokálka a taky železniční nadšenec, dá se to tak říct?
2: Dobrý den, ano, dá se to tak říct.
1: Už odmala?
2: Odmala, protože rodiče pracovali oba na železnici, takže už jsem k tomu tíhnul od raných dětských let, dá se říci.
1: Čemu se váš spolek věnuje?
2: Tak věnujeme se mapování historie místní dráhy mezi Žďárcem u Skutče, Poličkou a Svitavami a dále potom pořádání nějakých historických nebo vůbec speciálních jízd zvláštních vlaků.
1: Předpokládám, že tuhle trať, u které stojíme, znáte velmi dobře. Máte třeba nějaké oblíbené místo na ní?
2: Tak nejoblíbenější místo je určitě moje domovina, což je Květná, ale jinak bych asi neříkal, že mám úplně jakoby nejoblíbenější místo.
1: Poznáte všechny její části, kdybyste třeba jel vlakem, začetl se do knížky a potom vykoukl z okénka, tak budete vědět, kde jste?
2: Myslím si, že ano.
1: Místní dráha se vine mezi kopci a loukami už od roku 1896. Co tehdy vedlo k tomu vybudovat tady na Svitavsku železniční trať?
2: Tak ty snahy o železnici v Poličce sahají až úplně do té poloviny toho 19. století, kdy už tehdy poličtí se snažili vlastně Poličku spojit se světem, protože tehdy vlastně železnice znamenala rozmach, rozvoj toho města. Můžeme to vidět například na případu Pardubic, tedy krajského města, kdy Chrudim tehdy nechtěla, aby ta železnice vedla přes Chrudim, ale Chrudim byla tehdy větší, významnější než Pardubice. A jak je to dnes, vlastně vidíme, že ty Pardubice po postavení té dráhy v roce 1845 tu Chrudim dalece předběhly. Takže vlastně první plány na železnici v Poličce už sahají do té poloviny toho 19. století při plánování prvního spojení Vídně s Prahou. Tato železnice nakonec bohužel pro Poličku vede přes Svitavy, ale poličtí se té dráhy, své dráhy nevzdávali, až tedy korunovali úspěch v roce 1896, kdy byla zprovozněna dráha ze Svitav a o rok později v roce 1897 to byla prodloužena do Skutče.
1: Bylo složité tady v okolí Žďarských vrchů stavět? Jaký je vlastně tady to okolí, krajina?
2: Tak psalo se tehdy, že dráha má až horský charakter, což je opravdu pravda, protože ty sklony, respektive nadmořské výšky tady té dráhy jsou opravdu náročné a zejména v zimních podmínkách ten provoz na této dráze byl náročný, takže ta stavba vyžadovala mnoho zemní práce. Není zde tedy například žádný tunel, protože je to dané vlastně tím charakterem té vrchoviny, kdy ten tunel nebyl úplně potřebný, ale ty zemní práce byly poměrně náročné i tak.
1: A jak trať na konci 19. století proměnila města a obce, která na ní leží, uslyšíte už za pár minut.

0: Stále posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. O historii nejvýše položené tratě v Pardubickém kraji v okolí Poličky si teď povídám s Josefem Vendolským. Vy jste zmiňoval, že železnice často zajistila městům v naší zemi rozvoj. Bylo tomu tak i u měst a obcí v tomhle regionu, tedy v okolí Poličky?
1: Určitě tomu tak bylo, kdy Polička vlastně železnicí získala spojení s tím světem a odbyt pro vlastně své výrobky. Tehdy zde byl průmysl dřevařský, lnářský, zemědělský, takže ti řemeslníci nebo vlastně ty firmy, společnosti měly možnost rychlejšího odbytu do celého světa.
0: V roce 1938 byla podepsaná Mnichovská dohoda. Jak dohoda, včetně toho rozdělení a vzniku protektorátů Čechy a Morava, jaký to mělo vliv na trať a obecně na třeba i život místních?
1: Tak mělo to právě tady pro Poličské, nebo respektive pro tento region, to mělo zásadní vliv, protože ta hranice mezi tehdejším protektorátem a říší procházela mezi Poličkou a Pomezím. To znamená, že část trati mezi Poličkou a Svitavami, nebo významná část trati mezi Poličkou a Svitavami se ocitla vlastně v Německé říši.
0: Jaké vlaky jezdily tehdy na železnici, možná na konci toho 19. století, kdy byla trať zprovozněna, a jaké vlaky na ní jezdí teď? Jak velký to je rozdíl?
1: Tak z dnešního porovnání to rozdíl určitě je. Tehdy to samozřejmě byla malá parní lokomotiva tehdejší řady 97, později řada 310.0, ostatně jako u většiny místních drah v tehdejším Rakousku-Uhersku všeobecně. Na konci toho 19. začátku 20. století byly to malé mašinky s maximální rychlostí 40 km za hodinu, které byly určené právě pro provoz na těch logálkách. Byly to úsporné lokomotivy a pro ten provoz postačovaly na většině těch tratí, i když právě například v případě Poličky, právě jak jsem říkal, byly ty sklonové poměrně náročné a ty lokomotivy brzy přestaly tomu provozu vyhovovat, ale přesto vlastně se poličtí železničáři modernějších, výkonnějších strojů dočkali až o téměř 30 let později.
0: A jaké vlaky jezdí teď, tak to se můžeme možná ostatně sami podívat, protože právě teď kolem nás jeden vlak projíždí, to je tedy motorák.
1: Je to motorová jednotka tady 814 regionová, která zde zajišťuje provoz posledních několik, řekl bych, 15 let zhruba. Jedná se o modernizace starších motorových vozů řady 810, které byly vyráběny od roku 1973. A na této trati byly po dlouhá desetiletí gro toho provozu.
0: Tahle železnice je spojená i s velmi tragickou událostí. V roce 1995 se nedaleko zastávky Čachnov srazily dva vlaky a následky byly fatální. Takhle o nehodě informoval v roce 1995 ve zprávách České televize redaktor Vlastimil Weiner.
2: Motorový osobní vlak jedoucí ze Ždárce u Skutče směrem na Poličku a Svitavy se nedaleko obce Krouna čelně srazil se čtyřmi uvolněnými vozy.
3: Podle posledních informací, které má policie k dispozici, při nehodě přišlo o život 18 osob a 5 bylo těžce zraněno.
0: A víc o tragické nehodě uslyšíte už za pár minut.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety, během kterých postupně projíždíme část tratě mezi Skutčí a Svitavami. Spolu se mnou je tu Josef Vendolský ze spolku Poličská lokálka. Mnoho lidí má tuto tráť a zvlášť právě Čachnov a Krounu spojenou s velmi smutnou událostí. Před zhruba 30 lety se tu odehrála největší železniční tragédie od roku 1970 na české železnici. Můžete připomenout, co se tehdy v červnu roku 1995 u Krouny stalo?
1: Krouny se stalo bohužel souhra několika nešťastných náhod, kdy v Čachnově tehdy posunoval manipulační vlak z vagóny a tyto vagóny bohužel při tom posunu nezajištěné ujeli směrem na trať ke Skutči, kde od Skutče do Čachnova v tu chvíli opět bohužel jel právě osobní vlak s motorovým vozem řady 810, který v tehdejší době nebylo možné nijak varovat, protože ze Skutče už odjel, kde byl výpravčí, a dále už Krouna nebyla obsazena, nebyli tam vlastně žádní zaměstnanci, kterým by bylo možné předat tu zprávu, že ty vozy na tu trať ujeli, a nebylo tedy možné ten personál toho vlaku varovat, tudíž oni dá se říct, poslední vteřiny vůbec netušili, proti jakému nebezpečí se řítí, až ta rána dopadla na tento vlak nedaleko obce Krouna. Dnes vlastně u zastávky Krouna zastávka, která v té době ještě nestála. A výsledkem bylo bohužel 19 zmařených lidských životů, včetně vlastně strojvedoucího a vlakvedoucího Českých drah z Poličky.
0: Vy jste to už částečně zmínil, důvodem byla teda chyba v komunikaci, nebo co bylo tím důvodem, proč do sebe nakonec ty vagóny narazily?
1: Tak důvodem byla pravděpodobně chyba v komunikaci, kdy jeden ze zaměstnanců toho nákladního vlaku předpokládal, že ty vozy zajistil ten druhý zaměstnanec. Bohužel se tomu tak nestalo a ty vozy vlastně z toho Čachnova při tom posunu ujeli. A bohužel právě ta trať přechází v prudký spád 21 promile z toho Čachnova bezprostředně za stanicí směrem ke Krouně, takže ty vozy nabraly v několika okamžicích 100-kilometrovou rychlost.
0: Pamatujete si, jak na tragédii tehdy třeba místní obyvatelé reagovali, a možná třeba i vy sám pamatujete si tu nehodu?
1: Já si ji pamatuji matně, musím říct, že v té době mě bylo 8 let, takže nějaké povědomí už jsem o tom měl, protože, jak jsem říkal, tatínek pracoval na železnici v té době. Naštěstí tedy jsme o tom nevěděli ten den ze zpráv, nedonesla se nám tato zpráva, takže on přišel ráno z práce a říkal, jestli víme, co se stalo, nevěděli jsme to. S těmi zaměstnanci, kteří teda u té Krouny tragicky zahynuli, tak oni se ještě potkali ve Skutči, normálně křižovali, zdravili se. Takže vnímali jsme to tehdy poměrně negativně, samozřejmě pravděpodobně jako celý zdejší region.
0: Došlo by k takovéto nehodě i dnes, v dnešní době?
1: Tak samozřejmě teoreticky se stát může, ale v dnešní době už je trať zabezpečená, už jsou zde dávno, vlastně po té nehodě zde byl urychlen zavádění radiového spojení, takže ten vlak by bylo možné v dnešní době již varovat.
0: A z Čachnova se už za malý moment přesuneme do Pusté Kamenice.

0: Stále posloucháte pořad Východočeské výlety. Ze zastávky Čachnov jsem vlakem popojel jen o jednu zastávku dál a jsem teď v pusté Kamenici a na obecním úřadě mě čekal pan starosta, nestraník Jaroslav Sklenář. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak my jsme teďka na obecním úřadě, jak jsem zmiňoval. Železnici máte kousek odsud. Vidíte vlaky i z okna odsud?
1: Vlaky z okna nevidíme, ale slyšíme. Je to, řeknu, asi 200 metrů vzdušnou čarou od nás. Je vlakové nádraží to spodní, horní vlakové nádraží je na horním konci nad Rybníkem.
0: S Josefem Vendolským jsme probírali smutnou železniční nehodu u Čachnova a i pustá Kamenice má jednu velmi smutnou vzpomínku spojenou se železnicí. Co se tu odehrálo na konci druhé světové války?
1: Na konci druhé světové války v lese zvaném Pekelec došlo na železniční trati k výbuchu nálože, kterou zde připravili partizáni operující v oblasti Českomoravské vrchoviny. Výbuch zmařil jízdu plného vlaku německých vojáků, kteří se na Moravě ještě chystali zasáhnout do bojů. Když se němečtí vojáci rozhodli pátrat po příčině výbuchu, tak nevinní lidé se stali oběťmi jejich násilí. Přímo na místě v Pekelci zemřel 44-letý Václav Vězda, dělník z Čachnova, 15-letý Jiří Pospíšil, truhlářský učeň z Čachnova, 33-letý Vladislav Sodomka, řezník z pusté Kamenice a 18-letý Jaroslav Dostál, učeň strojního zámečnictví z Čachnova.
0: Takže celkem pět.
1: Tohle to byli čtyři přímo na místě a pátý byl 44-letý pan Josef Mareš, z pusté Kamenice, dělník na parní pile v Čachnově, který byl zasažen s bloudilou kulkou přímo doma v pusté Kamenici u okna ve své chaloupce.
0: Takže ten u toho přímo nebyl, ale byl...
1: Přímo nebyl.
0: Povzdálý.
1: Ten byl asi kilometr a půl vzdušnou čarou a ta zbloudilá kulka ho zabila přímo doma ve Světnici. Pomník byl v Pekelci vybudován v roce 1947 a slavnostně odhalen. A v loňském roce jsme ho zrestaurovali za přispění finančních prostředků z Ministerstva obrany České republiky a obce Pustá Kamenice. A v letošním roce, přesně na den 2. května 2025, kdy jsme si připomněli 80. výročí události, tak jsme zde uskutečnili pietní akt, kterého se zúčastnilo mnoho lidí, včetně dvou vnuček obětí této tragédie, pana Josefa Mareše a pana Václava Hvězdy.
0: Jak daleko je odsud od tedy obecního úřadu, kde právě teď jsme, ten les Pekelec, kde k tomu došlo, k té nehodě?
1: Je to tak zhruba kilometra půl, asi vzdušnou čarou, odhaduju.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořad Východočeské výlety. Tentokrát cestujeme vlakem po trati, která vede ze Skutče přes Poličku až do Svitav. A naší zastávkou je stále Pustá Kamenice. Tahle obec na pomezí okresu Chrudim a Svitavy má spoustu zajímavostí, které stojí za to navštívit, ať už třeba ten barokní kostel svaté Anny, který jsme zmiňovali, nebo budovu školy. Ale spolu se starostou nestraníkem Jaroslavem Sklenářem se teď díváme na přírodní památku a stojíme u neobyčejného stromu.
1: Nacházíme se přímo u Hápova javoru, u stromu, který jsme letos přihlásili do ankety Strom roku 2025. Byli jsme vybráni do desetičlenného finále, získali jsme sympatie poroty a v současné době se držíme na nějakém pátém místě a získali jsme už 1370 hlasů.
0: Javor je krásný, má opravdu silný kmen, dlouhé větve a teďka v létě je obalený listy. Přemýšlím, jak asi je vysoký a jaké má stáří.
1: Stáří stromu je odhadováno na 250 let, vysoký je 29 metrů a obvod kmene má 480 cm.
0: My stojíme na takovém kopci, hodně tady fouká, doufám, že posluchači nás dobře slyší. A je tady opravdu hezký výhled do krajiny. Co všechno tady je vidět z tohoto kopečka u javoru?
1: Je tady vidět daleko do kraje. Tady vám jsem ukázal už nějaké fotografie, třeba z března letošního roku tady máme. Přímým okem bylo vidět krásně, celé Krkonoše byly vidět, Sněžka a další pohoří v Krkonoších, další kopečky. A potom za napocením patřičnou technikou taky Kunětická hora, Ještěd a dokonce i Bezděz.
0: Tak teď je ta viditelnost poměrně dobrá, bych řekl. Asi Krkonoše úplně nejsou vidět, nebo myslíte, že jo?
1: Ne, teďka ne. To musí být lepší počasí opravdu na to podmínky a vždycky ten jaro nebo podzim jsou ty nejideálnější podmínky.
0: Ale vidím, že tamhle je nějaká věž, tak to je asi Krouna, tedy obec Krouna před námi.
1: Ano, tady takhle jak stojíme, tak když se podíváme vlevo, tak vidíme po levé straně evangelický kostel v Krouně a mírně vpravo od něj katolický kostel v Krouně.
0: Zpátky ještě k tomu javoru, u kterého teď stojíme. Je tu cedule s nápisem Hápův javor. Proč má zrovna tohle jméno? Jaký je příběh toho javoru?
1: Příběh je takový, že na tomto místě, na kterém stojíme, byl v roce 1725 zatčen pan Háb, který zde pracoval na poli. A to proto, že nezdílel katolickou víru. Byl zadržen rychumburskými pochopy a odveden na hrad Rychumburg, dnešní předradí, a v podstatě už se nikdy nevrátil domů k rodině ani k práci na poli. Potom za nějakých x let na tomto místě vyrostl strom, tento javor, a taky pojmenován Hápův javor.
0: Opravdu hodně fouká, to je dneska jenom nějaká výjimečná situace, nebo je to tady obvyklá situace?
1: Ne, tady je obvyklá situace. Já s takovým odlehčením říkám, že tady fouká 300 dní v roce. V republice jsou asi tři místa, kde fouká nejvíc, a to jedno místo se nachází tady v oblasti Pusté Kamenice.
0: A naší další zastávkou na trati bude obec Borová.
2: Příští stanice Borová u Poličky, zastávka na znamení.

0: špičky, zastávka.
1: Motorák s označením Regionová mě právě teď dovezl na poslední zastávku dnešního dílu východočeských výletů. Už při příjezdu do Borové se podle mě vyplatí dívat z okénka vlaku, protože se vám otevře pohled nejenom na celou obec, na celou dlouhou vesnici, ale taky na dva zdejší kostely. A právě do jednoho z nich se společně vydáme. Kostel svaté Markéty je na samém konci obce Borová. Pár kroků za námi je obec Oldříš a kostel tady v Borové má žlutou omítku, dřevěnou střechu a ze všech stran ho obklopuje hřbitov. Farník Václav Stodola teď odemyká kovovou mříž. Vy jste říkal, že vám to kovář tady místní dělal, to je novinka tady.
2: Dělal to pan mlynář z důvodu toho, že jsme měli vlhký kostel, aby se mohli větrat, tak mohli mít otevřený dveře celý den, tak se udělali mříže do dveří, do všech vchodových dveří a větráme, když je to možný.
1: My teď vstupujeme dovnitř do kostela. Je tady poměrně chladno, musím říct.
2: No, bývá tady v zimě ještě daleko chladněji, ale v létě se to hoře díky těm otevřeným dveřím, tak to máme příjemně. Schladíme se to, jsme tu rádi. Teď vstupujeme do chrámové lodi a před námi je presbytář s portálovými oltáři. Na hlavním oltáři je obraz svaté Markéty, nalevo je oltář Panny Marie Lurdské a napravo svatého Jana Nepomuckého. Vybavení v kostele je rokokové.
1: Vybavení je rokokové, ale jinak ten kostel je barokní?
2: Původně byl gotický, ale je několikrát přestavovaný a prodlužovaný. Jo, když jsme opravovali fasádu, tak je vidět zvenku, že třeba u toho posledního okna je předěl, že kostel končil tam někde u toho posledního okna a ten kruchta, kde jsou umístěny varhany, se přistavovala.
1: Připomeňte ještě, z jakého období tedy pochází kostel svaté Markéty. Kdy byl dokončen?
2: Dokončen byl nějak v polovině 18. století, protože se přistavovala teda ta kruchta a ten obraz na hlavní oltáři je z roku 1883 a maloval ho Jan Umlauf.
1: Není to jenom kostel svaté Markéty. Už při příjezdu do Borové, když se jede po silnici od Hlinska, si můžeme všimnout dalšího katolického kostela.
2: Je to kostel svaté Kateřiny. Ten je zvláštní tím, že původně v tom místě stával kostel nebo kaplička spíš svatého Jana Křtitele, který pak nějak asi byl zbouraný postupem času a postavil se vedle dřevěný kostelík svaté Kateřiny. A podle toho kostelíka se nazvala i ta osada kolem toho kostela. A ten kostel byl přestavěný na zdění 1402. Bohužel 1420 byl vypálený zřejmě husity, který v tou dobu tady byli v Poličce, oblíhali město Polička a zřejmě udělali nějaký nájezd do okolních vesnic a kostel byl vypálený. Potom ho opravili a přestavili na zděnej, ale znovu jako ten kostel se rozhodli přebudovat. Roku 1889 ho zbořili a roku 1893 postavili nový, byl hotový nový kostel, novogotický styl, má krásnou akustiku, jsou tam varhany, ale nejsou s elektrickým pohonem, ale jsou šlapací. Takže tam musí při tom, když varhaní chce hrát, tak musí by stát vedle nějaký silák, který šlape měchy.
1: To musí být fyzicky docela náročný.
2: No, náročný to není, ale musí si dávat pozor, aby ten tón varhan byl pravidelný, aby ho nenechal úplně vyprázdnit ty měchy a pak nezačal rychle šlapat. Musí se pomaly, pravidelně se musí šlapat.
1: Teď jsme spolu s Václavem Stodolou vyšli ven z kostela a před námi je kostnice s šindelovou střechou, takovou vysokou. Vy jste říkal, že máte takovou specifickou vzpomínku ještě z dětství, když jste tady běhal se svými kamarády.
2: Běhali jsme po hřbitovní zdi a snažili jsme se po té šikmé střeše vyběhnout co nejvýš, co to dá, dokud se nám to nesmeklo a nesjeli jsme dolů.
1: Ale ona je docela vysoká, ta střecha.
2: No, nahoru jsme určitě nevyběhli, to je tak do půlky.
1: Do půlky se vám to podařilo a pak jste se sklouzli teda.
2: Sklouzli dolů, jo.
1: No a prohlídkou Borovského kostela dnešní díl východočeských výletů končí. Loučí se s vámi a pěkný den přeje Vilém Branda.

0: v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Moravská Třebová upravuje křížový vrch. Situace na dolní Dyji se kvůli přemnoženým sinicím zhoršuje. Ve vodě v noci nebyl skoro žádný kyslík. Hokejisté Pardubic dokončují první část letní přípravy. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní poledne. Moravská Třebová pokračuje v úpravách historického místa Křížový vrch, které je součástí naučné stezky od renesance k baroku. Letos přibyly nové záhony, fotopoint i vylepšení povrchu stezek, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
2: Na Křížovém vrchu byla v loňském roce ukončena rekonstrukce smuteční síně. Do budoucnosti město plánuje ještě pokračovat v jejich úpravách, například v podobě nové elektroinstalace a vytápění.
1: Ve Slatiňanském Hřebčíně dnes návštěvníci uvidí závody v dámských sedlech. Dámský den tam začíná v 10 hodin a jezdkyně předvedou celkem 7 disciplín.
3: Kromě drezuru mezi ně patří třeba i jízdy elegance a zručnosti. Šampaňská výzva, při které závodnice překonávají překážky se sklenkou v ruce, nebo padedé, tedy synchronizované vystoupení dvojic. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Situace na řece Dyji pod novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď tok kontrolují, úhyn ryb zatím nepotvrdili. Spojené státy opět zaútočily na Írán. Podle americké armády zničily na 140 vojenských cílů, včetně raketových základen nebo skladů munice. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Írán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny. Sport. Pardubičtí hokejisté se připravují na novou extraligovou sezónu. Většina hráčů má teď individuální plány. Za dva týdny se tým sejde pohromadě a čekají ho i tréninky na ledě. Pokračuje pardubický brankář Roman Vil.
4: Jsem přesvědčený, že se na to těší a takový ty, než do toho vlítnout úplně z ostra, tak tyhle ledy, které tam máme vlastně formou i dobrovolné přípravy, tak ten první týden jsou důležitý a jsem přesvědčený, že tam bude 99% týmů, protože tak to bylo i v minulých letech. Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte velkou oblačnost. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Na severovýchodě kraje kolem 22 stupňů. Na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane mírný severní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na dvojice. To je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. Osobní auto bouralo na silnici číslo 14 u obce Rybník. Tolik dopravám. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Bodliky, bodliky, než dojíte knedlíky, tak vám něco zahrajeme.
0: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Aranka umí hula hop a my jsme rovnýma nohama skočili do hodiny písničkových přání. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych vás prosila zahrát písničku pro mýho kamaráda, který dneska zemřel, a poslat mu písničku do nebíčka a tam pozdravuje všechny naše známy. Je to pan Jiří Komprs ze Sopotnice. Jiříku, měli jsme tě strašně moc rádi, byl super chlap, táta, manžel. Pozdravuju nebi. Děkuji. A jestli byste mu mohli zahrát Už hor, vníz von.
0: Tak, je to připraveno.
2: Moc krát děkuji a pěkný den.
0: Naslyšenou.

To jsme začali velmi smutně. Bohužel nedá se nic dělat, je to součást lidského bytí a konec konců i jediná povinnost, kterou po narození na tomto světě máme. Tak jenom bych vás chtěl požádat, milí posluchači, kromě stížností, které do našeho vysílání nepatří, do vysílání nepatří právě ani tyhle ty typy pozdravů. My samozřejmě naprosto chápeme, že jste těmi náhlými událostmi, smutnými zaskočení, ale pojďme se dohodnout, že do svého smutku a tesnění nebudeme zatahovat naprosto nevinné lidi, kterým tím mnohdy zkazíte celý den. Tak upřímnou soustrast vám všem, kteří teď nějak truchlíte a trpíte, či vzpomínáte, ale písničky do nebíčka opravdu z našeho vysílání vynechme stejně jako stížnosti. Pojďme k další písničce, která je připravená. Tak, já jsem si tady nic nepřipravil, tak, protože jsem čekal, že se rozbliká telefon, ale samozřejmě naprosto chápu, že po tom prvním smutném pozdravu se vám do toho éteru moc chtít nebude, takže dáme si, tady vidím něco zase veselejšího, Kurt Nielsen a písnička, no na jeho vlastně vůbec největší hitovka, kterou se proslavil tenhle klučina ze severu. Kurt Nielsen nám bude zpívat She's So Hot.

0: Eli a Kurt Nielsen. Další písničkové přání a někdo by měl být zase na drátě, tak kdo pak rozhlásku volá tě? Haló?
1: Haló, ahoj, Honzíčku, ten Láďa, Česká Třebová.
0: Nazdar, Láďo, další, co uděláme, na čem se dohodneme, že si budete stišovat rádio, než půjdete do vysílání. No, šup, honem. Tak. No, pak to zní jak někde z vesmíru, člověče, kdyby si byl Marťan. Tak co to bude, prosím tě?
1: No, teď si rozhodl, schočil jsem. Já nevím, Noc na Karlštejně třeba.
0: Noc na Karlštejně, lásko má, já stůňu.
1: No, já taky.
0: Jo? Co pak? Dobrá. Nedostal si oběd od Danušky?
1: Dostal. Mám spálenou ruku z udírny.
0: Jo, takhle, jak jsi sahal pro uzenku, tak si se spálil.
1: Jsem se smeknul a spadnul na toto peníště.
0: Jej. No tak ať si brzy zdrav.
1: No jo,
0: měj se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Skutečně je to tak a někdo by měl být zase na drátě. Kdo pak volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěla zahrát pro babičku jednu bílou orchidej.
1: Dobře, bílá orchidej už je přichystána. Tak je to vše takhle stručně a rychle?
2: Ano, ano,
1: dobře,
2: děkuji.
1: Dobře, tak se mějte moc hezky, naslyšenou. Tak a už to tady lovím, tu jsou Eva Vašek.

0: Byli jsme na zahrádce a komu pak teď předáme žezlo? Haló.
1: Dobrý poledne.
0: Dobrý den.
1: Poslouchejte, skončil v Karlových Varech festival.
0: Ano.
1: Tak by se mohl teďko projít po kolonádě Švihák Lázeňský.
0: Že jo, vidíte, no jo. Švihák Lázeňský. Tak písničku někomu určíme nebo neurčíme?
1: Ne, dneska je takovej podmrakovej den. Aha. Takový zamračený, sluníčko nechce vylízat. Tak
0: sluníčku, aby vylezlo. Sluníčko, aby... povylez maličko, vidíte.
1: Tak jo.
0: Dobře, za chvilečku. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, naschledanou.
2: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: V letní repríze se vydáme chránit mořské želvy. Hana Vašina Svobodová jich zachránila miliony, a to nejenom v Indonésii nebo na Srí Lance. Vedle těchto exotických destinací se s bioložkou podíváme také do Irska nebo Mexika a Ekvádoru. Kde jsou turistické pasti se želvami a kam cestuje soukromně po světě, to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

0: Já jsem svý švihák, jsem to možná také svý, ale spíš švihák. Tak kde je na telefonu? Dobrý den, haló.
1: Dobrý den, zdravím vám do studia. A já bych to chtěla z jiného soudku. Srdě jsme zahráli, až budou trumpety překrásně hrát.
0: Až
1: je to takový hudka, no, trumpety. Uh-huh. Teď je. Ano. Máte.
0: Máme stoprocentně, protože jo, až budou trumpete, tady to je, už ji mám, už jsem ji ulovil. Komu zahrajeme trumpetky?
1: Ale to můžeme v nám, tady posluchačka Hanka, aby se to trošku změnilo.
0: Ano,
1: tady
0: tak činilky budou břinkat, jak říká lidský děda. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Díky, taky, naslyšenou.

Tak, pojďme teď také začít likvidovat pomaličku frontu vás píšících. Třeba tady máme pozdrav, ve kterém píšete: dobrý den, zahrajte prosím dojamného pro Jaromíra Kašku k narozeninám a ostatním, co také slaví v červenci, písničku od Valdemara Matušky. Všechno nejlepší přejí bráchové.

0: Poslední telefonista této hodiny teď dostane šanci v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Další zase v podvečer, tak jde na lince, haló.
1: Tak výborně, tady Bedřich z Pardubic, to byl vojnecka, co teda dobojovat. Pane Hamberskej, chtěl bych nechat s manželkou poblahopřát našemu vnukovi k zítřejším narozeninám. Všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, ať se mu daří a pozdravujeme i zbytek rodiny.
0: Dobře, a jakou zahrajeme písničku?
1: Babička s dědou.
0: A jakou písničku zahrajeme?
1: Písničku, no on už to není zrovna malý kluk, tak mu dáme Nedvědi, všechno nejlepší.
0: Dobře, tak.
1: Je možný?
0: Všechno nejlepší, je to připraveno.
1: Tak díky.
0: Rádo se, mějte se.
1: Mějte se, pozdravujte taky kocoura.
0: Ano, vyřídím, Pěťovi.
1: Jo, naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich pozdravů. Tentokrát tady vidím, že byste chtěli zahrát písničku Stumbling In pro dobrou náladu, radost a pro pohodu od Zdeny.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: Který teď bude přát šťastnou cestu na dovolenou. Zahrajte nám nějakou písničku od komunálu. Hanka z Pardubic, dobře dojeďte. No, tady je a nebudou v tom komunálové sami. Tak, jdem dál.

0: večer v České televizi. ČT1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie Jak dostat tatínka do polepšovny. ČT2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti. Na Chrudimce platí aktuálně několik omezení pro rybáře. Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru na jihu země. V kraji dnes čekejte oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobré nedělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Elektrárny

0: Opatovice prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci v uplynulých dnech.
1: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Na Chrudimce platí aktuálně několik omezení pro rybáře. Opatření souvisejí s výskytem račího moru v úseku pod Křižanovickou přehradou. Ochranné pásmo sahá až k jezu Janderov u Chrudimi. Rybáři v něm nesmí ulovené ryby přenášet do jiných vod a povinná je také dezinfekce výstroje a vybavení. Turisté si mohou v Pardubickém kraji v létě prohlédnout některé běžně nepřístupné kostely. O prázdninách je otevřený hlavní chrudimský chrám na Nebevzetí Panny Marie, kostel na náměstí v Seči nebo třeba kostelík v Hrbokově s unikátní freskovou výzdobou. Malby vytvořil pardubický výtvarník Vojmír Vokolek navzdory komunistickému režimu, vysvětluje Josef Honzíček z římskokatolické farnosti.
2: Ten vznik těch fresek v Hrbokově bylo na tajno, jo? To nikdo nevěděl, a když pan farář musel za církevním tajemníkem a musel mu naznačit, že se tady koná výmalba, a neříkal mu, že tady vzniká fresková výzdoba, to vlastně potom všechno se odhalilo, až když byla samotná kolaudace, to bylo všechno na tajnačku.
0: Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru na jihu země. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět dnes odpoledne. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry.
3: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte velkou oblačnost, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane mírný severní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu osobního auta máme hlášenou z Orlicko-Ústecka. Konkrétně se stala na silnici číslo 14 u obce Rybník a porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 47. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Támecké léto.
4: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam dělí ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru, a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijel třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ta zásadní, ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobbymarketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl jsem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Opravdovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten. Myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít koupit zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
4: Ano.
3: Jak se to bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak bych blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
4: Jo.
5: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo pletami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek, to, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho většině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu?
1: Ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
2: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat Krakovských?
2: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu. Nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
2: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
2: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexander Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexander Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
2: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marii, co tady máte v kostele za rohem?
2: Naprosto jistě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavil zámek, tak jim všechny patřili Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu?
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice Českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady i víkendy, tady vlastně

0: Ne? A já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově. A viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie. Takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
1: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
0: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Protihlukový val vzniká u silnice číslo 35 na okraji Moravské Třebové. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. Ve finále porazila Karolínu Muchovou. Většinou oblačno a teploty do 28 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré nedělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Moravská Třebová má protihlukový val. U silnice první třídy číslo 35 vznikl ze zeminy, kterou tam nákladní auta navezla při výstavbě inženýrských sítí v nové obytné lokalitě Švestkový sad. Město počítá s tím, že val ještě rozšíří, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Počítáme tam s vývozem zeminy i z výstavby rodinných domků. Zároveň bude sloužit i jako protihlukový, tak aby byla silnice I35 odstíněna od těchto rodinných domků. Val má kompletní projekt.

0: nejenom to, jak bude vypadat, včetně zatravnění a výsadby zeleně, která ho i zpevní a bude i krásným krajinným prvkem.
1: Okresní myslivecký spolek Pardubice otevřel po rekonstrukci vzdělávací středisko Diana v areálu Střelnice na Hůrkách. Budova nahradila původní objekt z roku 1949, který už byl ve špatném technickém stavu. Nové zázemí chtějí myslivci využívat pro vzdělávání, práci s mládeží i akce pro veřejnost.
2: Ve středisku se budou dál pořádat kurzy pro zájemce o lovecký lístek, střelecké tréninky nebo kynologické akce. Myslivci chtějí nově více spolupracovat se školami, pořádat příměstské tábory zaměřené na přírodu a rozšířit nabídku aktivit pro děti a mládež. Přestavbu podpořilo město Pardubice i Pardubický kraj. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo také osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
3: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Podrobnosti k tématu jsou na serveru iRozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Sport. Linda Nosková zvítězila ve finále tenisového Wimbledonu nad Karolínou Muchovou a slaví svůj první grandslamový titul. 21-letá Nosková vyhrála ve třech setech. Po 17. hodině začne v Londýně finále mužské dvouhry. Ital Sinner nastoupí proti Němci Zverevovi. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte velkou oblačnost, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, k večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Noc bude převážně jasná až polojasná, nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů a zítra čekejte v regionu převážně polojasno a pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 24, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte ve Svitavách. V ulici pod viaduktem srazilo auto cyklistu. Porouchaná auta překáží na dálnici D11. Jedno stojí před 47. kilometrem, druhé za 11. kilometrem a obě ve směru na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vyšlápneme si na rozhlednu na Andrelově Chlumu, chybět nebude ani neděle Marianne Thompsonové a písničky, které nestárnou v této hodině. Mistři Karel Gott a Valdemar Matuška, taky Petr Muk a přidá se i Richard Miller a nebo princezna Iveta.
4: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

Klasika od Valdemara Matušky, která nezestárne, Růže z Texasu v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice s nedělním datem 12. července. Tak pojďme se podívat trochu na zoubek zase historii počasí dnešního dne. Podíváme se na nejteplejší den s tímto datem. Tak ten je datován k roku 2010, což není zase tak dávno, 16 let zpátky, to bylo přes 630 stupňů Celze a konkrétně 36,2 a nejchladněji bylo prozatím v roce 1907. Zkuste si tipnout nejnižší teplotu. Na červenec byste ji vůbec netipovali. Rovných 9 stupňů Celsia. Co se týče počasí v následujících dnech, už Michaela Spáčilová nakousla ve zprávách, že příští týden rtuť teploměru bude olizovat 30. No, možná si pěkně spálí jazyček, protože zítra bude 27 až 30 stupňů Celsia a bude poměrně slunečno a teplo. V úterý odpoledne přeháníky anebo bouřky, teploty 27 až 31 stupňů. Středa by měla být opět s možností lokálních letních přeháněk anebo bouřek a s teplotami okolo 30, 29 až 30. No a ve čtvrtek zatím to vypadá opět na převážně slunečno a teploty od 27 do 31 stupňů Celsia.

0: Jestli se o prázdninách budete toulat krajinou kolem Ústí nad Orlicí, máme pro vás jeden tip. Můžete se podívat právě na tuto krajinu z ptačí perspektivy. Byla by totiž škoda vynechat jedno z nejvyšších vyhlídkových míst našeho kraje, kterým je Andrlův chlum. Už 30 let tam stojí rozhledna. Mám na mysli tu poslední v pořadí s ocelovou konstrukcí. Ona totiž měla v historii ještě dvě předchůdkyně. Jaké jsou její parametry a co všechno z ní vlastně můžete vidět, tak to vám teď přiblíží Tereza Brázdová. Na vyhlídku si vyšlápla s historikem Orlicko-Ústeckého muzea Zdeňkem Skalickým.
1: Celková výška věže od povrchu země je kolem 50 metrů, přes 50 metrů.
2: To je k vrcholku vysílače.
1: Ano, ano. Ale vyhlídková plošina samotná je o něco níž, v necelých 35 metrech.
2: Když pominu tu fyzickou náročnost, tak ten výstup na rozhlednu je poměrně jednoduchý v tom, že lidé, kteří scházejí dolů, jdou jiným schodištěm.
1: Ano, mají tady dvě točitá vřetenová schodiště, odděleně pro lidi, co schází, a pak zvlášť pro skupinu návštěvníků, co naopak míří vzhůru na rozhlednu.
2: Tak do toho. Tak my jsme na vyhlídkové plošině, už jsme se stačili vydýchat. Zdeňku, vy jste ty schody poctivě počítal, jak to je s tím údajem?
1: Nedalo mě to a opravdu je jich přesně 183 schodů.
2: Jsme odměněni tím, já se nebojím použít slovo, velkolepým výhledem do všech světových stran. Dneska máme jasné počasí, je krásně vidět. Možná ty výhledy do největší dálky jsou na podzim, když je takový jako čistý vzduch. To jsou vidět i vrcholky Krkonoš krásně. My se teď díváme směrem na Orlické hory, které máme jako na dlani, a vidím v pozadí i Králický sněžník. Možná i vrcholky jeseníků.
1: Za velmi dobrého počasí jasného jde vidět i ty jeseníky a králičák.
2: My jsme tady teď ve výšce 35 metrů nad mořem plus těch 559, tak ono je to skoro 600 metrů. Pod námi turistická chata Hvězda, ta byla postavená v podstatě za války.
1: Ano, ta první, to jádro té dnešní chaty, pochází z roku 1940, a protože tehdy město Ústí nad Orlicí bylo obklíčeno sudetskou župou a protektorátní hranici, tak zdejší obyvatelé neměli téměř kam utíkat, pouze tady na ten Andrlův chlum do městských lesů. Takže hned od otevření chaty ten provoz byl vlastně vytížen, nedostatek místa, a mezi na to byla ta chata rozšířena.
2: V podstatě funguje od těch 40. let až do dnes bez nějakých větších přestávek?
1: Drobná přestávka tam byla v letech 43-45, kdy chatu si přivlastnil Hitlerjugend, a pak po válce se ji zas ujali místní turisté. Jím byla chata pak vzata po roce 1948 a získali v roce 1992.
2: Ta chata vypadá docela moderně na to, kolik je jí let. Samozřejmě to nejhistoričtější je to jádro. Ona byla potom přestavovaná naposledy na začátku tohoto století.
1: 2003 poslední přístavba tady vlastně z boční strany. Jinak lidé ji znají jako chata Hvězda, ale původní název byla Janderová chata. Od vlastně člena okrašlovacího spolku Jindřicha Jandery, který tady zakoupil pozemek od řetovského vlastníka, a pak pozemek s chatou věnoval za jednu korunu právě Klubu českých turistů.
3: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

0: Richard Miller, rozeznávám. 3:30, za chvíli Iveta Bartošová nebo Pavel Bobek a taky Elton John postarají se o písničky, které nestárnou v odpoledním playlistu Českého rozhlasu Pardubice. Teď ale dostane slovo Marie Tomsová. Dnes nás čeká vzpomínka na psychologa Petra Šmolku.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Vzpomínky nám zůstávají bez ohledu na to, že si o některých říkáme, ty mají ještě čas, vždyť to příjemné pořád prožíváme a nám, milá bytost, je stále někde poblíž. Je mi moc líto, že to od minulé neděle už bohužel nemůžu říct o našem kamarádovi a rodinném příteli, známému a oblíbenému psychologovi Petru Šmolkovi. Petrovi bez nadsázky vděčím za mnohé. Od dubnového večera roku 1975, kdy mě poprvé přivedl na basketový zápas, kde po palubovce zuřivě pobíhal v modrém dresu s číslem 13 můj budoucí muž, přes desítky let společných zimních i letních, prázdninových i sportovních soustředění, výletů, zájezdů, společných oslav, kulatých i nekulatých narozenin, po jeho vždy dobrou náladu, provázenou vědoucím, nepatrným úsměvem, který žadateli o jeho názor a radu říkal, vždyť já vím. Byl to Petr, který mě a mého muže na začátku našeho více než půlstoletého soužití poučil o tom, že předpokladem párového úspěchu je respekt k léty prověřené poučce, podle níž muži vyznávají pravidlo osta nesta se za uu, zatímco ženy od přírody hledají šťastný vztah v popo, dupo, vipo, vice. Nerozumíte? Vysvětlím, je to jednoduché. Jsou to muži, kteří vyžadují osta, obdiv stálý, nesta, žádné starosti, seza, sex, kdy se jim zachce a permanentní uu, tedy uvařeno, uklizeno. A ženy? Pro nás je přeci nejdůležitější popo, posedět a popovídat, dupo, duševní porozumění, vipo, vycítit naši potřebu a v praxi téměř nesplnitelné vice. Vyjadřování lásky po celý život. Dnes poprvé lituju, že mé povídání má svůj pevně daný čas. Ráda bych vám o Petrových moudrých a přitom vtipných postřezích, úvahách a radách vyprávěla hodiny. Ale musím se omezit na střípek z jeho předmluvy k mé před 3 roky vydané knížce Jiná už nebudu a neb neděle Marie Tomsové. Petr v ní o mé bývalé profesi píše. Trochu s napětím jsem sledoval, jak se Česká televize vyrovná s porevoluční likvidací hlasatelek. Jen na okraj, za tu likvidaci nemůžou úsporná opatření, ale žárlivé manželky. Možná, že byste se divili, jak často se v manželské poradně objevovalo téma manželova zalíbení v té či oné hlasatelce. I o Marušku byl pochopitelně zájem a tak mi nebohé ženštiny popisovaly, jak se jejich manželé kvůli ní v podvečer holí, oblékají do svátečního a pivo nepijí jako obvykle z flašky, ale ze sklenice. Můj milý Petře, dívám se k tobě nahoru a z celého srdce ti děkuju za všechno, co si pro mě, moji rodinu a víc než 10 000 spokojených klientů za svůj život udělal. Věrna tvé schopnosti vyjádřit vše podstatné ve stručné, výstižné zkratce se s tebou loučím naším, tebou inspirovaným rodinným receptem, jak se úspěšně řekou života probrodit ke zlaté svatbě. Nechce to moc, jen louhu rire moto, louži humoru, rybník respektu a moře tolerance. Tvoje i vaše Marie Tomsová.

0: jak žil bych rád.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

Topolánkách k poslechu zítřejšího vysílání Českého rozhlasu Pardubice, konkrétně k poslechu radioporadny, protože řeč bude zítra o stromech a o péči, hlavně o ty přestárlé. A to s arboristou Jaroslavem Zavřelem.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Hasičské technice komplikují často průjezd špatně parkující auta, problémy jsou i na Pardubicku. Situace na Dolní Dyji se kvůli přemnoženým sinicím zhoršuje, ve vodě v noci nebyl skoro žádný kyslík. Hokejisté Pardubic dokončují první část letní přípravy a počasí na zítřek v kraji čekejte převážně polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou, dobré nedělní odpoledne. Hasiči upozorňují na špatně parkující auta u domů. Někteří řidiči nedodržují pravidlo 3 metrů volné vozovky. To pak může komplikovat průjezd hasičské technice. Problémy hasiči evidují třeba i v hustě obydlených pardubických sídlištích, kde počty odstavených aut často převyšují počty parkovacích stání. Podrobnosti dodává mluvčí sboru Lucie Pipiš.
2: V rámci Pardubic považujeme za nejkomplikovanější lokality zejména sídliště Dubina, Dukla a celé Polabiny. Jedná se o nejvíce zaliděné části města s vysokou koncentrací zaparkovaných vozidel a zde se pravidelně setkáváme se zuženými průjezdními profily a komplikovaným ustavením naší zásahové techniky.
1: Moravská Třebová pokračuje v úpravách historického místa Křížový vrch, které je součástí naučné stezky od renesance k baroku. Letos přibyly nové záhony, fotopoint i vylepšení povrchu stezek, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
3: Na Křížovém vrchu byla v loňském roce ukončena rekonstrukce smuteční síně. Do budoucnosti město plánuje ještě pokračovat v jejich úpravách, například v podobě

0: nové elektroinstalace a vytápění.
1: Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují, úhyn ryb zatím nepotvrdili. Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto nechalo nainstalovat norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytili. Chytávají. Loni na Dolní Dyji kvůli stejnému problému uhynulo asi 30 tun ryb. Hasiči ve Zlíně stále pracují na dohašování trosek tovární budovy 34 bývalého areálu Svit. Hořet začalo ve čtvrtek ráno. Stupeň poplachu dnes hasiči snížili na první. Okolí částečně zřícené budovy ale zůstává stále uzavřené. Sport. Pardubičtí hokejisté se připravují na novou extraligovou sezónu. Většina hráčů má teď individuální plány. Za 2 týdny se tým sejde pohromadě a čekají ho také tréninky na ledě. Pokračuje pardubický brankář Roman Vil.
2: Jsem přesvědčený, že se na to těší a takový ty, než do toho vlítnout úplně z ostra, tak tyhle ledy, které tam máme vlastně formou i dobrovolné přípravy, tak ten první týden jsou důležitý a jsem přesvědčený, že tam bude 99% týmů, protože tak to bylo i v minulých letech. Počasí.
1: Noc bude převážně jasná až polojasná, nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu převážně polojasno a pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů. Na severovýchodě kraje kolem 24, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý postupně mírný severní až severovýchodní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio bude na dvojice, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku na silnici číslo 35 v katastru Holic se srazilo osobní auto se zvěří. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Muzeum v Moravské Třebové nabízí novou výstavu, která se jmenuje Mnoho klíčů, řekneme vám o ní víc za chvíli a přidáme v této hodině i písničky, které nestárnou, a to od Vladimíra Mišíka, taky od Beatles, případně i třeba i od kapely Elan nebo Václava Neckáře.
3: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

Jednohubky Vladimíra Mišíka, 4 minuty schází do 3:45 a jestli přemýšlíte nad programem příštího týdne, měli bychom tu pro vás jeden tip. Zítra totiž startuje v Litomyšli ve výstavním sále zámeckého pivovaru zajímavá výstava, hlavně pro hračičky a také pro děti, tedy pro vaše děti a vnoučata. Můžete přijít na výstavu, která se jmenuje Svět kostiček. Je to výstava modelů postavených výhradně z lega, a to i s hernou pro děti. Ve výstavním sále zámeckého pivovaru tak uvidíte třeba domy, města, jejich obyvatele poskládané do nejmenších detailů. Nechybí ani zóna hrdinů, nebo třeba i další stavební věci, jako jsou letadla, helikoptéry, Lego City a další a další a další. No víc prozrazovat nebudeme, konec konců vidíte sami, výstava startuje zítra a máte čas ji navštívit ve výstavním sále zámeckého pivovaru až do 4. září denně od 10 do 18 hodin.

0: Vzkaz vláhvy poslala nám Lucie Vondráčková v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Míříme do Moravské Třebové, do Moravsko-Třebovského muzea. Tam můžete totiž vidět znovu otevřenou aktuální výstavu dvou místních umělců. K vidění na ní jsou malby zachycující známé prostředí v zahalených podobách a také prostorové instalace. Prezentace se jmenuje Mnoho klíčů a jak redaktorce Věře Pavlosové řekla ve výstavní síni kurátorka výstavy Zuzana Bartošová, tak každý návštěvník si najde svůj vlastní klíč k pochopení vystavených děl.
1: Tady na zdech vidíte obrazy Martina Kovaříka. Ve výstavě vidíte sochařské objekty Františka Žáčka.
2: Já když se podívám na ty obrazy, tak mi připadají trochu depresivní.
1: Možná je na nich patrná taková introvertní povaha malíře, který dosud vlastně se svými díly nevystoupil. Je to vlastně jeho premiéra a on hodně ve svých obrazech se snaží zachycovat světlo a tím, že vlastně pracuje v místní továrně, tak zde můžeme vidět interiéry místních továren.
2: Pojďme k těm sochám, které vytvořil umělec František Žáček.
1: Například zde můžeme vidět bystu sochaře Otáhala. V podstatě se dá říct, že navazují dialog s naším muzejním parkem, protože oni se tak pomyslně jakoby dívají z okna na sochu, kterou zde vlastně vytvořil pan Otáhal a je to socha Bedřicha Smetany.
2: Proč jste dali prostor právě těmto umělcům?
1: Tak je to z toho důvodu, že jsou to rodáci z Moravské Třebové a vlastně v jejich dílech se odráží Moravská Třebová, takže je to symbolické ke znovu otevření muzea.
2: Co tuto výstavu nahradí a kdy?
1: Můžeme se těšit na obrazy Zuzany Míčkové, která zde bude vystavovat začátkem září.
2: Vnitřní prostory muzea jsou obnovené, tady ta výstavní síň v podstatě je stejná, jak byla. Jenom trochu vymalovaná, budete dávat možnost vystavovat tady jen místním umělcům?
1: Tak to určitě ne. Chystáme výstavní plán, který bude zahrnovat i umělce z celé České republiky a doufám, že dostanou příležitost třeba i zahraniční umělci.
2: Jedním z umělců, kteří by měli ještě do konce roku vystavovat svá díla v muzeu, je výtvarník Eduard Kasparides z Moravské Třebové, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, pardon.

0: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: V letní repríze se vydáme chránit mořské želvy. Hana Vašina Svobodová jich zachránila miliony, a to nejenom v Indonésii nebo na Srí Lance. Vedle těchto exotických destinací se s bioložkou podíváme také do Irska nebo Mexika a Ekvádoru. Kde jsou turistické pasti se želvami a kam cestuje soukromně po světě, to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 12. července. Svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Podle nedoložené legendy byl architekt stavby Postník Jakovlev na příkaz Ivana Hrozného po dokončení prací oslepen. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě začal soud se 14 obviněnými v kauze Babice. Jen o 10 dní později, kdy v této vesnici na Třebíčsku byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři. Letecká havárie československého dopravního letadla se odehrála v roce 1961 u marocké Casablanky. To je 65 let. Kvůli špatnému počasí letoun IL-18 musel místo v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Dnes je tomu přesně 64 let, co na scénu vlétli zlí vlasatí hoši ze skupiny Rolling Stones a odehráli svůj první koncert ve slavném londýnském klubu Marquee. V sestavě tehdy v roce 1962 už nechyběli oba tahouni Stonesu, Keith Richards a Mick Jagger. Za první koncert obdrželi celých 20 liber. Teď v pátek vydali nesmrtelní Stonesi nejnovější album Forintown. Naše dopravní tepna, přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
3: Dálnici tedy máme, pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
2: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980. Docela všední obyčejný. Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. 50 má dnes původem Plzeňák, moderátor Tomáš Kraus. A před 50 lety se taky narodila podle časopisu People jedna ze 100 nejkrásnějších lidí planety, herečka Anna Friel. My ji známe jako Alžbětu Bátory z Jakubiskova velkofilmu. A já přeju hezkou neděli.

0: 6.38, tak to je ten správný čas ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice zase vyrazit za trochou kultury a poznání. Konkrétně teď míříme do Poličky, a to na stálou expozici skla, kterou najdete v tamním městském muzeu a galerii. Pečují o jednu z největších sbírek horáckého skla v Česku. Vypráví příběhy sklářských hutí, kterých bylo v minulosti v oblasti Českomoravského pomezí na desítky. Víc už uslyšíte od Terezy Brázdové.
1: Do expozice plné světla a barev vstupuji s historikem Poličského muzea Davidem Junkem. Vaše kolekce je jedna z největších, nebo druhá největší v Pardubickém kraji. Jak se tady v Poličce ocitla tak velká sbírka?
2: Polička se nachází na okraji Českomoravského Horácka a vlastně v tom trojúhelníku Polička, Nové Město na Moravě až dál nad Sázavou. Již několik století fungovaly sklářské hutě, protože zde byly výborné přírodní podmínky. Byly zde kvalitní křemeny, písek, byl zde dostatek dřeva, takže podmínky pro výrobu skla byly optimální.
1: My teď stojíme před mapou Českomoravského pomezí, kterou vlastně můžeme vymezit městy Litomyšl na východě, na jihu Nové Město, na západě Dolní Bradlo, Trhová, Kamenice. A těch míst se sklárnami je tu skutečně hodně, to už dávno neplatí.
2: Ty sklárny zde fungovaly už od 16. století, ale největší rozmach byl v 19. století. Velmi často vznikaly jako krátkodobá činnost, protože při velkých kalamitách lesních bylo potřeba dřevo zpracovat a právě vrchnost, která ty sklárny zřizovala, je využila k tomuto účelu.
1: Jak velké to byly sklárny?
2: Ten počet zaměstnanců byl různý, mohlo se jednat třeba o 30 nebo i 50 lidí. Konkrétně třeba Milovi vytvořili takovou samostatnou osadu, kde měli dokonce dvě hospody, školu, takže to byla taková poměrně zámožná, byť malá vesnička.
1: Skleněné vázy, číše, nádoby, lahve jsou všude okolo nás. Kolik položek čítá ta vaše kolekce?
2: Přímo v expozici je 600 exponátů, což je, myslím, pěkná kolekce. A druhá polovina se nachází v depozitáři, takže soubor je velký, rozmanitý.
1: Jeden z těch nejstarších kousků, na který se díváme, je váza s typickým znakem Pernštejnů, což je zubří hlava s houžví chřípí. Jak je stará?
2: Pochází z konce 16. století, jedná se o sklárnu v Říšť a jednalo se o takzvaný vítací pohár, takže to bylo na velké množství alkoholu a právě ten erb představoval majitele toho zámku, kde ten pohár byl k dispozici.
1: No na to, že z konce 16. století, tak vypadá docela zachovalé. V tom bude nějaký háček?
2: Samotný pohár měl štěstí, originál se dochoval na zámku Buchlov, v Poličce máme kopii, protože je vázaná přímo na zdejší výrobu.
1: Hned pod touto pernštejnskou vázou se nacházejí věci, které byly už spojené s tou lidovou kulturou, a to jsou prysky, což byla taková obřadní láhev, jestli se nepletu.
2: Je to tak, to slovo pryska znamená opryskání vody, takže buď to při Velikonocích nebo při svatbě to mělo takový jako očistný účel. Některé jsou malované s lidovými motivy, jsou tam i průpovídky, datace, některé jsou broušené. Je zde velice zajímavá pryska s motivem jelena, což není lesnický motiv, ale je takový zbožný motiv a má vlastně vazbu na žalm 42, kde se praví, jako jelen touží po prudké vodě, tak duše má touží po Bohu.
1: Typu skla podle jeho zpracování je tu nepřeberné množství, vidím tady broušené vázy, vrstvené číše a taky spoustu čirého skla.
2: Čiré sklo bylo většinou broušené, ale ten kus, na který se díváme, je na první pohled nenápadný, ale jedná se o takzvanou doustěnku. Je to sklenice, která byla broušena z vnější strany, potom byla vyrobena druhá, poněkud větší sklenice, která byla broušena z vnitřní strany a tyto dvě sklenice se do sebe zatavily, takže mají bohatý brus, ale vlastně na ten ohmat jsou úplně hladké.
1: Já když se ještě otočím k té historické mapě s těmi vyznačenými místy někdejších historických skláren, tak dnes by ta mapa už zřejmě byla prázdná. Všechny ty sklárny, které proslavily Českomoravské pomezí, tak už zanikly.
2: Bohužel zanikly všechny, takže ta mapa by byla slepá, ale přímo v Milově, kde byla ta nejvýznamnější huť, která exportovala po celé Evropě a do Spojených států amerických, se zachovala budova Huťmistra, která byla ve špatném technickém stavu, ale soukromník, který ji zakoupil a renovoval do vynikajícího stavu, zde zřídil muzeum sklářství, takže jsou zde další exponáty místního skla. A tato lokalita je zajímavá i tím, že zde byla zřízena naučná stezka, takže vlastně procházíme bývalou sklářskou osadou a víme, kde které výrobní objekty byly zastoupeny. Takže je to, myslím, takový zajímavý typ na výlet.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

Kateřina Marie Tichá je nejenom zpěvačka, písničkářka, ale také, představte si to, spisovatelka. Je literárně činná, v roce 2021 například vydala knihu básní, která se jmenuje Ostrov, co chutná jako pomeranča. Teď nám zpívala písničku, která se jmenuje Plamen, teď myšleno 10 minut před 4. odpolední. Za chvíli Michaela Smáčilová přinese další zprávy a po zprávách už se můžete těšit na hvězdné návraty. A dnes budou plné jedné velké hvězdy, která se jmenuje Jaroslava Obermajerová. Tak se opět máte v našem odpoledním programu na co těšit. A Jan Vamberský se už teď těší na vaše písničková přání, která v písničkách od srdce přijdou zase na řadu mezi 17 a 18 hodinou. Ale do čtvrté a do dalších zpráv ještě další písničky, které nestárnou. Třeba teď Janek Ledecký, kapela Žentour a písnička Proklínám. A přidá se i Paul Abdul a Rush Rush.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice upravily koncepci rozvoje městských škol do roku 2030. Některé kostely v Pardubickém kraji budou přes léto otevřené pro turisty. Italský tenista Sinner bude ve finále Wimbledonu obhajovat titul proti Němci Zverevovi. Zítra čekejte v kraji většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní odpoledne. Navyšování kapacit, digitalizace, využívání umělé inteligence a podpora duševního zdraví u dětí. To jsou hlavní pilíře aktualizované koncepce školství města Pardubice do roku 2030. Dokument mimo jiné vychází z rozsáhlého dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo asi 10 000 rodičů dětí a zaměstnanců škol.
3: Výsledky průzkumu spokojenosti podle radnice poukázaly i na některé slabší stránky, například na malou atraktivitu výuky, nižší podporu duševního zdraví a na nedostatečnou nabídku školních pohybových aktivit. Upravená koncepce školství počítá i s pokračující přípravou nové základní školy v bývalých Masarykových kasárnách a zohledňuje i rostoucí počty dětí cizinců. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Obec Deštné v Orlických horách do konce července rozšíří kamerový systém u sběrných míst na odpad. Nové kamery přibudou u kontejnerů na Plasnicích, v Jedlové a v Zákoutí u Orlice. Podle vedení obce mají pomoci s dohledem nad pořádkem a odhalováním případů, kdy lidé ke kontejnerům odkládají odpad z podnikání, který tam nepatří. Turisté si mohou v Pardubickém kraji v létě prohlédnout některé běžně nepřístupné kostely. O prázdninách je otevřený hlavní chrudimský chrám na Nebevzetí Panny Marie, kostel na náměstí v Seči nebo třeba kostelík v Hrbokově s unikátní freskovou výzdobou. Malby vytvořil pardubický výtvarník Vojmír Vokolek navzdory komunistickému režimu, vysvětluje Josef Honzíček z římskokatolické farnosti.
4: Ten vznik těch fresek v Hrbokově bylo na tajno, jo? To nikdo nevěděl, a když pan farář musel za církevním tajemníkem a musel mu naznačit, že se koná výmalba, a neříkal mu, že tady vzniká fresková výzdoba, to vlastně potom všechno odhalilo, až když byla samotná kolaudace, to bylo v

0: Všechno na tajnačku.
1: Spojené státy opět zaútočily na Írán. Podle americké armády zničily na 140 vojenských cílů, včetně raketových základen nebo skladů munice. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Írán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny. Sport. České volejbalistky na závěr turnaje Ligy národů v Bělehradě porazily francouzsky 3-2 na sety. Italský tenista Jannik Sinner bude ve finále Wimbledonu obhajovat titul. Soupeřem světové jedničky bude vítěz letošního Roland Garros Alexander Zverev. Finále Wimbledonu mezi Sinnerem a Zverevem začne po 17. hodině. Počasí. Noc bude na východě Čech převážně jasná až polojasná, nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu převážně polojasno a pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů. Na severovýchodě kraje kolem 24, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý postupně mírný severní až severovýchodní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio bude na dvojce. To je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte v Ústí nad Orlicí. Autobus a osobní auto tam bourali na silnici číslo 315 poblíž místní části Knapovec. A na Pardubicku na silnici číslo 35 v katastru Holic se srazilo osobní auto se zvěří. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
4: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
3: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
4: Nápodobně.
3: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
4: Koukněme.
3: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
4: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
3: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
4: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
3: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
4: Jo, to můžete.
3: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
4: I ne, mám málo času.
3: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
4: Dicinky, radši sama.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama v těch 4-5 letech. Ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie takhle, jak jsou za těma sklama, vitrinama a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky a oni měli takový taneční sukínky, měli tričínko, bílý, černý a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, jak se vyčili u té tyče. Takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51. Takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval. Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. A já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten fanbrej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, To fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obrmajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Ježiš, bože, ta hlava mě bolí. Uf, proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožíral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že seš kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchyla, jo?
4: Že já tě si blběrem vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminku a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam.
3: No.
4: Nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, kudy mám podle tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni, jsme v 10. patře.
4: Ježiš, jenom v 9. Dělej skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Ne, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. Nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se, jo. A drž hubu.
5: No to je dost. Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, to je... maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on je totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeře, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady
5: Jára ne.
4: Není, že?
5: Ne.
4: Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka si jenom chtěla zeptat, když už konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje kyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto. Ale jenom proto, že mu řídí manželství takováhle semetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na tož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo. To jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. No. Co budem dělat?
3: No co, no? Uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezva.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český

0: úsměv vždycky něco vyžaduje. Ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prevít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna. Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíš, oni vás masírují lávovejma kamenama. Já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný. Jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, Ježíš, to je horký, proč, taková jsem špinavá, on prý tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bánem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musel být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dávat jsi chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Cože jsem ti udělal? To přece není pravda.
6: To není, ale mysleli jsme si to.
4: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
4: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vod něčeho, ale začít, víš. Muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všecko přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znovu, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Díky, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
4: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co pak by ho někdo ukradl?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kreje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: A čí by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
4: Ali.
6: Už jdu.
7: Zavři.
6: Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít? Našla Blance účet z hotelu. Co jsi řekla? Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali. Oni mě vzali až na druhý den. Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem. Kriste, pane, s jakým?
3: To se zeptej matky.
6: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky. Tak...
3: Blance už je to jedno.
6: Ale mě ne.
3: To máš těžký.
6: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartíra, až už ti nebude nic platnej.
3: Ještě ty mi to připomínej.
6: No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
3: Co jsem mohla dělat?
6: Jože. Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
3: Můžeš to zkusit.
6: Proč já?
3: Protože jsi na řadě.
6: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
3: To si teda řeknem.
6: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pff.
3: Ty seš ale drzá.
6: No, na to ještě doplatím, víš.
3: Trhni si nohou, Vendulko.
6: No vidíš, že to jde. Ještě, abys to tak řekla matce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Česká

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle EF Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle EF Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaké ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaké botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl, v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Že boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle EF Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. A zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Jděte od seba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem Šmagrová děda vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježišo.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce. A ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy, kousek odsuť má chatu, krajský tajemník, ta Spišáková řve jako kráva.
3: Mír chatrčím, jeslím, jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu, strhej ze mě všecko, čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už i hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju, já.
2: Černý muž pod byč

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a čí je, a to no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si se, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Pro až mi to bylo, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjede. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšným, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijdete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat, dostanete Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. A! Stůj! Angínový bacile! Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady o tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat, táhni!
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi! Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada! Oh. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymeli mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Oh, tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád meleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou. Ledas kde?
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňují, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co bys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
3: Stůj! Anginový bacile! Já jsem vitamín C! Ono zbraň, nebo tě zastřel.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
3: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
3: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás bílých krvinek jsou miliony. Neubude.
3: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?

0: tisíce jiných virů a bakterií.
1: Nesmíme lidi zklamat, jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
0: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
2: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji zůstala v červnu stejná, stále patří k nejnižším v republice. Chrudim zaplatí přes 3 miliony korun za studii protipovodňových opatření. Kajakář Dostál byl na světovém poháru v Montrealu druhý na pětistovce. Zítra čekejte v kraji většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré nedělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji se v červnu nezměnil. Nezaměstnanost zůstala na hodnotě 3,8%. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Celkem bylo bez práce téměř 13,5 tisíce lidí. Nejvíce nezaměstnaných je na Svitavsku, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
2: Zatímco o administrativní pozice a o místa prodavačů je mezi uchazeči vysoký zájem a konkurence zde bývá výrazná, zaměstnavatelé v technických, výrobních a dělnických profesích se naopak potýkají s nedostatkem pracovníků. Uchazečům proto doporučujeme při hledání zaměstnání zohlednit aktuální situaci na trhu práce a v případě zájmu o rekvalifikaci využít služeb poradců Úřadu práce ČR.
0: Chrudim zaplatí přes 3 miliony korun za studii protipovodňových opatření. Město si nechá zpracovat návrh úprav koryta řeky Chrudimky, nábřežních zdí a technických řešení, která by měla zabránit případným záplavám. Podklady mají být podle podmínek smlouvy hotové do konce příštího roku. Studii pak radnice předá Povodí Labe, které by mělo stavbu zajistit. Pardubická radnice připravuje dokument, který má sjednotit výsadbu stromů, úpravy veřejných prostranství i využívání dešťové vody. Zaměří se třeba na péči o zeleň i její ochranu při stavebních pracích. Dokument má být hotový na podzim.
3: Podle analýzy, kterou si město nechalo zpracovat, stromům chybí dostatek vody i prostoru pro kořeny. Odborníci doporučili vysazovat pestřejší druhy dřevin, které lépe odolají větru i suchu. Město chce zároveň lépe využívat dešťovou vodu, aby zbytečně neodtékala do kanalizace a pomáhala ochlazovat okolí i zavlažovat zeleň. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
0: Hašení sutin po požáru skladové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně pokračuje čtvrtým dnem. Platí tam už pouze první nejnižší stupeň poplachu. Zatím není jasné, kdy se hasičům podaří požářiště dohasit. Okolí částečně zřícené budovy ale zůstává stále uzavřené. Sport. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Český olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze včerejšího závodu na kilometrové trati. Na centrální kurt Wimbledonu v

0: V týchto chvílích nastupují ve finále Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Sinner bude obhajovat titul, Zverev se pokusí navázat na triumf z Roland Garros.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech převážně jasná až polojasná, nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu převážně polojasno a pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů. Na severovýchodě kraje kolem 24, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio bude na dvojice. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 33. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Co vám budu povídat o hodinové pauze, snědl jsem půlku melounu, tak teď se ani kousek nepohnu, tak snad upustím pár kalorií pod tíhou vašich oblíbených melodií.
1: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: kontakty, telefon. No, ale to stěžka, pane, jo. Telefon 7264648448, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A já jsem dostal nápad, pěkně v stoje to odvysílám. Tak kdo je teď na drátě? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jarka.
0: Tak Jarko, jsem jedno velké ucho.
2: Já bych vás chtěla moc poprosit, jestli byste mě zahrál písničku od Alphavillu.
0: Mm-hmm.
2: A u nás si zpívá God.
0: Jasně.
2: Kdybyste byl tak hodnej.
0: Jasně, tak. Ona se tak jmenuje i v originále Forever Young. Tak a no. Komu to bude?
2: Mně.
0: Jenom tak vám, dobře.
2: Ano.
0: Dobře, tak je přichystána. Mějte se moc hezky.
2: Naslyšenou.

0: tedy kapela Alphaville na začátek, no a další písničkové přání už se chystá, už se to vaří, už se to servíruje. Kdo bude kuchařem, ptáme se. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Radek z Ústí.
0: Radku, tak co uvaříme?
1: Dneska by to bylo od Kara Kahovce a Georgem Beethovens Shake Baby Shake.
0: Jo.
1: Chtěl bych to dát zahrát všem posluchačům starší generaci, kteří prožili nádherné Big Beatovy 60. léta, Superovy 60. léta. Jo, tak všem posluchačům, kteří poslouchají.
0: Dobře, no já to teďka ale hledám. Já vím, my už jsme vám tu písničku hráli, tak... Čekejte, George, Georg... No, tak uvidíme, tak, čekejte, George Beethoven, nechce mi to najít, bože.
1: George Beethoven, co?
0: Ano. Takže, no. Tak to zkusíme takhle vyhledat, víte co, tak uděláme to jinak, já tam teďka pustím Zagorovou Hloška a Kotvalda, půjdu hledat a pak vám ji pustím.
1: Ano, jo, fajn,
0: dobře.
1: Děkuju.
0: Domluveno, mějte se hezky, naslyšeno.
1: Ano, taky, naschle, děkuju.
0: Ale bylo nadlouho, no některé písničky najít, to skutečně člověk musí až do sklepa, tam to pěkně prohrabat a pak se vrátit zpátky. Takže využijeme tedy e-mailu a hned potom tedy půjdou George and the Beethovens. Píšete, hezký den, prosím o písničku Vrať se k dětským hrám od trojice Zagorová, Hložek, Kotvald pro dědu a babičku do Svitav od Hradečáků. No?

0: se ta písnička jmenuje. Karel Kahovec, Viktor Sodoma, George and the Beethovens. Jedna zlatá klasika, pro kterou jsme běželi až do sklepa. Kde je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Lomberský, tady je paní Eva. A já bych chtěla nechat zahrát sobě a všem posluchačům a vám do rádia a přála bych si písničku od Mary Monroe. No a ještě vám řeknu to, jak jste v poledne říkal. Prostě někdo si stěžuje, má stížnosti nebo ty úmrtí. Mně se to prostě taky nelíbí. Jo, já mám svůj názor na to, já mám taky problémy a to, ale prostě to do toho nepatří na přání. Jo, tak. Takže jsou při vás. Jo?
0: Děkuju.
1: Ne, opravdu, jo, děkuju, opravdu. Ne. No, tak jo, tak jestli tam nějakou písničku
0: najdete. Jo, vybral jsem. Dobře, za chvílečku, mějte se hezky.
1: Dobře, děkuju.
0: Naslyšenou. Jak by řekl klasik, děkuju ti náčelníku, že jsi se mě zastal.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

0: Asi nejznámější od téhle hollywoodské krásky Marilyn Monroe. I wanna be loved by you. Tak, a bude na drátě, haló?
1: Ahoj Honzo, tady Jarda z Dubiny.
0: Jarda z Dubiny, tak
1: a
0: co
1: já
0: si dám?
1: Dneska bych vybral písničku speciálně pro tebe.
0: Je, děkuju.
1: Protože jsem slyšel, že prý máš oblíbenou skupinu ze Švédska, která se jmenuje Ace of Base.
0: A Ace of Base, ano, přesně tak. To jsou dvě moje srdcovky. Ace of Base, ano. A obsetějáci.
1: No a takže kdybychom si dali od Ace of Base takovou mystickou Happy Nation, jestli
0: Happy
1: máš.
0: Happy Nation, já myslím, že by tady být měla Happy Nation. Čkej, a co of base? Co jsem to tam zase napsal? Tadyhle, tak. A Happy Nation, Happy Nation, no, člověče, jo, uf, no, není, a.
1: Není.
0: No, ale má hrací kohoutka, krahol, to je sak na ryby košle.
1: A tak, ale Sijun bude určitě.
0: Kdože?
1: Sijun.
0: Jo, sign, znamení.
1: No, sign, no, jasně, jo.
0: Jasně, jo, jo, to máme, můžeme sloužiti.
1: Tak jo, tak to je pro tebe písnička, ty umíš věnovat, komu chceš teďka.
0: Dobře,
1: jo?
0: Tak já i věnuju tobě na oplátku.
1: Ano, jo? Tak,
0: tak jo, díky, měj se
1: tak
0: hezky.
1: Tak zatím, jo, ahoj.

0: Ace of Base a znamení, to bylo znamení pro komára, který tady bydlel, respektive komářici, aby mě tu začala atakovat. Celá hladová chuděra. No já jsem tady zatím vzpomínal, kdy jsem vlastně ke kapele Ace of Base přičuchnul poprvé. Bylo to díky jedné kazetě z vietnamského tržiště, která se jmenovala The Hits. Měla zelený obal, to si pamatuju, a přes ten obal měla takové červeno-modré pruhy a byly na ní od každé kapely dvě písničky, nebo od každého interpreta. Byl tam Headway, What is Love a Sing About Love a byly tam třeba právě kromě Two Unlimited i Ace of Base, jejich největší pecka All That She Wants a taky Wheel of Fortune. To tam mě se samozřejmě líbila víc, protože já jsem byl vždycky spíš na ty béčkové skladby.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak, ale přátelé, zanechme filozofie a pojďme pěkně zase k vašim písničkovým přáním. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie. A já bych prosila zahrát písničku od Milana Chladila, Krásné je žít, děkuju.
0: Dobře, dobře, už to tady lovím, už to tady sosám, komu to bude?
2: No, pro mě.
0: Dobře, dobře, no já to musím najít ještě, co víte. Já šetřím čas takhle, tak je to připravené, písnička je tady.
2: Tak děkuju moc krát,
0: tak ještě jenom hledám, jestli to má tady, má ten správný hrací kód, to víte. Všecko musí být podle Foreshriftu, až to budeme vykazovat po tom OSA a Intergramu, tak aby Milan Chladil dostal tantiemy.

Krásné je žít a krásné je na světě být a také vaše písničková přání plnit. Tak, teď se také podíváme, co je na našem písmenkovém políčku. Píšete, dobrý den, prosím o zahrání písničky od Marcela z Moška. Maminko, máme tě moc rádi, děkuji za celou rodinu, Dáša z Rostání, PS, drž se. Hodně zdraví, potřebujeme tě tady. Tak dámy, tady je lamač vašich srdcí.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak, je tu nejvyšší čas zase splnit další písničkové přání, tak zbavíme se prozatím také tady jednoho telefonátu, někdo už nám volá, kdo je tam, haló?
2: Jo, tak Jendo, jsem kamarád tvůj z Horního Bradla, díky mě znáš, už jsem dlouho se nedovolal, jsem rád, že nejezdil s autobusem. Mě znáš už, víš? Jsem se dlouho nedovolal, víš?
1: Jo, tak co budeme hrát, tak, Honzo?
2: No, zahraj tam Vůni Heřmánkovou, protože mě sem dal někdo kocourka malýho útek. Já ho mám hrozně rád. To už je druhý rok a on je tak milej.
1: Jo. Dobře. Tak, kocourka, tak, pozdravuj, děkuju.
2: Taky.
1: Naslyšenou.
2: Měj se pěkně. Ahoj. Děkuju moc.

s Vůní Heřmánkovou, Jana Chládková a někdo na drátě. Kdo pak to je? Dobrý den. Haló? To snad není pravda. Vy se mě bojíte, nebo co? Tak, to se nebojíte, my nekoušeme. Tak, ještě jednou. 726-46-4848. Já schválně chvíli počkám, jestli se někdo rozbliká nebo nerozbliká. A jelikož nikdo nebliká, tak se koukneme po SMS-ce od Jarky. Jarka už poledne psala, ale nevešla se. Tak, Jarko.

0: Zdravíme i Krkonoše, protože víme, že i tam posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice a někdo je na telefonu. Haló?
1: No, pane Vanderský, vás bych prosila zahrát písničku. Je to jako o hvězdičce, ale já nevím přesně to.
0: Hvězdičko Blízkavá, myslíte?
1: Jo, jste hodnej, děkuju. Chtěla bych to pro Marušku a Alenku, která je opravdu moc nemocná, oni totiž obě, no a já jako třetí mušketýr, jak bys net.
0: Dobře.
1: Pane Vanderský, já vám děkuju strašně moc a
0: rádo
1: Česká Třebová vás zdraví.
0: A my zdravíme Českou Třebovo, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

0: Tak 17.51, čas na poslední telefonát na lince 726464848. Tak schválně jsem zvědav, kdo se toho zhostí. Tak, pojďme na to. Tady už někdo bliká netrpělivě, tak dopak se doblikal. Haló?
1: No to jsem rád, že jsem se ještě dovolal jedno. Čau, Jindo, Láďa.
0: Tak Láďo, čím to uzavřem?
1: No, dáme Kristýnku.
0: Píseň pro Kristýnku, jo?
1: Kristýnku pro Kristýnku.
0: Dobře, ježiš, já jsem něco říkal o tom rádiu. Tak, píseň pro Kristýnku už je připravená, tak posíláme do Třebové. Naslyšenou.
1: Díky moc, čau.
0: Tak, dobře, a Valdemar Matuška už je přichystán. Tady je, počkejte, ne, to zase byl jiný interpret, který to přespíval, tak toho ne. My chceme originál Valdemara Matušku. Kde pak ho máme, kluka jednoho? Valdemare, tady je Valdemar Matuška, výborně, už je tu, tak.

A to bylo poslední písničkové přání dnešních víkendových písniček od srdce. Další zase příští víkend, takže zase v sobotu a v neděli, však to dobře znáte, mezi 12., 13. a 17. a 18. hodinou. Od pondělí do pátku zase po 17. hodině pravidelník, který se jmenuje, ano, říkáte to mnozí už správně, Den v kraji, tentokrát s Petrem Seidlem. My se uslyšíme od 12. do 16. Tím pádem také u písniček od srdce, ale budou to vlastně vaše polední pozdravy k písničkám, které bude přes týden vybírat naše hudební redakce. Ale věřím, že se opět sejdeme v hojném počtu, budeme se navzájem pozdravovat, přát si hezký den, hezký týden a k tomu si hrát pěkné písničky, které nestárnou, kterých máme konec konců plný playlist, máme jich tu plný barák od sklepa až po střechu a že ten náš barák není žádný skřítek, má 5 pater, tak plus sklep, plus půl, tak to byste viděli něco. Kdo jste tu byli, tak dobře víte, vidíte. No tak ale, ještě tedy na závěr jedna písnička. Kapela Cheap Trick, já jsem tuhle skladbu nedávno slyšel, totiž hrozně rád na YouTube vyhledávám písničky od School of Rock, tak se vlastně jmenuje ten projekt amerických hudebních škol a z nich vždycky vzejdou lecjaké talenty a některé dělávky jsou hodně zdařilé, ale já jsem si říkal, že sáhnu po tom originálu. Kapela Cheap Trick, I want you to want me.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Hlinsko změní systém placeného parkování. Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru na jihu země. Hokejisté Pardubic dokončují první část letní přípravy. Většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Takové počasí čekejte zítra v regionu. Dobrý nedělní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Hlinsku se změní pravidla pro placená parkoviště. Nově je budou smět řidiči využívat půl hodiny zdarma. Radnice tak chce usnadnit dostupnost centra, třeba kvůli návštěvě úřadu nebo obchodů.
6: Nová pravidla budou platit od září. Řidiči si za čelní sklo umístí hodiny s časem příjezdu nebo údaj vyznačí na obyčejný lístek. Půl hodiny zdarma budou smět parkovat před radnicí, u rezervace betlém, u nádraží nebo u prodejny na Tylově náměstí. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Okresní myslivecký spolek Pardubice otevřel po rekonstrukci vzdělávací středisko Diana v areálu Střelnice na Hůrkách. Budova nahradila původní objekt z roku 1949, který už byl ve špatném technickém stavu. Nové zázemí chtějí myslivci využívat pro vzdělávání, práci s mládeží i akce pro veřejnost.
7: Ve středisku se budou dál pořádat kurzy pro zájemce o lovecký lístek, střelecké tréninky nebo kynologické akce. Myslivci chtějí nově více spolupracovat se školami, pořádat příměstské tábory zaměřené na přírodu a rozšířit nabídku aktivit pro děti a mládež. Přestavbu podpořilo město Pardubice i Pardubický kraj. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru na jihu země. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry. Ukrajinskou vládu a bezpečnostní složky čekají personální změny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Skončit má i současná premiérka Julia Sviridenková. Konkrétní důvody Zelenský neuvedl.
8: Sport.
5: Pardubičtí hokejisté se připravují na novou extraligovou sezónu. Většina hráčů má teď individuální plány. Za dva týdny se tým sejde pohromadě a čekají ho také tréninky na ledě. Pokračuje pardubický brankář Roman Vil.
9: Jsem přesvědčený, že se na to těší a takový ty, než do toho vlítnout úplně z ostra, tak tyhle ledy, které tam máme vlastně formou i dobrovolné přípravy, tak ten první týden jsou důležitý a jsem přesvědčený, že tam bude 99% týmu, protože tak to bylo i v minulých letech.
8: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech převážně jasná až polojasná, nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu převážně polojasno a pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 24, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý postupně mírný severní až severovýchodní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio bude na dvojce, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident. Tatíček Masaryk, jedna z nejvýznamnějších osobností našich dějin. Kdo z nás by pomyslel na to, že i on byl kdysi mladíkem, který měl své romantické sny a touhy. A ty se možná mohly týkat ženy o 9 let starší. Zdenky Šemberové, vzdělané dcery významného českého učence z Vysokého Mýta Alojze Vojtěcha Šembery. Co se v 70. a 80. letech 19. století mezi nimi odehrálo, můžeme vytušit z dopisů, které si psali celých 11 let. Dochovalo se nám jich 133 Masarykových a jen 5 od Zdenky Šemberové. Některé odvál čas. Jiné mladý Masaryk v prudkém návalu emocí jednoho dne spálil. Tímto velmi zvláštním a téměř zapomenutým vztahem vás na nedělní vlně z Pardubic tento měsíc provází Šárka Rusnáková.

0: Tomáš Masaryk se seznámil se Zdenkou Šemberovou v době svých studií ve Vídni. Navštěvoval tam spolu s řadou dalších českých vlastenců takzvaný Zelený dům, ve kterém rodina Zdenčina otce, profesora na Vídeňské univerzitě, žila bohatým společenským životem. Tam se Masaryk také potkával se Zdenkou. Bylo mu 25, když v roce 1875 napsal svůj první dopis tehdy 34-leté Zdence. Toužil nestratit s ní kontakt po jejím odjezdu na prázdniny do Vysokého Mýta. A jistě v té době netušil, jak velmi bouřlivá korespondence se mezi nimi rozhoří a že potrvá tak dlouho. Co ho ke Zdence poutalo? Jaká byla? Odpověď hledala v jejich deníčcích historička regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Soňa Bezdíčková.
1: Deníky si Zdenka Šemberová začala psát jako velmi mladé děvče. Respektive to, co se ve sbírkách regionálního muzea ve Vysokém Mýtě zachovalo, tak ten konvolut vlastně začíná rokem 1855 a je to takový vlastně deník nedeník, protože v podstatě Zdenka se svým dívčím velmi upraveným písmem vyjadřuje jenom velmi stroze a není to vlastně denní záznam ani měsíční záznam, ale v podstatě během roku si napíše pár vět.
2: 28. srpna 1855 jsem se poprvé, co si pamatuji, česala. 14. května 1856 donesl pan Purkyně mamince pomeranč. 22. května 1861. Dnes jsem byla celý den sama. Nikdo k nám nezavítal, neb celý den velmi silně pršelo.
1: Později z těch 60. let jsou vlastně nejlepší záznamy, nejvíce se o té osobnosti Zdenky Šemberové dozvíme, protože tam už si píše deníky každý den a jsou to vlastně víceméně ucelené záznamy během každého měsíce, takže má speciální sešítek na každý měsíc a tam si každý den píše to, co se stalo. Takže každý den začíná přesně v jejím duchu už od útlého dětství návštěvou kostela, návštěvami, které se u nich doma vyskytly, nebo výletem, který ona nějakým způsobem někam ven směřovala.
0: Díky deníkům se dozvídáme také o Zdenčině známosti s novinářem a básníkem Františkem Jaroslavem Kubíčkem. Ten se seznámil s tehdy zřejmě 21-letou Zdenkou Šemberovou více než 10 let před jejím setkáním s Tomášem Masarykem. Byl o 3 roky starší než ona, napsal jí mnoho básní a posléze za ní chodil i do rodiny a oficiálně se o ní ucházel.
1: Jediná vážná známost, která se v denících vyskytuje pod iniciálou J, byl její vlastně největší ctitel a to byl František Jaroslav Kubíček, je tedy jako Jaroslav. Byl to student tatínka Alojze Vojtěcha Šembery. Dopisovali si, navštěvovali se velmi pravidelně, jak vyplývá z těch deníků. Nejvíc záznamů v denících o vztahu a jeho košatosti se vyskytují v roce 1862, kdy v podstatě téměř každý den Jaroslav Kubíček navštěvuje rodinu, je v ní velmi vítán.
2: 23. května 1861. Nad obyčej jsem se teprve v 10 hodin česala a právě jsouc sama doma a v raním obleku jsem byla donucena otevřít dveře a v síni stál přede mnou je. Byla jsem sice mile překvapena návštěvou v tak neobyčejný čas, ale mrzelo mě to, že jsem byla zastižena v negliže. Šelma, snad to učinil na schvál. 25. května. Dnes jsem se na je rozmrzela. Řekl mi, že jsem malá. Když si asi smíříme. Snad brzo. 22. ledna 1862. Před 22 lety v dnešní den slavili moji rodiče své zasnoubení. Budu-li kdy já někdy tak šťastná, ví jedině Bůh. 30. dubna 1862. Poslední den měsíce dubna uplynul pro je i pro mne velmi důležitý a rozhodný. Díky nebi, že je nekašlal krev jako v loni. Snad se Bůh smiluje a ho pozdraví.
1: Bohužel později se zjistilo, že její přítel je na tu dobu velmi těžce a v podstatě nevylečitelně nemocný, protože trpěl tuberkulózou, takže v deníkových záznamech se později vyskytují informace o tom, že je nemocný, je unavený, že má chrlení krve a že ta Zdenka doufá, že se to nějakým způsobem zastaví a že Bůh pomůže vyřešit tento problém. Později do tohoto vztahu zasáhl pravděpodobně lékař, který se snažil nějakým způsobem léčit toho přítele a který rodině, hlavně tatínkovi, vysvětlil závažnost zdravotního stavu potenciálního snoubence Zdenky Šemberové a tatínek rozhodl, že bude lepší, když se dál stýkat nebudou, takže se rozešli.
0: František Jaroslav Kubíček na tuberkulózu umírá v roce 1865. V té době už se Zdenkou oficiálně nejsou asi 2 roky. V životě Zdenky se objeví ještě několik mužů, o kterých píše ve svých denících. Kdo to je? Můžeme se jen domnívat. Označuje je pouze iniciálami. Žádný z těchto vztahů se ale nerozvine. A v denících Zdenky Šemberové se neobjeví ani jméno Tomáše Masaryka. Deníkové záznamy z doby, kdy si spolu tak vášnivě psali, neexistují.
1: Nemůžeme přesně říct v dnešní době na základě torza deníků, která se dochovala, že si Zdenka Šemberová psala deníky v době, kdy si dopisovala souběžně s Tomášem Masarykem. Prostě deníky z té doby v dnešní době už dochovány nemáme. Mohla si je psát a mohla je také zničit. To už se prostě v dnešní době zkrátka nedozvíme. Jediné, na co jsme z té doby odkázáni, je korespondence, kterou s Tomášem Garrigue Masarykem vedla tou dobou.
0: Když se v roce 1875 mladý Tomáš Masaryk tolik snaží o to, neztratit kontakt se Zdenkou Šemberovou, ona už dávno není ve věku, kdyby byla tehdejší společností vnímána jako žena pro muže atraktivní. Proč Masaryka samotného tedy tak zaujala? O tom přemýšlí historik regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Zdeněk Horák.
3: Podíváme-li se na Zdenčiny fotografie nebo portrét, určitě nebyla nějakou vyloženou krasavicí, nicméně nepohledná také bez pochyby nebyla. Těžko říct, jaký byl Masarykův vkus v této době a je třeba také nezapomínat vlastně na ten 9letý věkový rozdíl. Zdeňka z tehdejšího pohledu už byla něčím, co bychom mohli hádlivě označovat za téměř starou panu. Tomáš Masaryk, vlastně 25-letý student, měl ještě daleko do toho, kdy bude schopen si zřídit vlastní domácnost, vlastní kariéru, kdy bude zajištěn, bude moct vlastně poskytnout své případné ženě nějaké hospodářské zázemí. Je to otázka, kterou vlastně asi nedokážeme už nikdy zodpovědět a sám Masaryk se později vlastně k tomuto období a k vztahu se Zdeňkou vyjadřuje velmi mlhavě a ne vždycky bychom řekli, že mluví úplně pravdu.
1: Zdenka Šemberová na svoji dobu moc atraktivní nebyla. Bohužel lze soudit, že zdědila podobu po tatínkovi a vlastně většinu krásy a šarmu a vzhledu přebral její bratr, který byl opravdu na svou dobu mimořádně krásný muž, mimořádně vysoký, tak Zdenka na tehdejší dobu moc hezká bohužel nebyla. Osobně si myslím, že přitahovala muže hlavně vzděláním a přehledem, který měla, který v té době opravdu nebyl obvyklý u ženy.
3: Zdenka byla určitě velmi inteligentní, v čem vysoce převyšovala Masaryka, který byl člověk nesmírně zvídavý, zajímal se o spoustu oborů, ať už technických, medicínských nebo třeba filozofických, tak v čem ho vysoce převyšovala, byla jí schopnost používat češtinu. U Masaryka ještě třeba říct, že pocházel vlastně z moravské vesničky, takže ta čeština byla ne úplně ta spisovná řeč, tak jak se mluvilo například v Praze. Tak on sám později přiznává, že měl celý život vlastně velký problém používat ji jako odborný jazyk. Když psal nějaké práce, eseje, tak mu velmi často to bylo vraceno. Bylo pro něj obtížné třídit myšlenky a velmi často to napřed psal některé odstavce v nějakém cizím jazyce a pak to teprve zpětně do té češtiny překládal. A zjistil, že právě Zdeňka tyto věci umí naprosto přirozeně, bylo to právě prostředím její rodiny a vlastně mu imponovalo, že ona je schopná mu psát korektury, opravovat práce, říkat mu, jak ta myšlenka, kterou on se pokusil vyjádřit nějak v češtině, vlastně působí a obracel se k ní v tomto směru jako k určité autoritě, k mentorovi.
4: Stěžujete si, že nemáte práce? Já ji zase mám až po krk, že nevím kudy kam. Já bych vám o nějaké věděl. Co pak asi, kdybyste chtěli překládat i to, co já někdy napšu na Česko? V němčině snáze píšu a vy píšete bez pření lepší češtinou než já. Neračte v tom návrhu viděti sebepřeceňování. Nerad bych se stál odrodilcem, to jest účinkoval bych rád pro vlast. A to mohu jen psaním. Právě píšu celým dnem, abych co nejdříve zaslati mohl dílo, jehož obsah na nejvýše pro nás Slovany zainteresovaný jest. Jak řečeno, chci ho poslat vám.
3: Ty dopisy jsou v určitých obdobích několikrát do týdne a jsou to opravdu dlouhé dopisy. Masaryk vlastně si jich skládání, protože on je psal velmi pečlivě, psal si koncepty, přepisoval je, v několika případech, kdy to psal takzvaně z ruky, rovnou na papír, tak se Zdeňce omlouvá za to, že to je špatně napsáno, v rychlosti, neopravené, že ten papír je nehezký. To znamená, musel vlastně tím vztahem trávit spoustu času, ať už přemýšlením o těch dopisech, jejich tvořením a také četbou Zdeňčiných dopisů. Zajímavá je také role Zdeňčiných rodičů. Oni si Masaryka na jednu stranu vážili, on teda nebyl přímo studentem profesora Šembery, byť docházel na některé jeho přednášky, tak osobně nepatřil k těm nejbližším žákům, s kterými měl profesor Šembera blízký vztah. Určitě se nepříliš optimisticky na ten vztah dívala Zdeňčina matka, která realisticky dokázala posoudit vlastně určitou naději, že Tomáš Masaryk by mohl být tím správným nápadníkem pro Zdeňku. A zdá se, že při některých návštěvách bylo bráněno Masarykovi vlastně vidět Zdeňku. Zvláště matka dokonce několikrát zapřela Zdeňčinu přítomnost a také, že několikrát se sešel se Zdeňkou vlastně bez vědomí rodičů, nebo naopak rychle odcházel z domu, když bylo patrné, že se rodiče vrátí. Zda to bylo typické pro konec 19. století, takové to vztahy, těžko říct. Ono vlastně to vídeňské prostředí bylo svým způsobem specifické. Určitě to nebyla z hlediska majetku nebo z hlediska nějakého společenského postavení, nějaká vysoce urozená rodina. Nicméně byl to někdo s obrovskou autoritou v určitém prostředí. To vídeňské prostředí se dost odlišovalo od pražského prostředí, myslím prostředí pražských obrozenců. Bylo velmi specifické, velmi se točilo kolem jednotlivých domácností, kolem jednotlivých rodin a vlastně ten zelený dům, bydliště Šemberových, tak byl jakýmsi kulturním salonem pro to prostředí. To znamená, bylo to neustále otevřené, docházelo tam hodně lidí tam pobývalo, hodně lidí se tam zdržovalo, velmi časté byly různé večery, návštěvy. A nelze předpokládat, že by se příliš často Masaryk vlastně měl příležitost vidět se Zdeňkou o samotě. O tom, jak vypadaly jeho návštěvy, potom v jednom dopise Masaryk se zmiňuje.
4: Známo vám, že jsem pana otce nezastál doma, aneb co snad věrojatněji, nebyl jsem k němu puštěn. To však soudím z tohoto. V sobotu zašel jsem hned před 9:00 ráno k zelenému domu, bych pana otce očekával. Bylo mi řečeno, dříve bych přišel, o něco dříve, chci-li zastati želanou osobu. Já však nechtěl rušit i tak skoro, čekal jsem dále před domem. Když bylo už 9:30, šel nahoru jeden známý pán, kterýž vrátiv se asi po 15 minut mi sdělil, že pan Rada ještě vězí v županu. Já čekal ještě chvíli, rozvažovav, že by dle výroku paní matky pan otec už měl dávno jít v úřad. Osmělil jsem se vylézti a zazvoniti. Otevřela mi paní matka, ve dveřích mě však odbyla slovy: přicházíte zase pozdě, račte jít do úřadovny. Já se poručil a šel. Co jsem všecko tenkrát na zpáteční cestě své myslil, snadno si pomyslíte. Napadlo mi mezi jiným, že mi paní matka při návštěvě mé, za kterou jste mi tak pěkně děkovali, zvláštním přízvukem řekla, že už, a toto slovo bylo zvláště významně pronešeno, ví o psání mém. Z Vídně 11.10.1875.
3: Z toho je patrné, že nebyl úplně vítán u jejich rodičů a snad proto vlastně ta korespondence byla pro oba tak důležitá. Určitě svou roli hrál ten věkový rozdíl. Určitě na postavu Tomáše Masaryka se Zdeňčiny rodiče, především tedy matka, dívali jako na potenciálního nápadníka. Ono asi si nedovedli moc představit jiný důvod vlastně mužské náklonosti k jejich dceři, než pomýšlení na nějaký vztah milostného charakteru, na případný sňatek a tak dále. A z jejich pohledu vlastně Tomáš Masaryk vzhledem k svému věku, vzhledem k svému postavení byl nepoužitelný. A potom v pozdějších letech, když Masaryk začíná více studovat, začíná více cestovat, tak vlastně se vídali už velmi málo. Přestože si neustále tedy píší, tu korespondenci udržují, ale nakonec vlastně získala ta korespondence výraznou převahu nad těmi osobními setkáními. Drahá, buď na mě drahá, co já
0: vím, jaká síla. Zdenka ale od Masarykových dopisů čekala zřejmě víc než on. Neměla nic proti jeho filozofickým úvahám. Ostatně byla na ně zvyklá. Žila celý život v učeném prostředí. Toužila se však dozvědět více o samotném autorovi psaní. Masaryk se intimnějšímu sdělení nejprve bránil. Pak se ale rozepsal více, než bylo Zdence milé. Zvláště po jeho seznámení s Američankou Charlotte Garrick. To uslyšíte příště. V pořadu účinkovali herci Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal a Petra Janečková. Technická spolupráce, mistr zvuku Leoš Sedláček. Dramaturgie Jaroslav Pokorný. Pořad připravila a od mikrofonu se loučí Šárka Rusnáková.
5: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Vzpomínky nám zůstávají bez ohledu na to, že si o některých říkáme, ty mají ještě čas, vždyť to příjemné pořád prožíváme a nám, milá bytost, je stále někde poblíž. Je mi moc líto, že to od minulé neděle už bohužel nemůžu říct o našem kamarádovi a rodinném příteli, známému a oblíbenému psychologovi Petru Šmolkovi. Petrovi bez nadsázky vděčím za mnohé. Od dubnového večera roku 1975, kdy mě poprvé přivedl na basketový zápas, kde po palubovce zuřivě pobíhal v modrém dresu s číslem 13 můj budoucí muž, přes desítky let společných zimních i letních, prázdninových i sportovních soustředění, výletů, zájezdů, společných oslav, kulatých i nekulatých narozenin, po jeho vždy dobrou náladu, provázenou vědoucím, nepatrným úsměvem, který žadateli o jeho názor a radu říkal, vždyť já vím. Byl to Petr, který mě a mého muže na začátku našeho více než půlstoletého soužití poučil o tom, že předpokladem párového úspěchu je respekt k léty prověřené poučce, podle níž muži vyznávají pravidlo osta nesta se za uu, zatímco ženy od přírody hledají šťastný vztah v popo, dupo, vipo, vice. Nerozumíte? Vysvětlím, je to jednoduché. Jsou to muži, kteří vyžadují osta, obdiv stálý, nesta, žádné starosti, seza, sex, kdy se jim zachce a permanentní uu, tedy uvařeno, uklizeno. A ženy? Pro nás je přeci nejdůležitější popo, posedět a popovídat, dupo, duševní porozumění, vipo, vycítit naši potřebu a v praxi téměř nesplnitelné vice. Vyjadřování lásky po celý život. Dnes poprvé lituju, že mé povídání má svůj pevně daný čas. Ráda bych vám o Petrových moudrých a přitom vtipných postřezích, úvahách a radách vyprávěla hodiny. Ale musím se omezit na střípek z jeho předmluvy k mé před 3 roky vydané knížce Jiná už nebudu a neb neděle Marie Tomsové. Petr v ní o mé bývalé profesi píše. Trochu s napětím jsem sledoval, jak se Česká televize vyrovná s porevoluční likvidací hlasatelek. Jen na okraj, za tu likvidaci nemůžou úsporná opatření, ale žárlivé manželky. Možná, že byste se divili, jak často se v manželské poradně objevovalo téma manželova zalíbení v té či oné hlasatelce. I o Marušku byl pochopitelně zájem a tak mi nebohé ženštiny popisovaly, jak se jejich manželé kvůli ní v podvečer holí, oblékají do svátečního a pivo nepijí jako obvykle z flašky, ale ze sklenice. Můj milý Petře, dívám se k tobě nahoru a z celého srdce ti děkuju za všechno, co si pro mě, moji rodinu a víc než 10 000 spokojených klientů za svůj život udělal. Věrna tvé schopnosti vyjádřit vše podstatné ve stručné, výstižné zkratce se s tebou loučím naším, tebou inspirovaným rodinným receptem, jak se úspěšně řekou života probrodit ke zlaté svatbě. Nechce to moc, jen louhu rire moto. Louži humoru, rybník respektu a moře tolerance. Tvoje i vaše Marie Tomsová.
2: Oči do kořán. A v těch očích tání

0: česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou.
1: Paní magistro, napsala nám posluchačka Alžběta Strutnova, že si není jistá, jestli je správně byl celý den na nohách nebo na nohou. Tak co říká Ústav pro jazyk český?
2: Na webových stránkách Ústavu pro jazyk český je doporučení ohledně tohohle tvaru nebo možnosti výběru a píše se tam, že ve druhém a šestém pádě množného čísla, tady jsme měli ten šestý pád na nohách nebo na nohou, ale i když máme druhý pád, takže by se spíš měl užívat ten tvar nohou, ale správně je i na nohách. A celý ten problém vlastně vznikl tím, že ty tvary nohou nebo ramenou, rukou jsou pozůstatky takzvaného duálu, dvojného čísla, kdy ve staré češtině jsme měli nejen jednotné číslo, ale i množné a k tomuto dvojné číslo, neboli všechno, co se počítalo na dva kusy, mělo zvláštní skloňování. A byla tady taková zvyklost až do 90. let, že se ty části těla párové opravdu skloňovaly výhradně s těmi duálovými tvary. Ovšem dnes máme možnost vybrat si i pravidelné tvary.
1: Ale třeba na nohách stolu byla masivní deska.
2: Neživých částí se to netýká, ano, tam si vybírat nemůžeme. Jde opravdu o ty párové části těla dnes už jen.
1: Takže měl na rukou náramky, hodinky, neměl na rukách.
2: Můžeme říct i na rukách.
1: Ale myslím teď to, co je více doporučováno, že...
2: Doporučuje se ten tradiční duálový tvar, ano, ano.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubicích vznikne cvičná kuchyň pro lidi se zrakovým handicapem. Ústí nad Orlicí zvažuje stavbu nového krytého bazénu za 450 milionů korun. Policie varuje před novým typem podvodných SMS zpráv. Zítra čekejte v kraji většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobrý nedělní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Organizace Tiflo Service, která pomáhá lidem se zrakovým handicapem, chce v Pardubicích otevřít cvičnou kuchyň. Klienti se v ní lépe připraví na každodenní fungování ve vlastní domácnosti. Každý rok by ji mohlo využít přibližně 150 lidí z Pardubického kraje.
4: Cvičná kuchyň bude součástí nového centra služeb pro osoby se zdravotním postižením v Bělehradské ulici. Součástí budou kontrastní prvky pro slabozraké a bezpečně rozmístěné spotřebiče. Některá zařízení navíc půjde ovládat na dálku přes chytrý telefon. Prostor má lidem se zrakovým handicapem ukázat, jak si mohou podobně přizpůsobit i vlastní domácnost. Využívat ho budou nejen klienti Tiflo servisu, ale také jejich rodiny nebo odborníci. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Krytý bazén v Ústí nad Orlicí je podle provozovatele ve špatném stavu. Radnice proto zvažuje, že bazén opraví nebo nechá postavit úplně nový. Podle odhadovaných nákladů by novostavba mohla stát až 450 milionů korun. Podle opozice jsou předpokládané náklady příliš vysoké. Moravská Třebová pokračuje v úpravách historického místa Křížový vrch, které je součástí naučné stezky od renesance k baroku. Letos přibyly nové záhony, fotopoint i vylepšení povrchu stezek, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
5: Na Křížovém vrchu byla v loňském roce ukončena rekonstrukce smuteční síně. Do budoucnosti město plánuje ještě pokračovat v jejich úpravách, například v podobě nové elektroinstalace a vytápění.
3: Policie varuje před novým typem podvodných SMS zpráv. V nich se útočníci vydávají za dopravní policisty a po obětech vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Policisté proto doporučují na takové zprávy nereagovat. Připomínají, že nikdy tímto způsobem nekomunikují. Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný i podle americké armády, která má údajně kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech převážně jasná až polojasná, nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu převážně polojasno a pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 24, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabí postupně mírný severní až severovýchodní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio bude na dvojice, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. S uzavírkou Lidické ulice počítejte ve Vysokém Mýtě. Kvůli stavebním pracím bude ulice neprůjezdná až do konce října. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu méně jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kg.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční. A pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí, to jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám, až tady po natáčení. zamračení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a bylo to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem kupodivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce a já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit, ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou. A chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme a navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedlo, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jednotýdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jednoměsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu v té spíži. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama ze sebou. Takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuji za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
3: Taky moc děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Jeruzalemský památník obětí a hrdinů holokaustu Jad Vašem plánuje otevření své první pobočky mimo Izrael, a to v saském Lipsku. Bude nabízet především interaktivní výukové místnosti pro pedagogy a mladé lidi v Německu i sousedních státech. Cílem pobočky bude vzdělávat o holokaustu v době, kdy už jeho pamětníci nejsou mezi námi, a také šířit povědomí o antisemitismu v současném světě. Více Jana Šustová.
1: Rozhodnutí o umístění pobočky památníku Jad Vašem v Německu má své důvody, jak říká ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
2: Pro nás to bylo poměrně překvapivé, protože si člověk říkal, proč zrovna do Německa. Když si nad tím trochu zamyslíme, tak ono je to docela logické, protože místa, kde se ta tragédie holokaustu Shoah odehrála, jsou převážně v Německu, nejen samozřejmě, ale ono je vždycky dobře být přímo na tom místě a nějakým způsobem využít ten genius loci, který tam stále ještě je. Zřejmě tato úvaha vedla představitele Jad Vašem k tomu, že při rozšiřování svých aktivit se budou snažit nějakým způsobem oslovit i další generace. A kde jinde než v Evropě a kde jinde než v Německu. Takže i z tohoto důvodu je to poměrně odvážný krok, navíc na východě Německa, kde velmi pravděpodobně při dalších parlamentních volbách získají navrch některé strany, které jsou považovány za extremistické, tak možná i to hrálo svoji roli v tomto rozhodování.
1: Původně byla dvě místa, kde se o zřízení pobočky uvažovalo. Jednak Mnichov a jednak Lipsko.
2: Já jsem se zúčastnil jednání v Lipsku, kde je velká podpora současné saské vlády, která velice stojí o to, aby to právě bylo u nich. To jednání probíhalo někdy koncem loňského roku a já jsem za Institut Terezínské iniciativy navrhl, že pokud by volba padla na Lipsko, tak jsem upozornil na jeden poměrně významný fakt, že Terezín je nedaleko. A otevírá to možnosti i přeshraniční spolupráce, která nezahrnuje pouze tedy Německo, německé instituce, a tam je také možnost vlastně i při financování získat granty, které právě jsou postaveny na té přeshraniční spolupráci. Nevím, jestli tento argument byl rozhodující, ale zkrátka dobře, vedení Jad Vašem se skutečně rozhodlo, že otvírá svoji evropskou kancelář v Lipsku.
1: V současné době se diskutuje o tom, jak by měla aktivita pobočky v Lipsku vypadat.
2: Především by to mohly být ty vzdělávací aktivity, protože je zapotřebí předávat celé to poselství dalším generacím a právě proto je strašně důležité se začít bavit se školami, bavit se s profesory, s lidmi, kteří mají nějaký vhled do současného vzdělávacího systému, a to nejenom v Německu. V Německu je ta situace trochu jiná než třeba u nás, protože v Německu je v zásadě vzdělávání o holokaustu povinné, je to součást toho kurikula. U nás prozatím je to dobrovolné, i když samozřejmě s určitými doporučeními. A předpokládáme, že především v rámci spolupráce mezi všemi těmito institucemi bude kladen důraz na vzdělávání. Zároveň ale taky to je další bádání, historické bádání, protože já jsem často dotazován na to, jestli po těch 80 letech se dá ještě něco nového objevit, a dá.
1: Pobočka Jad Vašem v Lipsku bude pravděpodobně otevřena v roce 2027.
0: Smutná milostná píseň Vidiš pod tvou bílou hvězdou vznikla ve vilniuském getu v roce 1943. Hraje opět bratislavský Pressburger Klezmer Band.

0: Pražský výtvarník Alfred Kantor prošel Terezínem, Osvětimí Březinkou i pracovním táborem Schwarzheide. Část jeho rodiny byla zavražděna, ale on přežil i pochod smrti a na jaře 1945 se vrátil do Terezína, kde se dočkal osvobození. Krátce poté zachytil své zážitky ve 127 akvarelech a kresbách. Originál tohoto mimořádného alba nyní získalo Muzeum Auschwitz. Proč historici považují toto dílo za tak výjimečné, zjišťoval Alex Rosenzweig.
1: Jen málo které svědectví o holokaustu je tak komplexní jako ilustrovaný deník pražského židovského výtvarníka Alfreda Kantora. Originální album, které vzniklo už v roce 45 podle autorových čerstvých vzpomínek, nyní získalo Muzeum Auschwitz.
2: This is in the box and we can look at it.
1: Historička umění Agneška Šeracká jeho význam popisuje takto.
3: Myslím si, že jde pravděpodobně o nejvýznamnější umělecké album spojené s holokaustem na světě.
1: Alfred Kantor začal kreslit už v Terezíně. V Osvětimí i ve Schwarzheide pokračoval vždy, když se dostal k papíru a tušce. Většina původních kreseb sice zmizela po osvobození, ale řadu scén zrekonstruoval z paměti. Díky tomu album zachycuje nejen samotné události, ale i bezprostřední pocity mladého vězně.
3: Jméno Alfreda Kantora i jeho knihu jsem znala, protože vyšla ve Spojených státech už v roce 1971. Myslela jsem si ale, že originál už dávno vlastní některé muzeum nebo památník, možná právě v USA. Pro mě osobně, jako historičku umění, která se umění vězňů koncentračních táborů věnuje více než 20 let, to bylo jako objevit svatý grál. Jde o mimořádně vzácné dílo, které spojuje uměleckou hodnotu, historický dokument i hluboce osobní svědectví. Mám obrovskou radost, že se nám tento výjimečný artefakt podařilo získat do sbírek muzea Auschwitz.
1: Součástí alba jsou také původní dokumenty, třeba žlutá hvězda, pohlednice nebo vstupenka do terezínské kavárny. Historikům tak umožňují sledovat Kantorův osud téměř krok za krokem.
3: Myslím, že je také velmi symbolické, že jeho utrpení začalo v Terezíně a právě tam byl po pochodu smrti také osvobozen. Součástí alba je i mapa jeho takzvaného pochodu smrti ze Schwarzheide přes Litoměřice do Terezína. A nakonec se vrací do Prahy. Deník Alfreda Kantora končí obrazem Prahy, na kterém napsal dvě slova. Happy end.
2: Depicted Prague, happy end.
1: Po válce emigroval Alfred Kantor do Spojených států, kde vydal své vzpomínky knižně. Samotný originál alba však zůstal až dosud v majetku rodiny. Právě Kantorovi děti se 23 let po jeho smrti rozhodli svěřit originál muzeu Auschwitz. To je nyní odborně zpracuje a zpřístupní veřejnosti jako jedno ze nejvýznamnějších uměleckých svědectví o holokaustu.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Administrátoři Wikipedie zablokovali na neurčito jednoho ze zakladatelů této internetové encyklopedie Larryho Sengra. Stalo se tak poté, co vystupoval proti tendenčně zaujatým příspěvkům, včetně protižidovských a protiizraelských, což bylo označeno za nepřípustné ovlivňování diskuse. Senger toto odmítl s poukazem na vládu davu. Brněnské zastupitelstvo rozhodlo, že dosavadní Spálená ulice znovu ponese svůj historický název U synagogy. Někdejší velká synagoga, která stála na tomto místě, byla dva dny po okupaci v březnu 1939 vypálena. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: V České republice přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Na železnici mezi Žatcem a Měcholupy zítra ráno začne několikaměsíční výluka. A počasí zítra převážně slunečno, jen na severovýchodě republiky zvětšená oblačnost. Maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V České republice postupně přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí více než 3000 uchazečů. Celkem jich je už více než 71 000. Majitelé oprávnění se mohou plavit po českých řekách a nádržích, případně také i u mořského pobřeží za hranicemi.
3: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
4: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
3: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
5: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
3: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Oprava mostu přes řeku Ohři od zítřejšího rána přeruší provoz vlaků mezi Žatcem a Měcholupy a České dráhy zavádí náhradní autobusovou dopravu. Omezení tam potrvá až do 9. listopadu. Autobusy kvůli velmi špatnému stavu mostu mezi Dobříčany a Velenicemi nebudou obsluhovat zastávku Trnovany.
6: Náhradní autobusy pojedou ze Žatce po dvou trasách. Rychlé spoje zamíří přímo do Měcholup na přestup na vlak, pomalé obslouží také zastávky Holedeček a Veletice. Cestující z Trnovan budou muset využít pravidelné autobusové linky. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Karviná spouští elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky je možné podávat do 13. srpna. Vyvolávací cena je 1500 korun za 1 metr čtvereční. Zájemci si pozemky mohou prohlédnout také osobně, a to 29. července a 5. srpna. Upřesní mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
7: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Sport.
2: Do fotbalového Baníku přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více, ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě čekáme teploty většinou kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D3 směr České Budějovice Praha pozor u exitu 79 Tábor. Převrátila se tam dodávka, provoz je stažený do levého pruhu. Trochu se zdržíte. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně a tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v tom oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijel třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. 1/3 parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec se stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky, já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé s měničkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se to bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, je tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo pletami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A v zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak uvětšině chápe pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
2: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře u tříd práh a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat Krakovských?
2: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
2: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
2: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polipkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexander Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927, on umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena, a vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexander Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
2: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
2: Naprosto jistě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí je ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavil zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Já jsem chtěla říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu?
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice Českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: výrazně více. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
1: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
2: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
3: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
1: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Motoristé od zítřejšího rána projedou v Praze po magistrále u hlavního nádraží v každém směru pouze dvěma pruhy. Správa železnic totiž začne opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude také parkoviště nad halou. Práce tam potrvají až do konce listopadu. Už pouze do konce letošního července mohou obyvatelé Krkonošské Rokytnice nad Jizerou posílat své návrhy do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Upozorňuje na to tamní radnice. Město má dva nejlepší návrhy, přichystáno 300 tisíc korun.
4: V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Od poloviny září budou moct obyvatelé hlasovat o vítězi. Například v loni lidé vybrali jako nejlepší návrh na vylepšení veřejného prostoru vybudování Reus centra. To vzniklo v Horní Rokytnici v Kovové buňce. Projekt můžou lidé posílat online nebo písemně na podatelnu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále v All England Clubu porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Počasí. V noci na pondělí čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v Beskydech. Nejnižší teploty mezi 16 a 12 stupni. Zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne na jihozápadě republiky až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více. Ojedinělé tam čekáme přehánky. Maxima zítra mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě kolem 24. Vítr dne zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu a večer bude slábnout.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na trojce z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Na brněnské Kravíhoře letos lákají na druhý největší Jupiter ve vesmíru, obří 12-metrový model Gigalon. A právě odsud teď pro vás máme živé vysílání pořadu Sedmikrásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Přejeme příjemný poslech.
5: Sedmikrásky na nebi.
6: Ano, je to tak. Druhý největší Jupiter ve vesmíru zřejmě teda je tady na brněnské Kravíhoře, odkud dnes vysíláme. Zdraví vás Jiří Kokmotos v roli moderátora a v roli hosta a moderátora je dneska Jiří Dušek, ředitel brněnské hvězdárny. Ahoj Jiří, vítej.
7: Ahoj Jiří, pěkný podvečer. Vítej u nás na brněnské hvězdárně.
6: Ano, je to tak. Dneska budeme mít hosta a moderátora pořadu v jednom, protože jak jsem říkal, Jiří je ředitelem tady toho stroje na zázraky, i k tomu se dostaneme. Festival Planet je v plném proudu, i když dneska končí jeho první běh, tak zvažte, jestli náhodou na začátku srpna se nevydat do Brna. Myslím, že vás dneska namlsáme. Tak určitě poslouchejte a podíváme se samozřejmě taky na oblohu. Čeká nás spousta kosmonautických novinek. No a taky si budeme povídat o zatmění slunce, které se taky kvapem blíží. Tak určitě poslouchejte dál. No a jestli nás posloucháte a chcete se na něco zeptat tady Jiřího z astronomie, z kosmonautiky, tak stačí napsat e-mail na sedmikrásky@rozhlas.cz. Příjemný večer.
5: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer z Hvězdárny a Planetária Brno, z Kraví hory tady v Brně, kde mám teď pocit, že se možná v tomto týdnu asi ocitl každý obyvatel Brna, možná i jihomoravské metropole, taky možná i spousta lidí z celé České republiky, protože Festival Planet, to je něco, co si teda získal oblibu už napříč republikou i vlastně možná částečně díky tomuto pořadu, že jo?
1: Přesně tak, vlastně Festival Planet je nejkomplikovanější, nejdražší, ale také vlastně divácky nejúspěšnější akci, kterou pořádá Hvězdárna Planetarium Brno už posledních 8 let. Začali jsme nenápadně v roce 2019 modelem měsíce, kdy jsme si připomínali 50. výročí přistání člověka na měsíci a napadlo nás udělat takový fotospot, v podstatě nafukovací 10-metrový model měsíce. Mm. Ten potisk byl fotorealistický, takže skutečně z větší dálky to vypadalo, jako kdyby tady v parku přistál měsíc, nebo zjevil se měsíc. A byl tady vystaven v pátek, sobotu a v neděli. V pátek přišlo několik set lidí, a v sobotu přišlo několik tisíc lidí a v neděli sklabovala doprava tady kolem centra vlastně města, protože dorazilo tolik lidí, že se to nedalo zvládat. A skončilo to samozřejmě pro nás velkým průšvihem tím pádem, protože se lidi stěžovali, jak to bylo špatně zorganizované a podobně. Ale to bylo, protože nás nenapadlo tenkrát, že to bude mít takový úspěch. Nicméně po této zkušenosti jsme začali systematicky organizovat Festival Planet a každý rok přidáváme nový a nový model, taky 10-metrový. Po měsíci přišla Země, pak byl Mars, Slunce, Země v noci, Země bez vody, abychom ukázali, co je na dně moří a oceánu, nebo taky mapa hvězdné oblohy jako astronomický globus. No a letos přibyl Jupiter, je to výjimečně 12-metrový model, takže o 2 metry větší než ty ostatní. No a to protože samozřejmě Jupiter je král planet nebo vládce všech planet, tak si zaslouží jako co nejlepší stvárnění a největší stvárnění.
0: To je fakt vlastně, je to planeta z mnoha největší planeta sluneční soustavy, má nejvíc měsíců.
1: Ano, ano.
0: Kolik jich má?
1: Aktuálně, vlastně? Aktuálně 115 a neustále přibývají další, jak se zlepšuje pozorovací technika, jak se víc monitoruje to okolí. Některé ty měsíce jsou tam vlastně asi od začátku, co on existuje, co jsou třeba ty čtyři největší, Io, Europa, Ganymed a Callisto, které vlastně už v roku 1610 objevil Galileo Galilei. A ty další ale byly objeveny buď fotograficky nebo s pomocí meziplanetárních sond, ty jsou mnohem menší.
0: Já jsem chtěl k Jupiteru udělat vlastní vstup a uděláme ho taky. Ale teď, když začal mluvit o těch měsících, tak mi to nedá se zeptat, co vlastně všechno se počítá za měsíc. Každý šutr, který vlastně jako letí kolem, když to řeknu jako hodně, tak jako lidově.
1: No,
0: nemyslím jako kolem, ale jako lítá neustále
1: tak,
0: dokola.
1: Tak. Jako žádná přesná hranice samozřejmě není, že by se třeba řekl od průměru 100 metrů, už je to měsíc a když je to menší než 100 metrů,
0: tak, se to nepočítá.
1: Tak je to jako v podstatě jenom nějaké meziplanetární smetí. Nicméně ty satelity, které se pozorují v okolí Jupiteru, ty nejmenší mají řádově kilometry.
0: Jo.
1: Takže to jsou takové, řekněme, měsíce jak z Malého prince.
0: Dobře. No, náš pořad je taky zaměřený na pozorování večerní oblohy. My si to necháme, až bude úplná tma, ale
1: jednu věc bychom mohli říct,
0: protože no. Se to vlastně netýká úplně hvězd, že jo?
1: Ano,
0: ale planet
1: to,
0: taky.
1: Souvisí to se sluneční soustavou a to, že vlastně teď máme období, kdy večerní oblohu krásně zdobí planeta Venuše, a protože vidět večer, tak si také říká večernice, kdyby byla vidět ráno, tak si říká jitřenka. No a tu Venuši vlastně naši posluchači najdou už v tomto okamžiku, protože my, jak tady sedíme na střeše Hvězdárny, taky vidíme tam, kde vlastně zapadlo sluníčko, když se člověk podívá tím směrem, tak zhruba 20 stupňů nad obzorem, což si můžeme představit tak, že člověk natáhne ruku a roztáhne všechny prsty a když ten palec jako nechá dole tam, kde je obzor, tak tam, kde má malíček, tak v takové výšce je vidět ta Venuše. Už nyní je to takový nápadný jasný zářící bod a tak, jak se bude v dalších minutách ta obloha stmavovat, tím, jak bude slunce jako níž, nebo hlouběji a hlouběji pod obzorem, tak bude nápadnější, ale zároveň bude ta její výška klesat k směrem k obzoru, takže pak přestane být viditelná. Ale už teďka je tam krásně vidět a najde ji každý, nepotřeba to žádný daleko let, nic, jenom se podívat správným směrem, tedy směrem na západ.
0: Ano, a je to vlastně docela dobré, protože na Festivalu Planet tu planetu nenajdete, Venuši takovou. To ona je vlastně taková docela jako nepraktická na takovou...
1: Na ukazování, ano, protože planeta Venuše má velmi hustou atmosféru, skrz kterou není vlastně vidět, a to, jak vypadá po povrch, to jsme zjistili až díky meziplanetárním sondám, které pomocí radaru vlastně udělali radarový obraz povrchu planety, ale samozřejmě ten radarový obraz úplně neodpovídá tomu, jak ten povrch vypadá, protože se používá rádiový signál, takže záleží na tom, jak moc dobře ten materiál odráží nebo rozptyluje rádiové záření. Nicméně vlastně všechny ty mapy a všechny ty podoby planety Venuše jsou uměle sestavené právě na základě radarových pozorování.
0: No a to u Jupiteru je to právě úplně jinak.
1: Ještě možná taková zajímavost, že jo, Venuše je jako vlastně ženský symbol, takže všechny povrchové útvary na Venuši nesou ženská jména.
0: Aha.
1: Je tam například Božena Němcová, jako jeden z kráterů. A je tam ale jediná výjimka. Na povrchu Venuše je velké pohoří, a to pohoří se jmenuje Maxwellovo pohoří, podle Maxwella, což byl britský fyzik, který právě objevil nebo teoreticky dokázal existenci rádiového záření. Takže tam je jeden muž mezi samýma ženama.
0: Dobr. Škoda, že to Maxwell nedocení.
1: No, ten to nedocení už, ano.
0: Dobrá, tak já jsem chtěl říct, že vlastně, jak Venuše by se asi velmi těžko zobrazovala, kdyby vznikl její model tady
1: ale
0: na Kraví
1: hoře. Uvažujeme.
0: Tak ale u Jupiteru to bylo výrazně jednodušší a k tomu se dostaneme už za chviličku, když budete dál poslouchat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Krásný dobrý večer, tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který se věnuje astronomii, kosmonautice, kterým vás pravidelně provázejí Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. Dneska jsme tady teda jenom tak ve dvojici, protože jsme na Jirkově domovské hvězdárně a planetáriu Brno, kde dneska vrcholí festival Planet, jeho první běh, tak je to takové divné, že vás zveme na něco, co vlastně asi za 2 hodiny skončí, ale pozor, ono to má pokračování a to bychom vás chtěli trošku tak jako poňouknout, jestli byste třeba náhodou v srpnu nepřijeli do Brna.
1: Tak přesně tak, od 3. do 9. srpna budeme tady v parku na Kraví hoře opět vystavovat Gigalon, tedy model planety Jupiter, což je taková novinka letošního již 8. ročníku festivalu Planet. A kromě toho vytáhneme i ty naše menší modely, některé, které vlastně zobrazují právě třeba planetu Zemi ve dne, v noci, bez vody, nebo Mars, nebo i ten měsíc, i náš ikonický.
0: Mimochodem, můj teda favoritní model je planeta Země v noci, protože to úplně vlastně na tu naši planetu trošku je úplně jiný pohled. A člověk tam uvědomí spoustu věcí, jak je kde planeta Země osídlená, jakou kde máme činnost, že jsou tam třeba rybářské lodě v Japonském moři a tak dál. Je toho spousta. A ty planety, ono to má vlastně svůj program, ten festival.
1: Právě takže... to jsem chtěl říct, že jako nejde jenom o, jako nechci to dehonestovat, ale bezduché ukazování o nějakých nafouklých koulí potištěných, ale vlastně ten festival je skutečně festivalem, protože kdo chce, tak samozřejmě přijde a udělá si jenom hezké selfiečko, ale jinak tady máme výstavu. Jedna výstava je věnovaná právě planetě Jupiter, meziplanetárním sondám. Druhá výstava je věnovaná fenoménu černých děr, to souvisí s tím, že tady byla v květnu u nás v Brně velká mezinárodní konference o výzkumu veleobří černé díry v centru naší galaxie. Máme tady letní kino, kde promítáme vědecko-fantastické filmy nebo nějaké fantasy filmy. Máme tady vlastně třeba i každý v pracovní den od pondělí do pátku v 18 hodin se tady předvádějí chemické a fyzikální experimenty vhodné pro děti a ve 20 hodin vždycky začíná u toho našeho gigalonu jako velká přednáška o tom, jak, co vlastně ukazuje, co na něm je všechno vidět zajímavého. No a to neříkám, že máme ještě speciální projekce v našem planetáriu, které doprovází takový předfilm, který je věnován právě planetě Jupiter.
0: Takže festival Planet Brno.cz, tam najdete
1: tam
0: program
1: komplet, ano.
0: Ano, a vlastně další bych bude od 3. srpna. No a Gigalon tedy, to je přátelé, jako ono se, když se řekne 12 metrů, tak člověk si tak řekne, no tak 12 metrů, to je normálně 4-patrový barák.
1: Ano.
0: To si musíte uvědomit, to už jako je fakt jako obrovské. Je to, dalo by se říct, že to je věrná kopie Jupiteru, nebo vlastně jak to je s tou jeho podobou?
1: Samozřejmě s Jupiterem je to trošku složitější, protože je to plynná planeta. To znamená, že vlastně všechny útvary, které na něm pozorujeme, tak jsou vlastně atmosférické a ta atmosféra je stejně dynamická jako naše jako u atmosféry Země. To znamená, že ty útvary tam vznikají a zanikají a protože vlastně neexistuje žádný snímek, který by planetu Jupiter vyfotil v jeden okamžik ze všech stran nebo něco, co by jako ji zobrazoval ze všech stran a navíc nějakém ještě dobrém rozlišení, tak jsme to udělali tím způsobem, že jsme vzali snímky pořízené v minulosti sondou Galileo nebo aktuálně sondou Juno, která obíhá kolem a tyto snímky jsme zkombinovali dohromady a vytvořili jsme co nejvěrnější podobu planety Jupiter, ale samozřejmě je to podoba smyšlená, ale ono to ani jinak nejde. Tím, jak jsem říkal, že je to plynná planeta, ona nemá pevný povrch.
0: To je jak prostě mraky třeba nad zemí, že? Tak prostě ty jsou aktuální a podoba prostě jako v jednu chvíli akorát.
1: Ale je to jakoby samozřejmě věrný model, takže třeba taková ta ikonická velká rudá skvrna,
0: no na to jsem se chtěl zeptat.
1: Obrovská anticyklóna, která už je tam pozorována pravděpodobně více než 4 století, tak ta tam je zachycena v plné kráse, nebo jsme tam i přidali některé věci, které jsou jako takového, řekněme, vzdělávacího charakteru. V červenci roku 1994 se kometa Jupiter srazil s kometou Shoemaker-Levy 9 a ty fragmenty postupně padaly do atmosféry a vytvořily tam takové zvláštní tmavé fleky.
0: Čout.
1: V podstatě se to dá takhle říci. A jejich jakoby rozplývání potom bylo pozorovatelné několik následujících týdnů. A byla to vlastně taková ukázka toho, že planeta Jupiter je nejen obří planetou a zajímavou, ale že vlastně ona funguje jako takový vychytávač komet, které pronikají do vnitřní části sluneční soustavy. Takže vlastně tak trošku i brání to, aby ty komety, že je lepší, když ta kometa spadne na Jupiter, než když spadne na planetu Zemi.
0: Z automobilové terminologie to znám jako filtr pevných částic, ne?
1: Přesně tak, něco takového. A tohle, to, co bylo v tom červenci 1994, tak to nebyla ojedinělá událost, protože podobný paranormálních jakoby událostí, byť ne tak rozsáhlých, jsme od té doby už pozorovali celou řadu.
0: No a jak jsi mluvil o té ikonické červené skvrně, kterou ano. Myslím si, že asi z Jupitera zná každý, tak když je to teda plyné, tak jak to, že tam ta skvrna je prostě takhle dlouho jako 150 let, když je to teda nějaká anticyklona, vlastně jako bouřka, teda, když ano. To přeložím?
1: To se neví. To se neví. Ono to je tak, že vlastně 150 let je tam prokazatelně, jo. Ale možná se tam vyskytuje už více než několik staletí a to z toho prostého důvodu, a možná i déle, ale to nevíme, protože samozřejmě první, kdo se podíval na daleko lidem na Jupiter, byl Galileo Galilei, ale ten vlastně rozlišil Jupiter jen jako kotouček a teprve vlastně těch posledních 150 let jsou vlastně daleko lidé tak dobré, že tam vidíme více detailů, včetně teda té skvrny. To znamená, že my nevíme, jestli předtím byla viditelná nebo ne. Jsou nějaké náznaky, že byla vidět už od roku 1610 nebo krátce potom, že tam už existovala předtím, ale ta technika, ať už pozorovací nebo záznamová, nebyla dokonalá.
0: Když je to bouřka, tak mám dvě otázky. Každá bouřka jednou pomine, teda tahle ta evidentně vypadá, že bude na desetiletí až století, tak jestli se zmenšuje a zmizí. A druhá otázka, když bouřka, tak my si představíme blesky, představíme si mraky, představíme si déšť, čili vodu kapající. Ano. Co kape tam?
1: Tak ona se vyvíjí, protože prokazatelně se zmenšuje. Dneska už má skoro poloviční velikost oproti tomu, jak jsme ji znali dříve, ale to ještě neznamená, že se zase nebude zvětšovat. To neznamená, že zaniká. Ale byly tam pozorovány jiné podobné útvary, které zanikly, nebo třeba splynuly jako dva v jeden a podobně. To se tam jako běžně pozoruje. No a díky sondě Galileo, která tam v roce 1995 vyposlala takové speciální pouzdro přímo, které vletlo do Jupiterovy atmosféry, tak víme, že tam jsou blesky. Takže jako v Jupiterově atmosféře prostě jako existují blesky a pravděpodobně i nějaký déšť, ale ne déšť takový, jaký známe my, ale pravděpodobně nějaký čpavek tam prší a takovéhle nějaké
0: zvláštní látky. To musí být prima prostředí.
1: No, tak hlavně člověk nemá pevnou půdu pod nohama, takže to je stejně jedno, no, tak se propadá.
0: Dobře, tak o Jupiteru by se dalo povídat ještě hodně dlouho, tak my budeme pokračovat hned za chviličku, když budete dál poslouchat Sedmi krásky na nebi, ale dostaneme se samozřejmě i k dalším jevům, které nás na obloze čekají, které budou velmi zajímavé, například zatmění slunce. Tak poslouchejte dál náš pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, všeho nechte a podívejte se na oblohu nahoru, protože
1: přímo nad našimi hlavami, ale skutečně úplně před našimi hlavami, tedy v zenitu, proletá mezinárodní kosmická stanice. Je to taková takový zářící jasný bod, jasnější ještě než ta Venuše, která už je taky pěkně viditelná nad západem. A mezinárodní kosmická stanice totiž aktuálně nejen jako dnes večer, dnes v noci, ale i o dalších dnech a nocích bude přelétat nad Českou republikou, přelétá každých 90 minut, takže nám letí znad teď a potom poletí za další hodinu a půl, krátce po 23. hodině, opět ozdobí noční oblohu. Nás ani nenapadlo vás na to upozornit, protože jsme si mysleli, že nebude tak nápadná, ale jak vidíte, tak je to úžasná podívaná svítí, už teď.
0: Svítí nádherně.
1: Krásně ještě letí, ještě tak minutu bude hezky pozorovatelná, jak bude směřovat směrem na východ.
0: Naše posluchačka pravidelná Monika Krauzová píše: posílám pěkný pozdrav na brněnskou hvězdárnu a na festival Planet u nás v Karlových Varech. Včera skončil mezinárodní filmový festival, kde byly k vidění trochu jiné hvězdy a hvězdičky. U nás slunce ještě nezapadlo, my jsme na západě zhruba přibližně nějakých 20 minut pozadu za vámi. Venuše teď bývá k vidění až před 21. hodinu a 45. minutou. To už je pro vás, kteří nás sledujete v Čechách a na západě Čech. A potom ISS-ka tady právě Monika Krauzová připomíná 23.02 až 23.09. Nikde
1: přesně
0: tak. Rozmezí je psaná, tak se dívejte a Monice moc děkujeme za pozdravy a upřesnění do mailu. No, mimochodem, pojďme se podívat ještě vlastně k tomu Jupiteru zase zpátky. Když bychom namířili dalekohled směrem na Jupiter, co bychom tam dneska viděli teda nějakým dobrým dalekohledem, třeba tady na hvězdárně brněnské?
1: Člověk vlastně nemusí mít žádný velký astronomický přístroj, aby na něm viděl něco zajímavého, protože vlastně první věc, co na něm objevil Galileo Galilei, a jeho dalekohled byl teda velmi špatný z dnešního úhlu pohledu. Malinký, měl vlastně spoustu různých optických vad, ale přesto i s malým dalekohledem lze vlastně v okolí Jupiteru rozeznat čtyři takové nápadné hvězdičky, které vlastně každý večer nebo každou noc mají trošku jinou polohu, a to jsou právě čtyři satelity, které kolem něho obíhají. Stačí na to skutečně lovecký triedr nebo jakýkoliv takový ten plastový dalekohled z nějakého diskontního obchodu nebo supermarketu. Jenom je dobré ho mít na stativu, aby se vám neklepala ruka, aby ten obraz byl klidný. No a když je ten přístroj aspoň trošku lepší, tak si člověk může všimnout, že Jupiter má podobu kotoučku. V tom ten kotouček není přesně kruhový, ale mírně sploštělý. To je proto, že se jedná o plynnou planetu, on se otáčí velmi rychle. Kolem své osy se otočí za 10 hodin, takže vlastně jako dvakrát rychleji než planeta Země.
0: Na to, že je obrovský.
1: No
0: ještě,
1: a díky tomu vlastně jako v takovém tekutém stavu nebo v tekuté podobě, tak vlastně se sploštěl. A to sploštění patrné i očima. No a potom samozřejmě v té atmosféře jsou vidět nejnápadnější útvary, nějaké tmavé pruhy, anebo právě ta velká černá skvrna, která teda ale v daleku není červená, je to v podstatě světlá skvrna.
0: Ty jeho měsíce jsou taky zajímavé, ano. To bychom taky mohli o tom udělat extra pořad, že jo? Jeden asi takový teď nejznámější je Europa, kde ano. Se řeší, že je tam hodně vody, že jo?
1: Ano, a Europa to je takový ledový svět, vlastně na povrchu je ledová krusta, která má tloušťku asi 10 až 20 kilometrů a pod ní se nachází možná až 100 kilometrů hluboký oceán tekuté vody. A samozřejmě jsou spekulace, jestli by v té vodě nemohl být nějaký život a pokud jaký a tak, ale všechno to jsou jenom spekulace, protože jediné, co víme, je, že tam ta tekutá voda je a dokonce na Evropě je té tekuté vody víc než na celé planetě Zemi.
0: No, ale kapry tam asi nehledejme.
1: To asi ne, no. Protože tam je zase věčná tma.
0: No právě. No, mimochodem, je teď Jupiter vidět? Můžeme se na něj podívat?
1: Ne, nemůžeme, protože se promítá poblíž slunce. On vlastně tak, jak obíhá Země kolem slunce a on se pohybuje kolem slunce, tak teďka aktuálně velmi blízko sluníčka, takže vlastně nám pozorování vadí jako naše denní hvězda.
0: Mm-hmm. No, tak dobře, tak pojďme na něco jiného, na co se má smysl teď na obloze dívat.
1: No a to souvisí vlastně taky se sluncem, no. Protože 12. srpna večer se odehraje částečně zatmění slunce, alespoň tady při pohledu z České republiky. Bude to teda moc hezká podívaná. Vlastně všechno začne kolem 19. hodiny a 20. minuty, kdy se u pravého spodního okraje slunečního disku objeví temný měsíční kotouč. Ten bude postupně to slunce zakrývat víc a víc. Nejvíc ho zakryje asi 80% o čtvrt na devět večer. Nicméně tou dobou bude sluníčko zapadat. Celý ten úkaz se odehraje tady nízko nad západním obzorem a pokud ho chce člověk pozorovat, tak se musí dostat na nějaký kopec, kde je skutečně dobrý výhled směrem nad západ, aby ho viděl. A samozřejmě musí si v každém případě ten oslnivý sluneční jas zeslabit pomocí takových těch speciálních brýlí.
0: Které jsou dostání třeba tady na hvězdách.
1: Ano, ale Brně, na všech hvězdách České republiky.
0: Potom ještě vlastně jedna důležitá věc, kdyby třeba mezi námi byl nějaký cestovatel, tak aby to teda viděl fakt jako úplně nejlíp, ňam, tak kam?
1: Tak to je jednoduché z severního Španělska, ale třeba také z části Islandu anebo malého kousku severního Portugalska. Bude to zatmění viditelné jako úplné. To znamená, že ten měsíční kotouč zakryje čas, nebo celé to zářivé slunce a my potom můžeme po velmi krátkou dobu vidět na setmělé obloze nejjasnější hvězdy i planety, včetně třeba toho Jupiteru a takovou tu sluneční korónu, tedy jako sluneční atmosféru, takže se vlastně ten měsíc s tím sluncem promění něco jako takovou nebeskou slunečnici.
0: Kdybyste hledali to místo, kudy vlastně, nebo kde se podívat právě na zatmění slunce, tak ono to má takový pěkný výraz pás totality.
1: Ano, pás totality, že to je jakoby totální zakrytí slunce.
0: Ale tak nečekejte, že byste tam dostali po tlamě, když to tak.
1: Tak, ono je taky podstatné říct, že vlastně se tomu říká zatmění, ale to je nesprávný název, protože vlastně jde o zakryt slunce měsícem, takže bychom měli správně říkat, že to je úplné zakrytí slunce, ale říká se tomu zatmění, ale to je prostě nesmysl.
0: Tak ono se zatmí na chvilku.
1: No, na obloze
0: se tmí. Dobře, tak jsme si upravili i tady trošku názvosloví. Tak, chodí na maily, Týna Jedličková, taky naše pravidelná posluchačka z Rozdrojovic nás zdraví a chce moc poděkovat za úžasný festival Planet, moc se mi první kolo líbí a už teď se těším na srpen, strašně moc mě ten festival baví a je to jedna z mých nejoblíbenějších letních akcí. Tak, děkuji moc krát, Kristina dokonce přiložila i fotky, které tady na Hvězdárně pořídila. Vy, kteří jste třeba u internetu, tak se podívejte právě na festivalplanetbrno.cz anebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno, protože tam uvidíte, o co jde a myslím, že vás to natchne natolik, že se určitě do Brna budete chtít přijet podívat, i když budete třeba z druhého konce republiky, protože víme, že sem právě do Brna jezdí třeba lidé i ze severní Čech, jenom přesně speciálně tak. Kvůli festivalu Planet. Tak budeme rádi, když mezi ně zavítáte i vy. No, už se nám pomalu stmívá, ale já bych navrhoval, Jirko, že bychom se podívali na kosmonautické novinky a astronautické a potom až na úplný závěr bychom udělali takovou prohlídku oblohy, až bude možná ještě o něco větší tma. Tak poslouchejte dál, Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síl starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi a já musím říct, že teď v létě je to vysílání vždycky jako nejpříjemnější. Konec konců i náš posluchač pravidelný Jakub Albert. Pánové, srdečně vás zdravím do Brna na Festival Planet. U nás na Litoměřicku máme polojasný a příjemně teplý večer.
1: Tak.
0: My to tady máme vlastně velmi podobné.
1: Akorát tak tady sedíme u klimatizace.
0: Jo, možná jestli slyšíte takové jako hučení pod námi, ale já doufám, že ne, tak tady je klimatizační jednotka brněnské hvězdárny a planetária, která musí utáhnout celý ten barák, tak tady trošku tak syčí, ale nevadí. Pojďme se vrhnout teď na kosmonautické, či chcete-li astronautické novinky dnešních dnů. Mm-hmm.
1: Možná posluchači zaregistrovali to, že se teď hodně mluvilo v souvislosti s kosmonautikou o Brně, protože studenti Vysokého učení technického představili a s pomocí rakety Falcon vypustili nebo uvedli na oběžnou dráhu vlastně první ryze studentský satelit. Má jméno Kostka, protože vypadá jako kostka, o hraně 10 cm. A dostala se teda na oběžnou dráhu ve výšce několika set kilometrů nad zemí a úspěšně vysílá.
0: Je to tak, je to vlastně čistě studentská družice brněnského VUT. Mimochodem, oni tam testují takovou jako revoluční anténu a zajímavé je, že ta anténa je udělaná z takového toho svinovacího metru, který známe, prostě normálně z pásma, z takového toho hliníkového, že tak, jo?
1: Tak... To si trošku vzali totiž příklad z Magionu, protože první československá družice Magion měla úplně stejné antény právě ze svinovacího metru.
0: Aha, no a jeden z jejich úkolů vlastně Kostky je taky sběr dat o počasí v Antarktidě, protože to je vlastně taky možná i docela známé, že máme právě v Antarktidě taky polární stanici,
1: tak,
0: velmi významnou.
1: A co já vím, tak vlastně na začátku příštího roku právě lidé z VUT tam povezou přijímací stanici.
0: Jako té Kostky?
1: No nejen Kostky, ale vůbec jako, že tam bude stanice, která bude moct komunikovat s umělými družicemi.
0: Aha.
1: A bude to taková, bude to takové zajímavé místo, odkud se vlastně může s těma, že člověk může s těma družicema spojit.
0: Tak to máme Kostku, co dál?
1: No z té kosmonautiky bych ještě zmínil to, že vlastně příští týden ze čtvrtka na pátek, přesně je řečeno v pátek 17. července, ale v 0 hodin a 45 minut, takže proto říkám ze čtvrtka na pátek, by měla z texaské základny Starbase startovat už po 13. raketa Super Heavy Starship, což je taková vlastně dneska největší kosmická raketa, která teda se ještě dosud nedostala ani na oběžnou dráhu, vždycky to byl takový suborbitální let, což pravděpodobně právě to 18. července bylo naposledy a pak už to půjde jako asi zostrá, už bude letat až na oběžnou dráhu. A to je vlastně tak obří raketa, že je to vždycky krásná podívaná.
0: A to bude ta, která třeba jednou poletí k měsíci?
1: Ano. Ta, co má zajistit let člověka na měsíc.
0: V rámci mise Artemis.
1: Tak. Ano, přesně
0: dobrá.
1: Tak.
0: Tak to budeme sledovat. Tak to jsou kosmonautické záležitosti, to, co vlastně člověk vyvinul rukama, pak je ale...
1: Já bych teda ještě jako znova připomněl všem, že vlastně po 23. hodině zase přiletí nad Českou republikou Mezinárodní kosmická stanice. Je to fakt hezká podívaná a protože skoro všude na Českou republikou jasno, jak jsem pochopil z toho, co nám píšou diváci, tak by bylo škoda, aby se to promeškali. Na druhou stranu, že to promeškáte, za 90 minut poletí znova a takhle to bude ještě několik následujících dní.
0: Takže koukejte na oblohu, až uvidíte takovou tečku, která se po ní poměrně rychle pohybuje, tak aby to pro vás nebylo UFO, čili nedefinovatelný předmět, tak my to zdefinujeme a je to Mezinárodní vesmírná stanice.
1: Tak.
0: No a možná za rok touto dobou už z ní bude taky mávat sem do České republiky Aleš Svoboda, nastávající český kosmonaut. Tak taky sledujte tu astronomii a kosmonautiku z tohohle důvodu, protože to teď bude velké téma, které bude, myslím si, že hodně trendy, čím víc se bude ten start blížit. Každopádně víme, že bude, ale přesně, ono se vlastně nedá říct nikdy jako přesně.
1: Ne, nedá.
0: Ono záleží na to, jaké bude počasí, ty startovací okna tak, že
1: jo? Jo, je tak jako.
0: Dobrá. No. Tak, ale pojďme teď teda ještě k přírodním ukazům.
1: Ano, ještě bychom neměli zapomnout na to, že vlastně 12. srpna v tu středu krásný ukaz předvede slunce a měsíc, ale hned jak zapadne, tak vlastně nastane nov, protože samozřejmě, když jako zatmění slunce, tak je ten nejlepší nov, jaký může být. To znamená, že měsíc nebude na obloze vůbec vidět v noci. A zhodou náhod právě z 12. na 13. srpna bude Země prolétat nejhustší části proudu prachových částic, které se v minulosti uvolnily z jedné komety, ona se jmenuje Swift-Tuttle. Tyto prachové částice vletí velkou rychlostí do zemské atmosféry, budou se vlastně třením o molekuly a atomy vzduchu ohřívat a schoří. A my potom na Zemi sledujeme světelný doprovod jejich zániku, tedy meteor, nebo jak se říká lidově padající hvězdu. Což samozřejmě ale není padající hvězda, protože, jak jsem říkal, tak je to prachová částice uvolněná z jádra nějaké komety. No a protože ty prachové částice, respektive ty meteory, budou vylétat jakoby ze souvězdí Perzea, tak se jim říká také Perzeidy.
0: A nebo taky slzy svatého Vavřince, ano, protože to je kolem svátku svatého
1: Vavřince. Ano, a říká se, že máme takovou hezkou českou pranostiku, že svatý Vavřinec ohnivých slz napláče.
0: Aha, výborně.
1: A je to fakt jako hezká podívaná. Nejvíc jich bude letat jako spíš po půlnoci, to znamená už 13. srpna, kdy je na to souvězdí Perzea lepší výhled. A doporučuji všem posluchačům najít si nějaké místo daleko od poluličního osvětlení, kde je skutečně hodně nová obloha. A když bude pěkné počasí, tak lze během hodiny zahlednout třeba i 20 padajících hvězd. Takže dobré si sestavit nějaký seznam přání a jak budou letat ty padající hvězdy nebo ty meteory, tak si přát něco a co již to náhodou funguje, že? A co již se to splní.
0: Ano, když si budete něco přát, tak je větší šance, že se to splní, než když si přát nebudete vůbec nic.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Fajn, dobrá, tak to jsou věci, které se budou dát pozorovat na obloze až vlastně, no za necelý měsíc, že dneska máme kolik, dneska máme 12.
1: Ale přesně tak, je to za měsíc, ano.
0: Takže přesně za měsíc, zatmění slunce, Perzeidy nebo slzy svatého Vavřince, chcete-li. No a teď si taky řekneme, co se dá vidět teď na aktuální noční obloze, i když teda zatím furt vidíme večernici a letadla nějaká, protože...
1: Jo, ale tak jako pokud posluchači nejdou na obloze večernici, planetu Venuši, která je teďka skutečně nepřehlednutelná, tak je to taky docela hezký orientační bod, protože doleva nahoru od ní, ale hodně vysoko nad obzorem, svítí o něco slabší, ale nápadná taky hvězdička, dokonce má mírně na oranžovou barvu, a to je hvězda Arcturus ze souvězdí Pastýře, a skoro nad hlavou, ale bohužel teďka ještě do světlo, se za chvilku objeví i obrazec velkého vozu.
0: No, k tomu se dostaneme za chviličku, tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. To je pořad, který se věnuje astronomii a kosmonautice. No a vlastně ten název, protože on vznikl původně jenom pro regionální vysílání na Jižní Moravě brněnského rozhlasu, kde je taková, bych řekl, brněnská hymna Hvězdy jsou jak sedmi krásky na nebi, tak jsme to pojmenovali takhle a teď už, když jsme celostátně, tak to občas musíme trošku vysvětlit, ale teď už těch sedmi krásek na nebi přeci jenom pár vidět je, když to tak řeknu obrazně, tak pojďme se ještě teda jednou podívat, ta nejjasnější, kterou vidíme, tak je Venuše.
1: Tak, nad západním obzorem, už relativně nízko, ale pořád ještě krásně viditelná, je planeta Venuše. Je to nejzářivější, co tam můžeme na obloze pozorovat. Jak už jsem říkal na začátku našeho pořadu, tím, že je vidět večer, tak si říká také večernice. No a pokud jste s námi venku a můžete se dívat na oblohu, tak když se postavíte čelem k té Venuši a uděláte vlevo v bok, tak hodně vysoko, tak asi třikrát výš než je Venuše, nám září taková relativně taky nápadná jasná hvězdička, má mírně naoranžovou barvu a to je hvězda, která se jmenuje Arcturus a patří do souhvězdí Pastýře. Když opět uděláte vlevo v bok, to znamená, že vlastně od Venuše čelem vzad, tak na nebi jsou vidět tři takové nápadné jasné hvězdy. Ta nejjasnější, co je nejvýš nad obzorem, ta se jmenuje Vega a patří do souhvězdí Liry. Vlevo dolů od ní. Kdybychom si představili, že ta Vega je uprostřed hodinového ciferníku, tak řekněme na takovou sedmou hodinu, je podobně jasná hvězda, tam se jmenuje Deneb a patří do souhvězdí Labutě a pod Vegou, řekněme na takovou pátou hodinu a mnohem nižší než je ten Deneb, tak tam je třetí taková jasná hvězda a ta se jmenuje Altair a patří do souhvězdí Orla. A dohromady ty tři hvězdy tvoří takový obrazec, kterému se říká letní trojúhelník, protože vidět v létě. Zajímavé je, že ta Vega, ta nejjasnější, kterou máme skoro nad hlavou, tak to je hvězda, která je u nás vzdálená asi 50 světelných let, to znamená, že to světlo směrem k nám letí 50 roků. A Deneb, to je taková ta druhá v pořadí, tak ze souhvězdí Labutě, tak to je naopak veleobří hvězda, která je od nás vzdálená 2000 světelných let. Je to jedna z nejvzdálenějších hvězd, kterou můžete na obloze pozorovat. Kdyby ve stejné vzdálenosti bylo Slunce, tak bychom ho stěží viděli nějakým velkým dalekohledem.
0: To znamená, že vlastně to, na co se teď díváme, tak se díváme vlastně 2000 let dozadu.
1: Ano.
0: To světlo sem putovalo 2000 let.
1: Světlo, které teďka vidíme právě od té hvězdy Deneb, vlastně vyrazilo na cestu v době, kdy ukřižovali Ježíše Krista.
0: No, mimochodem, já teď udělám takovou ještě vsuvku, protože vy, kteří se na nás díváte třeba z Brna, nebo teda
1: posloucháte.
0: Kteří nás posloucháte v Brně, tak možná jste se teď taky dívali na oblohu a říkáte si, co to tam bliká. Tak to blikání jde tady z hvězdárny, že jo? To bychom tak jenom možná řekli tady posluchačům, byť je to teda jenom tady pro Brno a okolí.
1: To je jednoduché umělecké uskupení Vizuálové, tady instalovalo takové zvláštní zařízení, v podstatě počítačem řízený reflektor, který míří přesně komu na oblohu a vy napíšete nějaký vzkaz a on ten vzkaz Morzovkou odvysílá do nebe.
0: Ano, je to tak. Tak přátelé, to byla jedna umělá záležitost. My bychom vás chtěli pozvat k tomu, abyste vlastně sledovali tu noční oblohu ideálně samozřejmě někde v přírodě a nebo na hvězdárnách. A ano. Kde jsou dobré pozorovací podmínky?
1: A kde jsou ty hvězdárny?
0: A kde jsou ty hvězdárny? Tak na to máme teda skvělý Bedekr, že jo?
1: Ano, a vlastně my jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem na základě našeho rozhlasového seriálu vydali knihu, která se jmenuje vlastně stejně jako náš seriál. Sedmi krásky na nebi a je to průvodce po hvězdárnách, planetáriích, science centrech a různých astronomických pamětihodnostech České republiky. Takže určitě si kupte v radioteka.cz a vyražte za poznáním po České republice.
0: Ano, je to tak a vlastně vždycky, co kapitola jich 25 je věnovaná právě v nějaké hvězdárně nebo zajímavému třeba science centru. Ale
1: nebo třeba tam, kde spadla nějaký meteor a podobně.
0: Ano, právě, že tam jsou i typy, když to tak řeknu, na výlet po okolí. No, přátelé, náš pořad se pomalu, ale jistě blíží ke konci, tak my vám moc děkujeme za to, že jste nás dneska poslouchali. Příště se uslyšíme
1: máme technickou pauzu, ale v polovině října se ozveme s velkou pravděpodobností z krásné, úplně nové hvězdárny v Kadani.
0: Ano, do té doby vás teda prosíme, dívejte se na letní oblohu, každopádně budeme rádi, rádi, když dorazíte i sem do Brna na festival Planet, který bude pokračovat
1: od 3. do 9. srpna.
0: Ano, a program můžete sledovat na webu festivalplanetbrno.cz, všechno psané dohromady, žádné pomlčky mezi tím, prostě festivalplanetbrno.cz, tak se na to určitě podívejte, nebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno. Hostem a zároveň moderátorem dnešního vysílání byl její ředitel Jiří Dušek. Díky moc.
1: Děkuji taky moc a brzo na shledanou.
0: A od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje také Jiří Kokmotos.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Pražského mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí velkého požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. A počasí v pondělí čekáme v České republice převážně slunečno. Na severovýchodě ale zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Policisté prověřují rekonstrukci Pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam totiž padají do řeky Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece včera odpoledne pluli.
3: Když jsme po něm projížděli, tam visel železobeton, který kdykoliv se mohl uvolnit.

0: Chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit také některá blízká parkoviště. Stále ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
1: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
2: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusin.
3: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavřečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
2: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Český rozhlas.
0: 8 zahraničních dobrovolníků se ode dneška na 2 týdny stará o zábavu dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Kromě práce ve vyloučené lokalitě se také prostřednictvím výletů a exkurzí seznámí se životem v České republice. Dobrovolníky zajistila nezisková organizace INEX. Organizaci Člověk v tísni pomohou s každodenním provozem volnočasového klubu.
4: 5 dobrovolníků ze Španělska, 2 z Mexika a 1 z Francie si podle jednoho z vedoucích Henrika Josefa Tientiena budou s dětmi hrát, učit se nebo vařit. Děti se zároveň dovědí něco o životě v jiných zemích. Kromě toho dobrovolníci mají naplánovanou komentovanou prohlídku Ústí nad Labem a pojedou i do Děčína. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas. Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl prestižní Wimbledon. Ve finále turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Český plavec Jan Foltín vyhrál na letošním mistrovství Evropy juniorů v německém Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Foltín tak proměnil v zisk medaile všechny 3 své individuální finálové starty. Počasí. V noci na pondělí čekáme v Česku jasno až polojasno, pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v oblasti Beskyd. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti více a ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni, pouze na severovýchodě jen kolem 24. Vítr zpočátku slabý, postupně většinou mírný od severu až severovýchodu a večer zeslábne.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za sjezdem na Velký Beranov. Na kilometru 128 se v omezení projíždí jen levým pruhem. Zpomalte tam. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
5: Hvězdné návraty.
6: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem. S jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
7: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
6: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
8: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
6: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
8: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
6: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
8: To je kravina, to je blbost.
6: A jak byste si to představoval vy?
7: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
6: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
7: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
6: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
5: Hvězdné návraty.

0: návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Hnědý, ano. Tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou provždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10x tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, šo, co si bude říkat, no tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravečka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo. Tak on dal mu to, on to přinese za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře svináka, 4 masa sem budeme chodit.

0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
1: Tak a teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
2: Jočku, to mě nedělí, prosím. Co když se vrátí tvoje manželka?
3: Buď klidná, dneska nocuje u tady kluci. Já to nebudu
4: Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
5: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se, jak se?
4: Ale prosím, já se nemenuji Blanička, já se jmenuji Kateřina.
1: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zlatovi?
4: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
6: Ty jsi to zatajil?
1: No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
4: Spolupracovat?
3: Co je to za blábolí, co to měli
1: za
3: pitomu?
1: No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no.
3: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
4: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
3: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku blázen. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
4: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Jseš ty vůbec normální?
3: Já jsem,
1: Vůbec nic z toho nedělejte, Katinko. Promiňte, Blaničko, já jsem
4: Katinka.
1: Aha, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnuto, ona tam dozadu nevidí, víš?
4: Nežají mi našli!
1: Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to nevážit?
3: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
1: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok, miláčku.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
1: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
1: No Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, Ludva, jak je Ludva?
1: No můj Ludva.
3: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment, buchty, jsi si přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anči.
1: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
1: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: Já se sem vrátím, ale můj někdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
4: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhaný.
3: Kačko,
1: ani hodnej a žádný násilnost.
4: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům, teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělám, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co je, co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u Odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ano? Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
3: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našinou, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak to se mluví.
7: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
8: Za 10 let.
3: Co? Pánové! Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Na předsedou poděkovat tý nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se tý nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih. Nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. Cuda. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstřívat, hele dál, hele neměl, zase se šel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
0: Pojďte dál. Uvolněte se.
9: Děkuju.
0: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
0: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
0: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
9: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
0: No, počem?
9: Poslat?
0: No, o čem jiný?
9: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
0: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
9: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
0: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky, mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
0: Jak říkám, příběh funguje.
9: Je to,
0: stručně řečeno, je to příběh
9: milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
0: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
0: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
0: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám jako je, co já s tím mám dělat, to mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
0: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
0: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
9: Rozdíly? Jaké rozdíly?
0: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
9: No ani tak zcela moc nepřesně.
0: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
9: Jakože je černoch?
0: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky, to je drama, cítíte to taky?
9: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
0: Tak si představte, manželka, blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
9: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
0: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda, na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
9: No, jestli to jde, tak...
0: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
9: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
0: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
9: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
0: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
9: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
0: Shakespeare, zajímavé.
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
10: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a ten Pavla ta do toho tam tchýně, Pavla ta do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
11: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: slova pod kabátem schová. Rač teda, látky je dost, rač teda.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé. A jo.
4: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
4: nejlíbistější. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
4: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
4: No, třeba jako můj nápadník. Anebo? A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy, ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem. A Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkal, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil. A zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
7: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned. Jo? Že říkal, umíš jezdit na koni? A já jsem říkal, no u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak my se hnali jockeye, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně mě bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrchá vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takový myšmaš. A já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co, a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel. A takže jsem byl v tom hnoji, v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
4: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
8: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
4: Já myslela, že mi jdete vstříc.
8: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
4: Tak to vás nesmím zdržovat.
8: Ale už nechci. Smím prosit?
4: Nebylo by to lepší s hudbou?
8: Proč nehrají preceptore?
9: Hrajte!
6: A když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šup asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si dělal, a Vodlíček volal, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom a podařilo se to.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. Já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane řidiče, co tam mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dubbingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dubbingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Ty, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herectví. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jihoamerická telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahradí.
2: Se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty si nasypiš a tě tam umrzne ta tvá pozornost.

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Nalda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.
3: Ah.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako dva. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahulena, všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se jo, říká, ano, úvod, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková a třetí provozní divadla Skelet Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mý údy strnulý, až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I na závěr celého nedělního krásného letního dne pro vás máme pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se jmenuje Noční linka. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude, ráda prozradím hned teď v úvodu. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli opravdu velmi šťastní, nebo to byl jen malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí pak po ještě hodně dlouhou dobu. Co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte opravdu šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými? A jak to pro vás bylo důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost a třeba i s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy? A kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Přemýšlejte, rozmýšlejte a já vám připomenu kontakty. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, máme také web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz, protože že i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: život, František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a jako první hosta přivítáme Pavla z Moravy ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju všem posluchačům, mají vám krásný večer.
0: Děkuju za všechny, doufám, že se máte krásně letně prázdninově. No a ještě k tomu se vás navrch zeptám, kdy jste byl opravdu šťastný?
1: Štěstí považuji už teďka jenom, že jsem se dovolal jako první.
0: No, to je v podstatě úspěch, to je pravda.
1: No, já se chtěl říct, že vlastně jsem měl takový obyčejný, nudný život, takovýho samotáře s přáteli sice, ale takový samotář. A poštěstilo se mi, že jsem se teda seznámil s kamarádkou tam ze severních Čech. A jednoho dne jsem nabil takové trošku větší množství peněz, tak jsem okamžitě investoval do toho, že jsem se do severních Čech, že jsem tam vjel za toho kamarádkou. Tak první štěstí bylo, že jsem tam vůbec dojel, že jsem to našel, i když druhé štěstí bylo, že jsem se opravdu trefil do toho města, protože já jsem vyšel ven a tam byl obrovský nápis Vítají vás Otvice. A já jsem říkal, ježišmarja, tak ten průvodčí mě poslal úplně někam jinam. Teď jsem nevěděl vůbec co se děje, tak jsem se tam musel ptát lidí, jako nějaký tam stáli, protože tam přijížděli na to vlakový nádraží autobusy, jo, kterýma lidi pak jezdili vlastně do toho města a tak tam mě teda ubezpečili, že jsou správně, což bylo dobře, protože ty Otvice jsou část tam prostě toho města, název té části, kde je to vlakový nádraží.
0: Jo. Tam,
1: takže to bylo dobrý. Musím ještě zdůraznit jednou, že to byly Otvice, ne Otvovice, jako, že jsem nejel za Hankou, za Nějakovou, ale opravdu jsem jel za Janou. A to bylo taky štěstí. A pak takové to štěstíčko, tu radost, to jsem prožil, když jsem vlastně čekal. Věděl jsem asi číslo autobusu, tak to bylo takový velký napětí a očekávání. A pak teda vyšla z toho autobusu, poznal

0: Tady jsme se podle, věděl jsem jakou, podle barvy bundy, věděl jsem, jakou bude mít bundu, protože to byl, myslím, únor, takže to byla zima, takže podle zimní bundy, no a tak jsme se teda, poprvé viděli jako fyzicky, jako na vlastní oči. A tak to jsme se teda jakoby poseznámili, jakože fyzicky a pak ruku v ruce jsme se ponořili do tmy toho městečka do Jirkova a tak jsme tam prožili takový ten první večer. Já jsem tam pak ještě teda zůstal na pár dní. Byl jsem ubytovaný na zámku, bylo parádička.
1: No to je krása.
0: Moc krát jsem to říkal. Jo, připravil jsem si fakt zámecký pán, jsem si šel na cigaretku na to nádvoří toho zámku, nikdo ticho osvícený, to nádvoří, jo, takový to ticho, já jsem si tam připravil jak zámecký pán, fakt to bylo moc hezký, tak to bylo takové moje štěstíčko po strašně dlouhé době, po takovým tom obyčejným životě, tak se mi to změnilo v život neobyčejný a naštěstí to ještě stále trvá.
1: Tak to je dobře. Takže takové krásné setkání a potom krásné přátelství, které zaplať pánbůh stále trvá. Tak to byla moc hezká vlastně příhoda ze života, kterou napsal život z vašeho života hned na úvod. Tak ať to pokračuje všechno pořád jenom krásně, Pavle.
0: Ano, taky přeju všem, ať mají jenom šťastné dny, ať jsou spokojení aspoň teda v rámci možností. A ještě na závěr bych chtěl popřát k zítřejším narozeninám paní Ince, posluchačce Noční linky, nebude mít narozeninky, tak všechno nejlepší bych jí chtěl tohle cestou popřát. Tak jsem se dovolal teďka hned na začátku. Měl jsem to připravený, jak kdybych se dovolal zítra.
1: Jo.
0: Ve druhé hodině, tak by to bylo aktuálnější, ale doufám, že takhle to taky potěší a
1: určitě,
0: že to nevadí.
1: Určitě, Pavle. Moc vám děkuju, mějte se moc hezky, přeju krásné letní dny, opatrujte se a zase příště v Noční lince. Určitě naslyšenou. Děkuju.
0: Já taky naslyšenou, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbirka a jeho písnička Prvá, tak tolik muzika v naší noční lince a teď už pozdravíme paní Lenku do Zbraslavy u Brna.
1: Dobrý den.
0: Krásný večer, Lenko.
1: Já volám, protože já jsem byla šťastná 20 let, když je zemřel přítel před 7 měsícama spadl z doby si páteř a přestalo fungovat vody srdce. A když se volalo po druhý sadičku, tak přijeli 3/4 na 3 a tahali ho. A bylo mi řečeno, že mohla ještě žít, takže byl napojený na přístroj. A to je dobře, 12.19. se ho pochovala a za tu dobu jsem zhodila 45 kilo.
0: Tak to je samozřejmě velmi smutná zkušenost životní, tragická zkušenost, ale vy jste vzpomínala to období před to naše téma, je, když jste byli opravdu šťastní, tak vy jste měla na mysli ten společný život s ním, jo?
1: Společný život s ním, protože mě pomohl, zachránil mě život, protože jsem spadla z 16 schodů na luha, prorazila dveře a já jsem si vykrvácení do mozku.
0: Jo.
1: A když nebylo jeho, nenechal život víc, tak bych už tady nebyla.
0: Takže na něj vzpomínáte ráda a chybí vám prostě hodně.
1: Chybí mě, sedela za ně na hrobě, jo. Ale já jsem ho milovala celý svým životem teda, jo.
0: Rozumím.
1: A je to na prd. Když ho ten chlap chybí,
0: Tak vám každopádně moc přeju, abyste zase našla nějakou radost pro sebe ve vašem životě, protože je to velmi důležitá věc, aby se vám...
1: To by bylo nejlepší asi umřít tady za ním.
0: No, těžko najdete, paní Lenko, když to budete hned od začátku, od podlahy, jak se říká, odmítat a zamítat. To potom asi určitě ne, to je pravda. Ale moc vám přeju, aby se to podařilo. Přeju vám všechno dobré, pevné zdraví. Aby se to trošku vylepšilo.
1: Jo?
0: Mějte se taky moc hezky.
1: Děkujeme
0: a přeju vám všechno dobré. Hezké dny, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Holky a jejich písnička, která se jmenovala Pro mámu. Jinak máme za 8 minut půl 12. a na telefonu teď pozdravíme Boba z Olomouckého kraje. Tak krásný večer, Bobo.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju, děkuju za všechny.
1: A povím vám jednoduchý pravidlo. Já jsem byl šťastný v životě několikrát.
0: To je dobře.
1: A to velmi intenzivně.
0: Mhm.
1: První štěstí přišlo v 19.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem měl v maturitě, já jsem odmítal maturovat.
0: Jo.
1: Že já jsem nevěděl vůbec nic.
0: Jo.
1: A máti mě přesvědčila, říká, běž aspoň to zkus.
0: Ano.
1: A teď si představte, já jsem si vytáhl jediný 4 otázky, které jsem uměl, já jsem vůbec nic nevěděl. Jako. Takže no? Jsem si vytáhl z ruštiny otázku, kterou jsem věděl, účinky elektrického toku na živý organizmy, to jsem uměl bezvadně, lépe než Rusy. Pak z češtiny toho, no, ostravský básník Bezruč. No a pak jsem si vybral další dobré otázky. Zkrátka, já jsem udělal maturitu. Říkám, to není možný.
0: No vidíte to.
1: Čtyři otázky, jediný čtyři, který jsem uměl. Já jsem nic neuměl dobře.
0: No, někdy nad člověkem visí nějaká ochranná ruka, že jo?
1: Jo, já mám svého vlastního anděla, si ho teda platím, jako jo, já mu kupuju pamlsky, on vždycky přiletí, něco dostane, zase odletí, jo. A další moment dobrý byl, že jsem v 18. dostal nový R-ko, auto, nový. Tak jsem prostě to štěstí nemohl nějak strávit, tak jsem se na to auto díval vždycky. Sedl jsem si a díval jsem se na to červený R-ko. Dneska to má šílenou cenu, ty
0: no,
1: auta.
0: No určitě, ano, ano, to už by bylo.
1: Byla to Škodovka, ale tenkrát to bylo Porsche, český Porsche.
0: Mm.
1: No a pak třetí šťastný okamžik, když jsem šel z vojny domů. Sledl jsem v Lešanech u Prahy na vlak a jel jsem domů z vojny. To byl okamžik, jako když se vám otevřel celý svět.
0: Byl jste na celé 2 roky tehdy, jak se chodívalo ještě?
1: Na 2 roky ještě jsem dostal basu a pak byli rádi, že se mě zbavili.
0: Tak vás poslali domů, že jo?
1: Poslali mě domů asi po týdnu díl. Ale to bylo tak úžasné něco, že můžete jít na zmrzlinu někam, nebo toto, nebo nemusíte jít nikam, jo? To bylo nepochopitelně úžasný moment byl, byla cesta z vojny domů.
0: A do dneška si to pamatujete, ten moment obrovského štěstí?
1: Já si pamatuju úplně všechno, já mám paměť jak
0: to je dobře,
1: věc.
0: To je dobře. Ale ono je důležité to pamatovat i s tím prožitkem, což vy to popisujete, tak jako by to opravdu bylo včera i s tím geniálním prožitkem.
1: To bylo opětovné nabití absolutní svobody.
0: Ano, rozumím. Rozumím jenom z poslechu, protože já jsem na vojně nebyla, naštěstí asi teda.
1: Jo. Ani tam nechoďte. Potom další okamžik, úžasný a nejlepší v životě, byl 89. rok.
0: Jo, jo.
1: Když mluvil Václav Havel z balkonu,
0: ano.
1: Říkám, ty brďo, snad bude líp, asi jo.
0: A ono jo.
1: No a ono bylo. Oni otevřeli ty hranice a život začal jít úplně jiným tempem.
0: Mm.
1: Ale jak pro koho, no, tak někdo, kdo byl proti Havlovi, no, tak byl naštvaný, a já to nebyl.
0: Tak vždycky se samozřejmě věci mění, některé jdou k dobru věci, některé jdou k stuha, jak se říká, no, někdy to dá hodně, hodně práce, nebo vždycky to dá dost práce, aby to bylo v pořádku, ale někdy se věci daří líp, někdy
1: a já jsem ten
0: méně.
1: 89. a ten 90. rok prožíval, jako kdybych se znovu narodil.
0: Věřím.
1: Úplně znovu narození, obrození je slabý slovo. Znovu narození.
0: Co byste si, Bobo, přál od toho letošního léta? Jaké štěstí byste...
1: Ještě vám povím ty další momenty.
0: No povězte, dobře.
1: Oslovila mě režisérka, kterou jsem neznal.
0: Ano.
1: A ona si mě vybrala ve vlaku. A natočil jsem 2 filmy.
0: No prosím.
1: A to mě změnilo život natolik, že bych to každému přál, aby to zažil. Já jsem natočil parádní film, pak ještě pohádku, kterou jsme vyhráli světový festival v Berlíně.
0: Mm-hmm.
1: Točilo se to 2018, 2019 a od té doby já miluji Slovensko, Slováky, protože oni se umí chovat, ti lidi.
0: Mm-hmm.
1: Slováci se ke mně chovali dobře, točilo se to na Slovensku a v Praze.
0: Mm-hmm.
1: A můžu vám říct, že to byl zážitek, který se nedá zapomenout.
0: Taky na to budete vzpomínat po celý život, tak to je dobře.
1: Jo.
0: To je dobře. Tak Bobo, moc vám děkuju za krásné vaše příhody, moc vám přeju samozřejmě i nadále spoustu krásných, šťastných a když ne úplně šťastných, tak radostných a veselých prožitků, zkrátka ať vás život nadále baví.
1: Ještě bych řekl.
0: Já už vás musím zastavit, protože čas nám strašně běží, Bobo, nezlobte se, příště.
1: Ale poslední větu.
0: Poslední větu, dobře.
1: K tomu štěstí
0: no.
1: Se stačí prostě ho jenom zvednout ze zeme.
0: Někdy jo, ale někdy...
1: Leží vám pod nohama a stačí se ohnout, ano?
0: Ano, ale někdy, aby člověk pohledal. Bobo, moc vám děkuju, krásné léto, krásné prázdniny a zase příště v noční lince. Hodně štěstí, přeju stále.
1: Mějte se hezky, nechce.
0: Taky, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal David a písnička Nenapovídej. No a během písničky se k nám dovolil také z Kutnohorska pan Jarda. Jardo, krásný večer vám přeju.
1: Já vám tež.
0: Děkuju moc krát. Tak vy jste myslel, že máte taky nějakou příhodu k tomu tématu, kdy jsme byli opravdu šťastní, tak prozradíte, co to bylo, kdy to bylo?
1: Takhle je to asi, to pozdravím teda samozřejmě všechny posluchače, nebo si zazývají.
0: Ano, ráda vyřizuju, ano.
1: A já jsem tenkrát volal na noční linku, že jo. A nechal jsem tam moje číslo. Jestli jste to byla vy, nebo...
0: To asi ne.
1: Kolegyně, nebo kolegyně, nebo někdo, tak mi řekla prostě, jestli bych tam chtěl nechat moje číslo. No tak já jsem tam to číslo nechal moje a já jim za hodinu, abych říkal nějakou nepravdu, ale hodinu a půl se mi ozvala paní.
0: A volal jste opravdu k nám do noční linky, protože noční linka není seznamka, Jardo. Nepletete si to s jiným pořadem?
1: Já vám rozumím, ale takhle se prostě stalo.
0: No já vím, já se vás akorát ptám, jestli to byl tento pořad, jestli to nebyl jiný.
1: Ne, noční linka to byla.
0: Dobře.
1: Já jsem tam nechal. Takhle, ta paní mi řekla, jestli tam chci nechat číslo. A to už je tady možná 3-4 roky. Tak jsem ho tam nechal. No a ta dotyčná, která asi určitě měla zájem, tak mi zavolala, no a od té doby si voláme.
0: Takže se z vás stali aspoň přátelé, dobří.
1: No, tak dá se říct, no.
0: Jste v telefonickém kontaktu, jo? Nebo se vídáte i osobně, nebo jak je?
1: Zatím jsme se ještě neviděli, ale tak nějak se to možná někdy uskuteční.
0: No dobře, tak co je pro vás štěstí, že si třeba máte s kým popovídat, nebo...
1: To je náročně ženská, jo? Protože to je fenomenální ženská, to je prostě pohovoří o všem možným.
0: Takže jste rád, že máte vlastně kamarádku po telefonu a že si povídáte a proberete, co život přináší, co se děje kolem vás a tak. No tak to je fajn, určitě, někoho takového mít.
1: Ona mi to navypravuje moře moc. Velice šikobrá, to je žená, to se mi teda povedlo, ale tak nějak.
0: No tak to blahopřeju, pokud vás to těší a jí tak je to oboustranné, tak co víc si přát, to je jasná věc.
1: Takhle, oboustranné to je. To setkání asi se tak nějak moc... No, třeba se ještě usluvěkný, jo.
0: No tak někomu třeba takhle stačí jenom takový telefonický kontakt a mít zkrátka kamaráda někde.
1: Když si o čem pohovoříš, jo, proč ne?
0: No samozřejmě, to není nic proti ničemu a pokud vám to je takhle vyhovuje, tak proč ne?
1: Takový to hezký, prostě takový.
0: Tak to je dobře. Tak Jardo, moc vám blahopřeju, ať se vám daří, ať máte stále co probírat a přeju jenom samé krásné dny. Ano?
1: Já vám děkuji.
0: Mějte se hezky, já děkuju za návštěvu, naslyšenou.
1: Hezky, dobrou noc.
0: Taky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Tak to byl Xindl X a písnička, která se jmenovala Dřevo. Tolik muzika a teď pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer u Rostarců a všem posluchačům do Čelíků rádia.
0: Děkuji moc krát, krásnou neděli taky stále ještě máme. Tak Františku, vzpomenete nějaký okamžik, kdy jste byl opravdu šťastný, kdy jste měl radost ze života, zkrátka ze všeho, co se kolem vás děje?
1: Paní Tučku, já jsem takový člověk, že se snažím celý život se radovat ze života, jo?
0: Ano.
1: Ale nebylo to tak vždycky, jako jo.
0: No jo.
1: Já prostě jsem si dobře oženil, máme dvě děti, to bylo všechno v pořádku.
0: Mm-hmm.
1: Pak jsem šel na vojnu a pak mě začali po vojně sužovat ledviny.
0: Víte,
1: a to jsem teda zkusil, víte, některá doktorka mě třeba neuznala, prostě nevěřila tomu, že mě něco bolí, přitom jsem měl záda opařený od termofonu, který jsem si dával vřelou vodu a nosil jsem to tak do práce, mm-hmm. abych necítil to. No ale tak, nakonec jsem šel na jednu operaci, to bylo těsně po vojně, tak po té operaci to se ozvalo znovu, tak jsem 68. šel znovu na operaci do vojenské dobrna a od té doby musím říct, že se to povedlo, vyoperovali mě.
0: Tak to je obrovský štěstí, ano, to je pravda.
1: A tak od té doby prostě nádhera, jo? Nádhera, já si to vážím, já s těma, samozřejmě, teď máme nějaký si leta.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že to jako zatím přežíváme dobře, s takovýma nemocema jako cukr a takové věci, jo, tak s tím se dá bojovat, takže myslím si, že s tím bojujem úspěšně, s manželkou oba, jo.
0: No,
1: takže jinak říkám, jinak člověk, který se raduje celý život, se snaží radovat, tak si aj ty situace dělá, vytvářím, že díky se nehádá a tak, no. Jsou taky rád, když třeba naposled paní Věrka z Náchoda mě nás pozdravovala, nebo paní Anička od Prahy reagovala na moje příspěvky, tak to vám udělá radost taky, jo?
0: Samozřejmě.
1: Víte? Takže prostě radu se ze života a věřím doktorům, že se dá leda co překonat.
0: Ano.
1: Když člověk s nima umí spolupracovat, víte, může, že jo, jako některý chlapí marodil a přitom nebedou léky, pijou štampadla tam o 106. Já jsem měl takový zaměstnance, kteří šli do důchodu a moc si toho neužili, protože byli trochu alkoholičtí a takhle. No, takže,
0: zkrátili si život.
1: No, tak to není můj případ, že já takhle jako si s tím životem nezacházím, jo. Když chci prostě nějak si to užít toho života, tak musím jakýsi pravidla taky
0: dodržovat. Pracovat na tom, aby to tak bylo, máte pravdu, ano.
1: Takže říkám, dokážu se radovat z maličkosti a tak, no. Hlavně, víte, když aj ti rodinní příslušníci, když jsou zdraví, když prostě se podaří ty jejich nemoci prostě vyléčit a tak, něco jiného byli, když rodiče už měli věk, jo, a odešli, no, tak to už, že jo, to se nedá dělat, to nás taky tak čeká, jo.
0: Ano.
1: Že s tím odchodem ze světa zase uděláme nešťastný chvíli naše děti, no.
0: Jo.
1: budou chvíli smutnit, no, ale taky je to fejde a tak, jak prostě, tak jde život.
0: Tak
1: no,
0: je to životní koloběh, to máte pravdu. No Františku, moc vám samozřejmě děkuju, vy jste velikánský optimista pro život, tak já myslím, že máte obrovský dar, abyste byl hodně často radostný a šťastný v životě, takže přeju, ať vám to vydrží, taková ta energie, která ve vás je a která z vás přímo srší a jinak přeju hezké léto a krásné dny a hodně zdraví samozřejmě. Jo?
1: Ano, paní Jitučku, já vám taky a všem posluchačům nočili. Dobrý
0: Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno a Pavel Bobek, tak do nedělního rána to máme zase za týden. No ale na telefonu teď máme Janu Zírková. Krásný večer, Jano, moc vás zdravím.
2: No, já vás taky moc zdravím, paní Jitko, i všechny posluchače.
1: Děkuju.
2: No a co se týče teda mě, mého pocitu štěstí, tak já nebudu chodit moc daleko, protože takový pocit štěstí jsem zažila zrovna včera, v virtuální podobě po telefonu. Mě právě kamarád Pavel, u nich bylo meruňkobraní, a mě tam provázel těmi všemi vlastně stánky, co tam byly.
1: No to je krása, meruňkobraní.
2: No to byla paráda, ano. Bylo teda děsné vedro, ale naštěstí to pěkně zvládnul. A já jsem byla moc ráda hlavně, že tam byla unikátní přehlídka krojů a jak už jsem tady mnohokrát Noční lince zmiňovala, tak já jsem jich velká milovnice a obyvatelka, takže jsem viděla spousty rozmanitých krojů, byla tam krásná přehlídka, já jsem aspoň po tom telefonu mohla to často vidět, no, tak to
1: je nádhera. To
2: bylo velký pocit štěstí.
1: To věřím, že jste si to užila, že to bylo opravdu radostný den a zkrátka radost ze života a z celé té akce.
2: No a pak bych se ještě vrátila teda k Loňsku, sice jsem to tu říkala mnohokrát, ale opravdu to taky ve mně vzbudilo velký pocit štěstí a to, že jsem mohla po celé životě zkusit židlochovický kroj a mohla jsem já a právě kamarád Pavel reprezentovat na žabčických a vojkovických hodech kroj. Lidé na nás chodili se dívat a ptali se a to bylo moc krásný právě takhle, že jsme to mohli vynést a i si zatančit v tom kroji, to opravdu mě splně můj životní sen, no, to jsem měla velký pocit štěstí. Vlastně i tady, jak volal František ze Židlochovic, tak nás tam zavezl na ty hody a tímto bych mu taky moc poděkovala, no, že díky němu se mi ten sen taky podařil, takže mu taky
1: patřil. A měla jste takový šťastný den opět tehdy. Jinak máte takže pocit obecně, že žijete radostný, šťastný život?
2: No, tak jako, co se týče toho, že jsem začala poslouchat Noční linku, poznala jsem právě tady přátelé z Noční linky, tak už musím říct, že jo, ale předtím ne, no. I teď jako, to, když takhle si vzpomenu to, co se děje kolem mě a ve světě, tak spíš je to takový smutnější život, no, ale tak snažím se.
1: Snažíte se.
2: Dobrý tam takhle.
1: Ve svém životním prostoru zkrátka a na světě najít pro sebe kousek štěstí a kus radosti a to je dobře určitě.
2: Ano, ano, ještě by se mě splnilo do budoucna, takový velký pocit štěstí bych zažila, kdybych navštívila zámek Milotice a tam jsou právě kostýmované prohlídky, to je taky jeden můj velký sen, a tak to by se mě podařilo, tak to taky opravdu.
1: Jo, jakože se tam oblečete do těch kostýmů No to je krása, to je krásná nabídka.
2: No, to je paráda. Ano.
1: Od kastelánů místních.
2: Tak jež by se to někdy splnilo, no, to by byla paráda.
1: Dobře, no tak vám budu držet palce, aby to klaplo a třeba, kdo ví, třeba ještě o letošních prázdninách to stihnete.
2: No, uvidíme.
1: Tak jo.
2: Ještě taky ráda popřála tady kamarádce z Noční linky, paní Ince,
1: ano.
2: S zítřejším narozeninám, protože ona právě bývá nedaleko těch Milotic, tak to sluší takhle.
1: Tak tam zamáváme tím směrem.
2: Ano, ano.
1: Dobře, dobře, tak doufám, že je napřímo a že má radost určitě z vašeho přání. Jenom moc vám děkuju, přeju krásné letní dny a ať vám to vyjde, tyhle ty vaše plány.
2: No, no, děkuju, taky zdravím, dobrou
1: můžete
2: noc.
1: Se těšit zase z toho. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Standa Hložek, taková je láska, má půl na sklepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme, tak jako vždy v tomto čase bývá s takovým skoro dobrým zvykem, také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát a třeba Sváťa z Brna k našemu tématu dodává. Dobrý večer, Jitko, vám i linkařům. Šťastný jsem byl, když jsem trávil dětství u babičky v Kácově v Posázaví. Mohl jsem poznat činnost řemeslníků, obchodníků, pomáhal jsem s chovem domácího zvířectva, s prací na zahradě a jako dospělý jsem byl šťastný, když jsem mohl zabezpečovat pro sektor všechno, kde jsem pracoval. Zájezdy, exkurze, vystupování profesionálních umělců i různé soutěže. Moje práce měla velký ohlas a dodnes vzpomínám a rád si prohlížím kroniky z té doby. Váš Sváťa. Tak milý Sváťo, to jsem moc ráda, že máte jednak takové krásné prožitky, takové krásné vzpomínky a dokonce i takové kronikové doklady, že je možno také zavzpomínat třeba i na těmi články, těmi ohlasy a konkrétními fotografiemi. A moc vám děkuju a přeju, ať se vám daří i nadále. No a my se teď se skupinou Genesis přehoupneme do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, přeci pondělí.

Tak s muzikou od skupiny Genesis jsme se přehoupli do nového dne a je tady pondělí s datem už 13. července na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený. Pokud vás čekají s pondělním dnem také pracovní povinnosti, tak ať se vám dílo daří, ať máte samozřejmě i z tohoto pondělního dne velkou radost a ať ten den všichni užijeme ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče našeho povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny platí naše téma, kdy jste byli opravdu šťastní. Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli velmi šťastní, nebo to byl třeba jenom malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí, pak po ještě hodně dlouhou dobu. No a co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými a jak to pro vás bylo třeba důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost. A třeba až s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně.

0: Petra Janu, moje malá premiéra, tak tolik muzika na úvod nového dne a dovolala se k nám paní Jitka z Brna. Krásnou noc, Jitko, zdravím.
1: Dobrý večer. Já jsem vám chtěla říct, že já jsem před 11 lety díky vaší noční linky se seznámila s panem Jeněm z Valašského Meziříčí. To bylo tak krásné přátelství, ale bohužel už se na nás dívá z nebička. Už vy takového něco nesprostředkováváte. To je velká škoda.
0: Protože noční linka má svoje pravidla, paní Jitko, a to je povídání, nikoli seznamka, protože tady máme také jaksi GDPR, tedy ochranu takových těch informací o každém z vás a to všechno s tím souvisí. Takže neděláme seznamku, děláme noční linku, ano?
1: No a dřív to šlo, bohužel teďka už ne, no to je škoda. No a tak ty ženy, které jsou na tom tak, jak já.
0: A co takhle něco k tomu tématu, když jste se dovolala pěkně do noční linky, paní Jitko? Co byste řekla? Byla jste šťastná, když jste potkala třeba

0: toho svého kamaráda.
1: No velice, velice. Mm-hmm. I jeho rodinu znám, mm-hmm. I dokonce s tou jeho rodinou si občas napíšeme, mm-hmm. A bylo to tak krásné přátelství, že to se nedá poznat. Mm-hmm. Opravdu člověk se srdíčkem na dlani, tak já jsem taky dobře. Poctivec a bylo to nádherné, až mě husí kůže
0: přechází. To, no a krom vašeho kamaráda, tak co vás tak v životě těší, co vám dělá radost, povězte.
1: No, jednu vnučku mám až z Anglii, tak aha, to nevídám.
0: No tak ta se má, panečku. Nejezdí ale ani mám, na prázdniny.
1: No, teď přijedou.
0: No, vidíte to.
1: Teď přiletí, teda vlastně nepřijedou.
0: Tak to bude
1: no,
0: radosti.
1: Tak to, jo, ale mám od ní víc fotek, než od té, která je tady jako někde jinde mimo Brno, ale
0: jo.
1: V České republice a takže je to proto moje srdeční záležitost.
0: Tak to je dobře,
1: vnočka,
0: to no. Je dobře.
1: A jinak ten přítel mě moc schází, to se teda s tím panem Jeněm z toho Valašského Meziříčí, to bylo tak nádherný, čistý přátelství, že to se nedá popsat. Kde se chcete takhle někoho potkat v Brně?
0: No, já nevím, třeba máte knihovnu, kavárnu, to já nevím, kam se tam chodí u vás
1: ne,
0: v Brně.
1: Ne, tak to nechodím do kavárny sama, to bych si netroufla a někoho oslovit to vůbec ne a tak tady toto jsem přivítala, že to tak jste zprostředkovali a teď už to není, to je právě, říkám, mě to moc mrzí.
0: Dobře, tak každopádně.
1: Dala bych to a je to škoda, nedalo by se to změnit?
0: Já nejsem dramaturg ani ředitel, paní Jitko milá.
1: Ale zkuste to nadhodit tam.
0: Dobře. Každopádně moc vám děkuju za návštěvu, za povídání, za příspěvek. Ať se vám daří, mějte se krásně,
1: děkuji,
0: naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Kex a písnička Jak děkuje se andělům. No a dovolal se k nám pan Hinek z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku, zdravím vás.
1: Krásnou noc přeji i vám, všem posluchačům a celému okolí, kdo poslouchá.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Hinku, vzpomenete, kdy jste byl opravdu šťastný? Jaké to bylo třeba období, při jaké příležitosti ve vašem životě?
1: No, já jsem toho štěstí ze začátku tak moc ani neužil.
0: Mm-hmm.
1: A takže, když vzpomínám dozadu, tak to první, co si pamatuju a co uznávám za šťastný den, byly moje 18. narozeniny,
0: mm-hmm.
1: kdy jsem potkal jednu úplně cizí dívku.
0: Ano.
1: A začaly létat jiskřičky. A ty jiskřičky mezi náma létaly celé 4 roky.
0: No krása.
1: To jsme spolu chodili. Ono v tom byly 2 roky vojny, tak se není čemu divit.
0: Mm-hmm, jo, to je pravda, tam to utíká taky, no.
1: Ale osud nám nadělil i stejné povolání.
0: Mm-hmm.
1: Takže prvně jsem se postěhoval s prací k ní a byli jsme spolu na jedné provozovně. My jsme oba dva, manželka byla kuchařka, servírka,
0: mm-hmm.
1: a já číšník, takže to povolání šlo do sebe. A tak to potom vyvrcholilo v tom 76. roce, když jsme si řekli ano, v Moravských Budějovicích.
0: Jo.
1: A nastaly ty hezčí dny.
0: Mm-hmm.
1: A byly opravdu krásný.
0: Tak to nemůžu, je dobře.
1: Nemůžu to vypočítávat všechno.
0: Jasně.
1: Protože těch krásných dnů bylo hodně.
0: To je dobře. To je dobře.
1: S těma dcerama.
0: 3 dcery máte?
1: 3 dcery. Takže to byly taky 3 krásné zážitky samozřejmě.
0: Jo.
1: A postupovalo to pořád dál a dál a nemůžu říct, že by se někdy ten mráček nezakabonil.
0: No je, tak to by nebylo normální asi, že kdyby nikdy nepřišel žádný mráček, že jo?
1: Ale štěstí bylo to, já jsem jednou slyšel nějakou starou paní, říká svojí dceři, Peřina všecko zakryje. No a my jsme se tím řídili,
0: jo.
1: A měla pravdu, že to.
0: Mm.
1: A takže jsme postupovali čím dál, víc dál a prostě začali jsme, postavili jsme si samozřejmě baráček.
0: Jo, a, jo.
1: Tak potom jsme začali tak nějak cestovat a naše děti nám k manželčiným 60. narozeninám sestavili krásnou jako sestavu písniček přizpůsobených,
0: mm-hmm.
1: tomu postupu času nám.
0: Ano, ano.
1: A dnesky bylo to prostě na všechno našli rým a přizpůsobené písničky. Bylo to nádherné, bylo to asi půlhodinové vystoupení,
0: mm-hmm.
1: a všechny děti, včetně vnoučat, se zapojili, protože celkem všichni jsou hudebně nadaný.
0: Jo.
1: A tak jako to bylo překrásné, to opravdu nedá se to k ničemu přirovnat to. Prostě já jsem říkal, já jsem to neviděl, protože já jsem to celé vystoupení probrečel. Takže jsem vás viděl rozmazaný přes slzičky.
0: Mm.
1: To bylo všechno tak trefně udělané. A krásné bylo, když manželka na závěr zavolala, no a nebudeme se loučit na dálko nebo na dlouho, protože se nám blíží zlatá svatba.
0: No pánečku, jo.
1: No a ta zlatá svatba byla termínem na 26. rok.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to 14 dní, kdy měla to ten termín té zlaté svatby.
0: Ano, ano.
1: Ovšem bohužel jedna osoba, ta nejdůležitější, tam chyběla.
0: Hmm.
1: Takže to už nebyl žádný veselý den ani rok, prostě.
0: To už je další příběh, ano.
1: Zaspomínal jsem prostě nad album se svatebními fotografiemi.
0: Rozumím.
1: Se Sozou Foku jsem poslal pozdrav s tím, že děkuju za všechno hezký, co jsme spolu prožili.
0: Ano. Tak jsem ráda, že jste měl hezký život takhle dohromady s vaší paní.
1: Je to 14 dní, co bychom bývali měli za tu platbu, no. Bohužel.
0: Já vím, život mění, člověk mění, život mění, no, někdy.
1: Život se netvá, přesně tak. Takže to je asi tak výčet toho mého, říkám, bylo to krásné, protože jsme procestovali celou Českou republiku, velkou část Evropy a i jsme zabroudili do Afriky.
0: Tak prostě to je nádhera.
1: Spoustu zemí a všade jsme byli spokojení a všade jsme si pohověli, protože to prostě na co je dovolená, aby si člověk odpočal.
0: Ano.
1: To jsme dodržovali, tam jsme si vůbec ničím nezalamovali hlavy, protože jsme to měli skvělým servisem. Takže nádherné chvíle jsme prožili, jak během života, tak během dovolených, až bohužel
0: ten
1: závěr nevyšel. No.
0: Ten závěr je smutný samozřejmě, jak poslouchám. Pane Hinku, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré, ať máte stále radost vašich dětí, které určitě jsou s vámi a jsou vám nablízku taky, tak jak můžou, ať se vám hezky žije i s nimi a hezké dny. Jo, děkuju moc krát.
1: Já mám svoje děti ve vzdálenosti do 3 kilometrů.
0: Tak to je dobře, že jste si nablízku.
1: A musím říct, že mě navštěvují jako i s vnoučatama, prostě celá rodina mě navštěvuje a nezanedbává mě, takže
0: tak to je dobře.
1: Jsem tady v rodinném domku sám.
0: A pak
1: žiju,
0: oni přijdou. Dobře.
1: Je to provětrávaný tady všema.
0: Tak jo, pane Hinku, musím poděkovat, mějte se moc hezky, krásné dny a všechno dobré, hodně zdraví. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Já vám děkuji za kontakt a přeji taky hezkou dobu.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a Valdemar Matuška a jejich duet Tisíc mil. A máme na telefonu Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky přeji krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A já si říkám, že když nad tím tak přemýšlím, tak nejvíc šťastní, nebo aspoň to platí u mě, nejvíc šťastná jsem byla v dětství. Mm-hmm. Bez starostí, bez nějakých, dobře jsem se učila, takže žádný trápení velké s učením. A když přišlo takové, ne ty prázdniny, ale ještě před prázdninami bylo krásně, tak koupaliště, hurá.
0: Ano.
1: Bez starostí, voda šplouchala, voda hřála, hlaváky se do vody, to bylo to štěstí, to uspokojení a byl člověk šťastný. No a potom samozřejmě poznala jsem chlapce, vojáka, tak jsem na něho 2 roky čekala, potom jsme se tak to do sebe trochu zamilovali, trochu ne, ale dost, tak přišlo dítě, přišel chlapec, no a potom jsme postavili dům, tak jsem byla šťastná a přišla na to, než jsme postavili dům, přišla ještě dcera, no a pak šťastný den, když jsme se nastěhovali do toho našeho nového domu a byli jsme všichni pohromadě i s mojí maminkou, protože ta šla s námi, tak to bylo taky velké štěstí. No a vychovávat si děti nebyly zlobivé, tak to taky bylo.
0: Tak to šlo.
1: Tak to šlo, samozřejmě. A když dospěli a dceři se narodil syn, první náš vnuk, no já ji vidím ještě dneska. Chlapci bude 38 roku a já ji vidím ještě dneska, jak volá na té chodbě v nemocnici. Já mám nejkrásnější dítě, jako co si mám. No a já jsem byla šťastná a měla radost z toho, že ona je šťastná.
0: Ano,
1: že,
0: rozumím.
1: Že to takhle, to bylo to naše první vnouče a byla jsem šťastná, že ona je šťastná. To je tolik, je samozřejmě v životě přijde plno strachu
0: ano.
1: A beznadějných chvílek a no, život, normální život, že jo, nějaký nesnáze, nějaký něco to a když přijdou takovýhle chvílky, tak to považuje člověk za štěstí. Pro mě už dneska je velký štěstí a radost, když můžu jít zapálit svým 3 bratrům na hrob svíčku a mamince, nebo dokonce svým 4 bratrům, ten je tam s maminkou, ten zemřel, když byl malý, bylo to moje dvojče, neříkám vnouče. Takže 4 bratrům, jinak by nás bylo 6, protože ještě jednoho mám, bratrana ještě žije. No a to byly takové chvilky štěstí, uspokojení a to. Pak když jsme si postavili dům, tak to bylo taky štěstí, že
0: nám
1: to povedlo, ano. Že jsme se nastěhovali do nového, nebylo nic potřeba otloukat, spravovat, udělali jsme si tohle představy naší. No a pak přišli pravnoučátka taky, vnoučata samozřejmě taky už byly, ty už byly na světě nějaké a přišli potom pravnoučata a to vám musím říct, že to bylo nejvíc, to prožívám největší štěstí, když přijedou.
0: S těma pravnoučátkama, jo?
1: Jo, když přijedou za babičkou a to jsou holčičky, mají rok, já už jsem s tím možná otravná, ale já už toho štěstí jinačího moc nemám.
0: Nebo jasně.
1: Nikam chodit nemůžu, bolí mě nohy, bolí mě záda, takže mě ty nohy neunesou na nějaký výlety a to. Takže pro mě štěstí, když ty děti přijedou a ten malej se čtyřetej si ke mně přisune a řekne, babi, já už jsem tak šťastný, že tě vidím. Mně už bylo takový smutno.
0: To je krásný.
1: Tak to jsem jenom srdíčko zaplesá.
0: Je to
1: takové štěstí, no. A to považuji, že to budu prožívat ještě dlouho.
0: To je dobře.
1: Dokud mě tady pán Bůh nechá, no, dokud mi tu svíčku nezhasne, takže
0: ano.
1: Samozřejmě, že štěstí nechodí, nebo být šťastný, to každý den člověk být nemůže. To potom by nevěděl, kdy vlastně šťastný je a kdy není. Kdyby to každý den a stále to štěstí. Přijdou chmury, přijdou i strachy.
0: A ty přijdou vždycky, to je pravda, protože bez toho to v životě taky nejde.
1: Bez takových záporných věcí to nikdy ten život neprobíhá.
0: Úplně to nejde, no.
1: Já nejsem takový optimista, že bych ze všeho si to štěstí vytáhla. Určitě ne. Takže nakonec se někdy divím, že ještě vnímám štěstí při mém životním to, co se mi v životě stalo, že nejsem tak otupělá, že to štěstí.
0: Vnímáte,
1: ale já mám radost z toho, i když jsem pochválená za dobrý oběd, a
0: no
1: mám radost z toho. Jo,
0: z maličkostí se radovat, to je taky velká radost.
1: Jo, ano, anebo když se mi, mám nějaký cíl, určím si nějaký cíl a on se mi podaří ten den ho udělat a vypadá to, že to každý pochválí, že to teda k obrazu nějakému, tak taky užívám štěstí radost.
0: Takže to je dobře. Tak Aničko, moc vám děkuju taky. Přeju vám hlavně pevné zdraví, radujte se s dětmi a s vnoučaty a přeju krásné letní dny a hezké prázdniny s nima. A děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já vám děkuju a přeju všem taky hodně zdraví a zdravím ještě paní Věrku do Náchodu a paní Mirku do Brna, protože mám radost z toho, že jim udělám taky radost, protože říkali, že rádi poslouchají.
0: To je dobře,
1: Dobře. Tak mám radost z toho taky, takže
0: tak
1: všem jí radost, ať už je to taková nebo maková.
0: Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naschledanou, dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, Být stále mlád, tolik známý to song. Doufám, že vás také potěšil. No a dovolala se Dana z Blatné a já přeju, Dano, krásnou noc.
1: Děkuju, já taky přeju krásnou noc a tobě a všem posluchačům samozřejmě. No, já tuhle písničku úplně zbožňuju. A ještě po půlnoci, jak se hrála, jak děkuje se andělům, to já děkuju fakt každé ráno, kdy vstanou, každý večer, než jdu spát.
0: Tak to je dobře.
1: Já věřím, že prostě můj život ovlivňují nějaký andělé, prostě při mě stojí, protože jsem prošla mnoha zraněními a úskalými v životě. Vzala bych to zkrátka a jednoduše. Já jsem měla nádherné dětství a pak i mládí vlastně. Narodili se mi 3 zdraví děti.
0: Jo.
1: A v podstatě 2 synové a pak ta nejmladší vytoužená dcera, vymodlená. Mám z nich radost, mám jednu část, takže radosti mám dost, ale říkám, raduju se z maličkosti, jako to říkal František Židlochovic. Umím se radovat z maličkostí a tím pádem jako nepotřebuju k tomu životu jako žádné zázraky, abych byla šťastná. Abych jsem ráda, že prostě žijou ti všichni ve zdraví, ti moji nejbližší a jsem vděčná za každou krásnou písničku, za každý krásný den, i když teď je na mě sucho, teda se přiznám.
0: Jo.
1: Já už se tak modlím za déšť. Prý v Praze vám občas zaprší, ale...
0: No, říkám, tak já si teda nepamatuju, kdy já nebo nevím, které části, ale já jsem si... Tak...
1: Ale říkal, že je pak ještě větší dusno.
0: Dlouho jsem teď nezažila žádný déšť, teda to je pravda, no.
1: My jsme tady 2 týdny neměli fakt ani kapku a určitě
0: jo.
1: To úplně zahrávka vyprává, prostě je to šílen. Mm. Takže tak. No a jinak teda popřeju samozřejmě všem posluchačům hodně krásných okamžiků prázdninových, letních a tobě, Tulko, a mějte se nádherně a já děkuju a tomu brněnskému kolegovi, teda na Prahu, jeho kulatin, popřeju takhle.
0: Dobře.
1: To určitě neposlouchá, ale
0: kdo ví?
1: Popřeju na něj, protože já ho mám velice ráda. Borka,
0: to je dobře.
1: Prostě,
0: to je dobře.
1: Vy jste moje nejspřízněnější dušičky a pak ještě Janička Chládková. A tak jako všechny moderátory. Můžu. Ale dovolat se je někdy velký problém.
0: Já vím, že to je.
1: To vůbec nedařilo. Takže děkuju vám všem a jsme zdraví.
0: Dobře, tak milá Dano, já děkuju za návštěvu, za přání pro všechny, i tobě krásné letní dny, užívej si je ve zdraví a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc, krásnou noc, krásné sny.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lucie Bílá a její písnička Vokůrky. No a dovolala se Olin z Kopřivnice a já přeju Oline krásnou noc.
1: Já přeji taky krásnou noc a ona je krásná, sice je zataženo, 17 stupňů, přes den pršelo krásně.
0: U vás
1: tady
0: pršelo, no vidíte to, tak no, jsou místa, kde prší.
1: Přeháňky takové krásné, no, bylo to fantastické.
0: Jo.
1: Takže, štěstí, co je to štěstí, mužka jenom zlatá? Nebo jak to bylo?
0: No, kdy jste byli opravdu šťastní, třeba jaké období životní to bylo, nebo jaká konkrétní situace, kdy jste prostě skákal do výšky ano, radostí. Ano. A tak.
1: Takže začal bych tím, že včera to bylo 51 roku, co jsem voják základní služby v zeleném munduru řekl na městském úřadě tady v Kopřivnici, ano, jedné paní, ze kterou bydlím do dneska.
0: Tak to máte.
1: Takže
0: už. To vlastně včera jste měli oslavu teda.
1: Včera jsme to
0: včera, tak přeju všechno dobré do dalších let ano, a hodně radosti jo, samozřejmě.
1: Tak. Tak s tím štěstím. Já jsem takový, jako bych řekl, spokojený člověk opravdu. Nevyhledávám, nemusím mít něco, co by mě nějak potlačoval k tomu štěstí. Já jsem spokojený se vším. Můj koníček, to víte, to je včelaření. Mám rád, mám spoustu kamarádů, co se týká hudby, co se scházíme, hrajeme na kytarky, na banjo, foukáme harmoniky. To se scházíme opravdu minimálně, tak jedenkrát za 14 dnů. Mnohdy častěji. Říkáme tomu takzvané tréninky hudební, ale je to prostě takový posezení, popovídáme si, dáme nějaký poháreček, dobrého vinečka nebo něco, zaspíváme si a zahrajeme si. A vůbec nejkrásnější na tom bývá, když jsme třeba z nějaké hospůdce nebo vinárničce, což teda tak bývá dost často, když potom s námi zpívá celé osazenstvo, co tam je. Přichází ho, zahrajte nám to. A my máme radost z toho, že můžeme někomu dělat radost.
0: No
1: to je taková, moje filozofie. Opravdu, když mi kamarádi řeknou, představ si třeba v zimě, kluci hráli včera hokej, hráli s Ostravou a oni je klepli třeba z 5-3. Mám radost z toho, prostě, že prostě se kolem sebe vytvářím takový, se snažím ten aspoň vytvářet takový pozitivní pozitivní ovzduší. To je
0: ano,
1: jako včely kolem sebe, ve včelině je pozitivní taková bioenergie, kterou ten malinký tvoreček vydává sám ze sebe. A vzhledem k tomu, že těch včeliček bývá tam v tom jednom úle třeba 60-70 tisíc, máte těch úlů třeba vedle sebe 6, tak to spočítejte, kolik tam na vás působí včeliček. Třeba ty apidomky, to je taky takový, nevynález, ale prostě vytváří se to, nebo dělá se to proto, aby lidi, kteří jsou nějakým způsobem skleslí, nebo nedaří se jim, nebo něco, tak prostě přijdou do toho apidomku, tam si to s tím majitelem domluví nějakým způsobem a teď si tam lehnou a třeba si zaplatí 24 hodin, nebo si zaplatí jenom 2 hodiny, nebo si zaplatí noc tam v tom apidomku.
0: Ano,
1: a
0: spí
1: u těch včeliček a ty včeličky, aniž on si to uvědomuje,
0: jo,
1: dostává od nich takovou tu pozitivní, taky ten pozitivní náboj. To je všem, nebo všeobecně to není známé, ale když u včeliček jste vy samotní, jako, anebo když tam necháte, já nevím, láhev třeba z minerálky nebo piva nebo něco, tak to nějakým způsobem se to změní, to působení těch včel, té energie na tu tekutinu je dokázáno,
0: začínám
1: mě přednášku, ale tady to je jako dobré vědět, že když tam dáte třeba v petce vodu,
0: ano,
1: necháte v tomto období, které je, jak se říká, energeticky nebo produčně na výši, tak stačí tam 2 hodiny, 3 hodiny, v zimě to musí být delší dobu, tak ta voda se nějakým způsobem změní. Údajně se tam změní úhel mezi kyslíkem a vodíkem. A když to pijete, tu vodu, a hlavně je to důležité pro diabetiky.
0: Jo.
1: Paní doktorka Hajdušková to má potvrzené, ona sama včelařila, měla svoji praxi.
0: Takže se to ví zkrátka.
1: Říkala, že to opravdu pomáhá. Takže to je takhle. Takže já s tím štěstím opravdu
0: Vy jste šťastný, já myslím, ve svém životě. Kolem včeliček, v přírodě, s pejskem na procházce, v noci ano, pěkně jako... takhle pod hvězdičkama, že jo? Tak to je dobře.
1: Jsem se vrátil z procházky s pejskem. Nádhera. Takže prostě, tak je to nádhera. Já jsem spokojený, opravdu.
0: To je dobře, to je dobře.
1: Takže dneska musím, teda jsem, já vždycky zapomenu, protože já si rozvykládám, potom jsem utnutej. Chtěl pozdravit pana Roberta Volovouci, ten mě vždycky zdraví. Paní Jiřinu, ano. A Milana z Nového Jičína.
0: Dobře.
1: A zkrátka všechny ty nočníčkáře.
0: Ráda vyřizuju a moc děkuju za návštěvu.
1: Těším se na další setkání někdy, mějte se moc krásně.
0: Budu se taky těšit, krásné dny, Oli, mějte se
1: nádherně. Kdyby jsme se neslyšeli, tak šťastné, veselé.
0: Jo, dobře. Já bych ještě tak nespěchala, přeci jenom radši bych tu nohu na brzdě nechala. Každopádně krásné léto a děkuju za návštěvu, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Mějte se krásně taky, dobrou noc vám přijí.
0: Dobrou noc, no a teď už je nachystán Vladimír Mišík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak takhle krásně nám přišel zaspívat Vladimír Mišík, samozřejmě ještě i se skupinou ETC a písnička Variance na renesanční téma, tak to určitě znáte všichni a doufám, že vám udělala radost, když je řeč o tom, kdy jsme třeba opravdu šťastní. Mimochodem, já myslím, že i při poslechu různé muziky můžeme být opravdu hodně, hodně šťastní. No a protože se blížíme do finále té nedělně pondělní noční linky, tak se pojďme podívat ještě také do pošty, protože tady máme spousty dalších vašich poznámek k tomu našemu tématu. No a třeba psal pan Michal Sedlák z Myšlína, který píše, když jsem se ve stavu euforie navracel z natáčení na Barrandově jako několikanásobný vítěz soutěže, to tehdy ještě žila máma a moje zdraví bylo dobré, anebo když jsem jednou náhle pocítil, že láska tu na světě může existovat i pro mě. To byly natolik silné nápory, pocity štěstí, že se nedají vypovědět. Kéž se tyhle okamžiky dají zavřít do kouzelné klenotnice a tu pak otevřít třeba v časech nejtěžších. Tak takhle krásně, stručně a výstižně nám to popsal Michal Sedlák z Myšlína. No a já myslím, že to jsou nádherná slova na závěr celého toho našeho dnešního večerně nočního povídání. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost vám všem, za příspěvky do noční linky. Loučí se Jitka Lukešová. Pokud jdete spát, tak jako vždy vám přeju krásnou noc, krásné sny. A pokud jste se rozhodli, že budete ještě bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších nočních pořadů připravených, tak doufám, že si u nás vyberete. No a jinak vám přeju krásnou noc, úspěšný pondělní den a brzy ve vysílání se zase budu těšit s vámi se všemi naslyšenou. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě tři kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let, v níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale let, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíle natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Mencel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se, Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nich některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral navzájem na setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal Rick, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervozně.

měla mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce z lehýnka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičely lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypěl jsem tedy přijímač. A tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní. Ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechť se změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k Bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i na dálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou ti titěrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky sběračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji, varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas, prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat, sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připravena, pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté Stoky okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype beze mne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte, no rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

la la la la la, jen mi do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá, tra la la la la la, jen mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Selače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: Halo, tak to je tvůj konec.
1: No.
2: U všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
0: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
2: Čím lese čí laň?
0: V mém lese mou laň.
2: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
3: Tak ji podoj.
1: Cože?
3: Aby si ji podojil, když je tvoje.
1: Já a dojít?
3: Jestli se nechá a ona se nenechá. Od tebe ne. Ode mě jo. Protože je moje.
1: Tvoje?
2: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
3: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj. Kde pak studený? Slez toho koně, vzácný pane, tady máš nádobu a přines vodu.
1: Přines vodu?
3: No přines vodu. Nelelkuji a přines vodu.
1: Přines... Víš, kdo já jsem?
3: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. Do co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
3: Prve
1: stranu.
3: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
3: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese. V jeho lese u jeho jeskyně jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem, dvezníku, já vodu.
2: Prosím.
4: A k čertu.
3: Vodu.
4: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
2: Vodu.
4: Odu. Laskavě.
2: Vodu.
4: Pro vodu sám.
3: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
4: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
3: Máš pěkného koně.
4: A, to je arabský hřebec.
3: No to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu a víc vykulené oči, ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
4: Mám vlastní stáje.
3: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
4: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
3: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
4: Tak takhle bydlíš. Máš to tu pěkné.
3: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
4: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být z toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
3: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
1: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
3: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
1: Je, já zrovna tak.
3: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
1: Já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
3: Ne, to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
1: Jo.
3: Takže celou noc nezamouřím oka.
1: Zrovna tak, jako já.
3: Do bílého dne.
1: Hlava taková, hle.
3: Jako snop.
1: Jako
3: snop.
4: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
3: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
4: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjčuju k užívání.
3: Nebudem.
4: Ale je to moje laň.
1: Počkej.
4: A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
3: To je koní trut.
4: Koní co?
3: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
1: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
3: Má za to ne.
1: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
3: No, taky, že to je fialka. Proti...
1: Co?
3: Proti záduše.
1: Proti záduše.
3: No.
1: Na tu
5: Na to já asi zajdu. Jak přijde chladno, ano, že, ano, ano, já, že já nemohu popadnout dech.
6: A vydechnout?
5: No to už vůbec ne. Já vdechnu a nemůžu to dostat ven.
6: No na to je fialka k nepřekoná.
5: Ano.
6: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
5: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
6: Moment, moment velmožný. A nebyly to ledviny?
5: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv. Když mě šitnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
6: Kameny.
5: Tluču hlavou do zdi.
6: Kameny.
5: To spíš snesu zacpání jater.
6: A špičaty.
5: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
6: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
5: Aha, učerta.
6: A kočičí kůži zahoď. Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
5: Co?
6: Hučení v uších.
5: Hučení v uších. Vidíš, mám.
6: Že jo?
5: Dnes a denně. Jako bych seděl...
6: U splavu.
5: U splavu.
6: No jo, kdy to povídá.
5: Ano, u splavu. Ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže. Že jsem snad spíš vodník. Mě to tak rozčilovalo.
6: Na to jsou zase hluchavky.
5: Ano, to se dá léčit.
6: Rozčilení? To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
5: Co já se narozčiluju a srdce...
6: Bu.
5: Ano, že? Ano, že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
6: No jo. Ano,
5: vidím.
6: A já? Oh. A já vím proč.
5: Schválně proč.
6: Ty máš dceru.
5: Mnohem hůř. Já mám syna.

0: tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to za...

0: Pojď, malička, no, pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: neboj se,
1: drahý
0: no.
1: Ale...
0: No, no, co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: Hodná,
1: Beruška. A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: No, neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvrhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese. Do sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady bývával takovej vlk, ten snad nic jiného než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne. To bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera to je. Vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik že je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
0: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče. Já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká. Co?
0: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: Na to má přece lidi.
1: Lidi?
0: Ha. No proč by obětoval sebe?
1: Přál bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš. Tři lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto... že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Vezníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
1: ano.
0: Nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: A potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
0: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženít. To je lepší.
0: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn Rozumíme si?
0: A rozumím.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.